marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

naší malé kuchyni loupli staré hodiny dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem,

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

budou kráčet rok za rokem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělemi duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy. Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
3: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
2: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
3: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
2: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
3: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
2: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
3: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
2: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
3: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou a těch rostlin je mnohem více.
2: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
3: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů a to je právě v případě ořešáku.
2: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví a přesto barví pěkně?
3: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Hlubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listů žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že je užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousti a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: A vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu. Vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až 1,5 metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným, intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vídávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat. Až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o příluského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad sem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho příludského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně to... taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, aha. Tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí Toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kg na litr 100%, tak okolo 17 kg na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě.

0: druhu ovoce, protože ranní jabka, ty s korem vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
1: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
0: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
1: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
0: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale on nebyl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit, nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
1: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
0: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
2: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoři nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

0: traje. Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

0: tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlaková níž.
1: Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: pracuje viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Izrael slaví první židovský nový rok po návratu všech rukojmí držených v pásmu Gazy. Jihlavští fotbalisté vyhráli v Ústí nad Labem. Očekáváme polojasno až oblačno, ráno místy mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí také reklamu, ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí, vyplývá to z dat exekutorské komory.
2: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
2: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
2: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Historická vozidla dnes vyrazí z Jihlavy do Dušejova. Startuje tam pátý ročník orientačního závodu Ježkova jízda. Registrace vozidel na Masarykově náměstí v Jihlavě začne ráno ve 8:45. Veteránská auta pak dorazí do Dušejova, kde si lidé budou moct od 12:30 prohlédnout u Sokolovny a staré školy. Židé slaví svátek Rosh Hashana, tedy nový rok. Podle tradice byl v tento den stvořený svět. V Izraeli poprvé po mnoha letech slaví svátek bez rukojmí v Gaze.
5: Izraelský prezident Yitzhak Herzog ve videu na sociálních sítích popřál šťastný židovský rok židům po celém světě. Zároveň vzal hold těm, kteří letos zemřeli, včetně vojáků, obětí teroru v Izraeli a obětí antisemitismu. Izrael kvůli svátku na neděli dočasně uzavře hraniční přechod Kerem Shalom, který slouží k dopravě zboží a humanitární pomoci do pásma Gazy. Tisíce izraelských židů odjeli slavit Rosh Hashana do ukrajinské Umaně k hrobu chasidského rabína Nachmana. Izraelská armáda mezi poutníky při hraničních kontrolách zadržela desítky lidí, kteří se vyhýbají povinné vojenské službě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Jihlavy bodovali v šance národní lize po druhé v řadě naplno. V 8. kole vyhráli v Ústí nad Labem 2-1.
6: Vysočinu poslal ve 13. minutě do vedení Moudrý, který se trefil i minulý týden při domácím vítězství 2-0 nad Českou Lípou. Ústí nad Labem vyrovnalo po půl hodině hry, když skóroval Goj. Krátce před přestávkou ale rozhodl o výhře Jihlavy 2-1 Sambu. Fotbalisté Vysočiny se v tabulce posunuli na 6. místo a příští týden v posledním kole před reprezentační pauzou vyzvou rezervu pražské Slávie. Tomáš Petr, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teď mají 7 stupňů, v Dukovanech a Černovicích 9. Očekáváme polojasno až oblačno, ráno místy mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině teď volně průjezdná, aktuální problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je krátce po 5. hodině raní a my vám přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Už za chvíli otevřeme kalendárium a připomeneme události a zajímavosti, které se zapsaly do historie 12. září. A všem Mariím a Majám přejeme vše nejlepší k svátku.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náhle.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: 5:12, to je aktuální čas. Ladíte Český rozhlas Vysočina, na kterém právě teď otevíráme, jako již tradičně, po 5. hodině kalendárium. A připomeneme i to, kdy jsme si poprvé zavolali přes mobil.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Sobota, 12. září. Dnes gratulujeme k svátku všem Mariím. To se vykládá jako milovaná, krásná paní. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Českoslovenští volejbalisté se stali na šampionátu v Paříži před 70 lety v roce 1956 poprvé mistry světa. Bez jediného dne přesně za 10 let v roce 1966 byli světovými šampiony doma podruhé. Seriál FL Věk měl premiéru na televizních obrazovkách přesně před 55 lety v roce 1971.
3: Požehnej pán Bůh.
2: Seriál o českém vlastenci, publicistovi a skladateli z doby národního obrození podle románu Aloise Jiráska se dočkal 13 dílů.
4: Hledal jsem v knížkách odpověď, ale vždycky jsem nalezal samé nové a nové otázky.
2: Do titulní role byl obsazen Radoslav Brzo Bohatý. První hovor mobilním telefonem u nás se uskutečnil před 35 lety v roce 1991. Tehdy v první ještě analogové síti Eurotel NMT. Do kapsy ani kabelky se tehdejší první telefony nevešly. Byly velké jako menší kufříka, vážily 4 kila. Přístroj stál kolem 35 tisíc a jenom aktivace byla za 10 tisíc. Drahé byly i hovory. To byly tehdy obrovské peníze. A tak se není čemu divit, že ještě dalších skoro 5 let mělo mobil u nás jen 55 tisíc zákazníků. Kulatých 70 je dneska zpěvačce Marice Gombitové. Po dopravní nehodě v listopadu 1980 upoutané na invalidní vozík. Stala se přesto hudební ikonou, získala mnohá ocenění jako zpěvačka století nebo žena 21. století. Její píseň Vyznaně zvítězila ve slovenské anketě Hit století. A já přeju hezkou sobotu.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněli Boniem, je 5 hodin 18 minut a pokud máte chuť někam vyrazit, tak třeba na Dny evropského dědictví, které umožní prohlédnout si krásné památky na Vysočině, často zcela zdarma. Pozveme vás už za pár chvil v kulturních tipech, tak zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: Jak to tak vypadá, počasí bude dnes poměrně příjemné. Teploty se teď aktuálně pohybují sice velmi nízko, mezi 5 a 10 stupni, přes den to bude lepší. Ve Vatíně právě 5 stupňů, v Kamenici nad Lipou 8 a v Dukovanech 10. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, ráno se zejména v údolích mohou místy vyskytnout mlhy. Odpoledne nebo v podvečer se výjimečně může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 22. 20 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý během dne přechodně severozápadní až severní vítr.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Řemesla, jako je cínování štípané houbičky, slaměné ozdoby nebo kloboučnictví, dnes uvidíte na vlastní oči v Třebíči. Na Šmeralově statku pořádají od 10 do 4 řemeslnický jarmark, který doplní živá hudba přímo na místě pečené koláčky. Babí léto na Vysočině ale nabízí i další místa, kam se vydat.
1: Krásné ráno. Zámek v Náměšti nad Oslavou ožije tento víkend hranými scénkami v podání více než stovky amatérských herců. Oživený zámek letos pod názvem Vítejte v USA připomene 250 let od vyhlášení nezávislosti Spojených států. Prohlídky jsou sice každou půl hodinu dnes i zítra, ale pro velký zájem je doporučená rezervace. Futrování na Farských, to je festival jídla a hudby ve Žďáře nad Sázavou. Speciality od místních i přespolních kuchařů doplní hudební program během celého dne. Začíná v 10 hodin a vstup je zdarma. Amerika v Herálci, to je pozvánka na motokrosovou trať v Herálci pod Žákovou horou, kde na dnešek připravili přehlídku historických aut, offroadových speciálů, amerických dodávek i kamionů a k tomu občerstvení v americkém stylu. A to vše od 10 do 10, tedy po celý den. Dny evropského dědictví otevírají dveře památek a krásných míst na Vysočině, třeba v Jemnici, kde si prohlédnete zámek, hrobku Palavičíny, kostely a dnes také 3D model města. Pelhřimov zve rovněž na prohlídky zámku, kaplí, kostelů, měšťanských domů a nechybí ani vyhlídková věž svatého Bartoloměje. Milovníky dechových hudeb zve na setkání městy z Dolní Cerekev. Zítra od 13 hodin u kulturního domu zahrají Lučanka, Lipkovanka a Moravská veselka. Městská knihovna Velké Meziříčí pořádá zítra od 14 hodin akci nazvanou Sousedská neděle při otevření knihovny. Na zahradní slavnost přijede kapela Lhotár a připraveny jsou i divadla, hry a soutěže. Festival Varhaní Vysočina se letos koná s podtitulem Pocta Dvořákovi. Zahajovací koncert můžete navštívit v kostele svatého Jakuba Většího v Jihlavě. Začátek je zítra v neděli v 17 hodin. Pohodový víkend vám všem přeje Dáša Kubíková.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by

Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahraničí

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká na

0: vámi je Český rozhlas Vysočina a rádio vašeho kraje. Přinášíme zprávy, s nimi je tu Jaromír Kulhánek.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro dlouhodobý pobyt cizinců v Česku. Novela umožní úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online migrační agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně. Horská služba dnes pořádá mezinárodní závody v Jizerských horách. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať z úkoly, jako je například zdolání feraty nebo slaňování. Letos poprvé bude součástí i program pro veřejnost. Běžci podpoří fungování domácího hospicu Vysočina. Sraz mají v 9 hodin na přírodním koupališti v Novém Městě na Moravě. Závodníci mají na výběr mezi 2-kilometrovou a 5-kilometrovou trasou. Dnešní výtěžek hospic použije na nákup mobilního ultrazvuku. Na severu Francie mezi městy Rouen a Cannes vykolejil vlak přepravující zhruba 200 cestujících. Přes 40 lidí je zraněných, jedna žena je ve vážném stavu. Místní prefektura aktivovala krizový plán pro událost větším počtem obětí. Příčina nehody zatím není známá. Teniska Kateřina Siňaková slaví v dámské čtyřhře 12. Grand Slamový titul v kariéře. S domácí Tylou Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. A ještě předpověď počasí. Očekáváme polojasno až oblačno, ráno místy mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme ze silnic kraje ani z úseku dálnice D1 na Vysočině hlášené žádné nehody nebo aktuální dopravní problémy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Už po šesté nám akce Varhaní Vysočina otevírá dveře kostelů na řadě míst našeho kraje. Nabízí tak možnost poznat jejich krásu, historii i zajímavé příběhy. O letošním ročníku jsme mluvili s hlavním organizátorem Alfrédem Habrovanem a více uslyšíte už za pár minut.

0: 5 hodin, 38 minut, to je aktuální čas a vystáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Letošní šestý ročník festivalu Varhaní Vysočina provází motto Hudba, která spojuje generace. A na co se tedy letos organizátoři zaměřili a co chtějí návštěvníkům nabídnout, o tom jsme si povídali.
1: Je to spojování jak mladých interpretů, tak i těch zasloužilých a zároveň se snažíme spojovat vlastně i zahraniční interprety, ale spojovat i třeba jiné umělce než varhaníky, protože nejsou třeba tolik zvyklí fungovat s varhanama a je to přece jenom trošku něco specifického, ale zároveň ta myšlenka letošního ročníku je o tom, že chceme spojovat lidi napříč Vysočinou, na těch koncertech, bez ohledu na cokoliv jiného, protože ta společnost je dost rozdělená. A my jsme si řekli, že bychom ji chtěli spojovat i po této stránce.
2: Vysočina má desítky zajímavých historických varhan. Co vás na nich fascinuje, abych byla přesnější? Je to právě to, že nejsou všechny stejné a mám já, co by laik, který půjde na koncert Varhaní Vysočiny, na festival, šanci rozeznat rozdíl mezi historickými a modernějšími právě varhanami.
1: Právě ta rozdílnost těch varhan je to nejdůležitější a nejvíc fascinující na varhanech obecně. Vlastně varhaní, když přijde k varhanám, které třeba nezná, tak je to vlastně překvapení, než co všechno ty varhany nabízí, jaké tam mají zvuky, protože ty se taky liší podle toho, kdy ty varhany byly postaveny, jakým varhanářem a tak dále. A my se vlastně i v rámci toho programu snažíme vždycky kombinovat různé typy těch nástrojů. Takže začínáme třeba v Jihlavě, kde je řekněme romantický nástroj, pak budeme mít historické nástroje z barokní doby, ale budeme mít i varhany soudobé, které vznikly třeba v 90. letech nebo i po roce 2000.
0: Co vás tedy zajímavého čeká dnes v sestřihu toho nejlepšího? Nebudeme se bavit jenom o festivalu Varhaní Vysočina, ale po 11. hodině vyrazíme také na folkovou Lipnici, zavítáme na Mlékárenský den v Přibyslavi, procvičíme si paměť a přidáme i tipy na zajímavé čtení. Tak si to určitě nenechte ujít a zůstávejte s námi i nadále. Za chvíli pro vás máme informace o počasí.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, přejeme vám dobré sobotní ráno. Co se počasí týče, tak to ráno je dnes na Vysočině chladné, místy s mlhami, ale přes den bude docela slunečno.
1: Počasí.
0: Teploty se teď aktuálně pohybují mezi 5 a 10 stupni, v Bystřici nad Pernštejnem aktuálně 5 stupňů, v Košeticích 10 a Libice nad Doubravou, koukám, tam je 7 stupňů. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, ráno se zejména v údolích mohou místy vyskytovat mlhy. Odpoledne nebo v podvečer se výjimečně může také vyskytnout přeháňka. Co se týče denních teplot, tak ty dnes vystoupí na příjemných 19 až 22 stupňů. Foukat k tomu bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně severozápadní až severní vítr. Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na 12. září.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Blíží se 6. hodina a vy ladíte Český rozhlas Vysočina a dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nám nabízí zajímavosti o mrtvém moři. Více o tom Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pacientům s plicní fibrozou pomůže v Česku nový lék. Evropského týdne mobility se zúčastní i město Jihlava. Liberec porazil v hokejové lize mistrů po nájezdech dánský Herning, Plzeň vyhrála ve Friburgu. Očekáváme převážně polojasno, ráno místy mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrózou novým lékem. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrózou, kterou popisuje lékařka Martina Šterclová.
2: Dochází k postupnému prostupování plicí zvamy. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily v jizvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
0: Jihlava se zapojuje do Evropského týdne mobility. Lidé můžou navštívit od dneška až do 24. září různé sportovní akce. V 10 hodin začíná v parku Skalka projížďka na kolech pro rodiny s dětmi. Odpoledne budou zase návštěvníkům loděnice v Českém mlýně k dispozici kánoje.
3: Letošním tématem týdne mobility je mezigenerační spravedlnost. Akce se proto zaměřují na různé věkové skupiny. Pro nejmenší bude v úterý připravený dětský den na dopravním hřišti. Ve čtvrtek budou týmy ze základních škol soutěžit v branném závodě v areálu na Stoupách a v pondělí 21. září chystají pořadatelé v parku Skalka pochod proti Alzheimerově chorobě. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Saúdská Arábie kvůli útokům preventivně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Ve čtvrtek ho zasáhly drony pocházející z Iráku. Několik lidí bylo zraněno, irácká vláda údery odsoudila, nařídila jejich vyšetřování. Ropovod je přitom jednou z mála cest, jak obejít blokádu Perského zálivu, který je prakticky odříznutý od světa kvůli americkým a izraelským útokům na Irán. Teheránem podporovaní povstalci v Jemenu se podobným způsobem snaží ovládnout i Rudé moře a ochromit tak světový obchod s ropou.
1: Sport.
0: Hokejisté Plzně vyhráli v lize mistrů na ledě švýcarského Friburgu 4-2 a uspěli i ve třetím utkání v soutěži. Premiérovou výhru si připsal Liberec. Dánský Herning porazil 2-1 po samostatných nájezdech. Pokračuje trenér Bílých tygrů Jiří Kudrna.
4: Tak po měsíci domácí zápas, takže jsme se na něj těšili samozřejmě. Chtěli jsme utkání určitě vyhrát, mrzí nás, že nebereme výhru. V základní hrací době myslím si, že jsme tam měli svých příležitostí brankových dost, že škoda, že jsme neodskočili na víc než jednogólovej náskok a samozřejmě ta koncovka, vy svoje přesilovky nevyužijete a pak z tý jedný dostanete.
1: Počasí.
0: V Třebíči a Libici nad Doubravou teď mají 7 stupňů, ve Vatíně 5. Očekáváme převážně polojasno, ráno místy mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Po celý víkend musí řidiči počítat s dopravním omezením a uzavírkami v Polné. Důvodem je tradiční mrkvancová pouť.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A za chvíli pro vás budeme mít také řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Petr Spálený. Je 6 hodin 11 minut a my vám přejeme klidné vstávání. A osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak se chovat při objíždění cyklistů.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, je 6 hodin 16 minut. Neobyčejné obědy ve škole čekají každý den na školáky v Chlumu u Třeboně. Dočasnou jídelnu pro děti na začátku září postavili vojáci z Jindřichohradecké jednotky a děti si tak svou porci špaget vychutnávají ve vojenském stanu. Alespoň do té doby, než bude hotová rekonstrukce školní kuchyně. Jak jim tam chutná, to se dozvíte z naší reportáže už za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď ještě přehledně počasí. Teploty se aktuálně pohybují mezi 5 a 11 stupni. Havlíčkově Brodě je právě 7 stupňů, Jihlava Hruškovy Dvory 6 stupňů a Velké Meziříčí 5. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, ráno se zejména v údolích mohou místy vyskytovat také mlhy, tak pokud už někam vyrážíte na cesty, jeďte opatrně. Odpoledne nebo v podvečer se výjimečně může vyskytnout přehánka a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů. K tomu bude foukat slabý proměnlivý během dne přechodně severozápadní až severní vítr.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Martin Maxa na Českém rozhlasu Vysočina v 6 hodin 20 minut. Jak nakrmit desítky školáků, zatímco stavaři opravují školní kuchyni? Takový problém řešila základní škola v Chlumu u Třeboně na začátku školního roku. Z nouzového řešení se stalo dobrodružství, díky kterému se děti na obědy těší. A jaké? Jako školní jídelna jim zkrátka slouží vojenský stan.
1: Málo a bez síra. Samotný prosím.
2: Před kuchyní se tvoří fronta. Dneska je co k obědu?
3: Špagety s bolonskou omáčkou.
1: Bez síru, prosím.
2: Si jdete přidat?
1: Jo.
2: Zrovna máte štěstí. Čerstvá várka špaget chutnala vám?
1: Je.
2: A jak se vám obědvá ve stanu?
1: Dobře.
4: Dobře.
2: Ale je to jako na táboře?
1: Ještě lepší.
4: Ještě lepší.
1: Takhle bych byla pořád.
2: Špagety vydávaly paní kuchařky
3: Eva
2: a
3: Markéta. Vaříme v Žiteči. To je 5 kilometrů od školy.
5: Máme tam odvezený své spotřebiče a vaříme.
3: A když tady skončíme, tak veškerý nádobí, nějakých plus minus 180 kusů, odvážíme zpátky na umytí do Žiteče a tam to ručně mejeme.
2: I ve školní jídelně, která vypadá jako stan, která je stan, musí být dozor pedagogický. Jak to tady děti zvládají, popisuje
6: Renata Nováková. První den byl takový trošku chaotický, ale myslím si, že pak už se děti s tím zžili a je to jako dobrodružství. No.
2: Důvodem toho, že školáci obědvají ve stanu, je rekonstrukce školní jídelny a kuchyně, vysvětluje nezávislá starostka Jitka Bednářová, která kandiduje v letošních podzimních komunálních volbách.
7: Prvopočátkem toho všeho bylo oznámení od základní školy, že mají problémy s podlahou ve školní družině, která vlastně je nad školní kuchyní. Vzduchotechnika ve školní kuchyni, o které jsme věděli, že není úplně v nejlepším stavu, má na to značný vliv, protože vlastně veškeré ty výpary ze školní kuchyně směřovaly na strop, který zároveň je i podlahou té školní družiny.
2: Školní družina se proto přesunula do volnočasového klubu Domeček. A městy se začal připravovat kompletní rekonstrukci, včetně výměny vzduchotechniky ve školní kuchyni. Bylo nutné zpracovat projekt, získat všechna potřebná povolení, včetně souhlasu památkářů a vybrat stavební firmu.
7: Bylo jako zřejmé, že technologická přestávka, kterou třeba vyžaduje tvrdnutí toho betonu, bude opravdu měsíční a že nebude možné zahájit stravování žáků od začátku září.
8: Takže já jsem koncem července zjistila, že marná sláva, nemáme kde vydávat dětem obědy.
2: Vysvětluje ředitelka základní školy v Chlumu u Třeboně Patricie Vondrková.
8: No a ta situace byla teda docela mrazivá. Přemýšleli jsme strašně dlouho, až najednou se mi někdo řekl, co zkusit vojáky. No a byla to taková v podstatě jako poslední naděje, že jsem teda volala do Jindřichova Hradce na vojenskou jednotku a shodou všech možných jako šťastných okolností se nám podařilo domluvit se tam, že se pokusí nám uvolnit hmotné rezervy, půjčit nám stany a nádoby na převoz jídla. Poslední týden v srpnu jsme se dozvěděli, že tahle ta akce, kterou jsme pracovně nazvali MEŠ, proběhne.
2: Obědy ve vojenském stanu budou školáci z Chlumu u Třeboně jíst minimálně do poloviny října. Jindřichohradecká Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, na kterém přinášíme teď aktuální zprávy, je tu Jaromír Kulhánek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev. Na svém webu o tom večer informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura z SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů. Lékaři v třebíčské nemocnici se dnes věnují prevenci. Akce začíná v 10 a potrvá do 14 hodin. Návštěvníci si můžou nechat vyšetřit znamenka, měřit krevní tlak nebo cholesterol. Na programu jsou i ukázky první pomoci a metody samovyšetření. Festival chutí zaplní Farská humna ve Žďáře nad Sázavou. Tamní futrování potrvá od 10 do 20 hodin. Návštěvníci můžou ochutnat kuchyni z různých koutů světa. Chybět ale nebudou ani tradiční česká jídla. Kanadská zpěvačka Celine Dion se po čtyřleté odmlce opět objeví na pódiu. Dnes zahájí sérii pařížských koncertů. Lístky na první 16 prodali během několika hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 vystoupení. Dion přestala koncertovat před 4 lety kvůli zdravotním problémům. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy v italské Modeně výhrou 3-1 nad Řeckem. Dnes od 16 hodin čeká národní tým druhý duel na šampionátu proti Švédsku. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme převážně polojasno, ráno místy mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S dopravním omezením a uzavírkami musí počítat řidiči v Přibyslavi. Důvodem jsou tradiční mlékárenské dny a pozor, dávejte na silnici 129 u Hořebníku na Pelhřimovsku. Došlo tam k havárii osobního auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Počkali do tmy, zapnuli projektor a začali sprejovat. Zcela legálně. Umělci vytváří v Havlíčkově Brodě k výročí města rozsáhlá grafity v podchodech. Více si poslechněte za chvíli v naší reportáži.

0: Startují umělci v podchodu nedaleko brodského koupaliště Elektrocentrálu, aby si mohli na zdi promítnout nachystaný obraz. Podle něj pak začínají barevnými spreji tvořit jeho trvalou podobu.
1: Bude se tady vždycky vlastně střídat jakoby jeden nějaký obraz a mezi to bude vždycky nějaké jakoby graffiti dílo, znamená nějaké jakoby abstraktní písmo propracované a takhle se to bude střídat vlastně obrázek, grafáč a budou tady vlastně tři obrázky na jedné straně, mezi nimi dva graffiti a tři obrázky na druhé straně a mezi nimi ty graffiti.
0: Vysvětluje vedoucí skupiny umělců Michal Gerža, že předpřipravené obrazy budou mít hotové zhruba za dvě noci, na graffiti později se zve další tvůrce.
1: Čtyři díla, to znamená čtyři různí autoři.
0: Vysvětluje, zatímco vyndává z auta další krabice se spreji.
1: Teď jsem nakoupil 60 sprejů dneska a určitě budu jako dokupovat. Prostě vzal jsem to vyloženě na tady tenhle ten podchod a to vlastně je jenom na ty obrázky.
0: Konkrétně tento podchod nedaleko koupaliště je zamýšlený hlavně pro turistické vyžití nebo rodiny s dětmi. Vysvětluje mluvčí Havlíčkova Brodu Jana Vránová.
2: Takže jsme říkali, že sem dávat třeba nějaké dějiny, nevíme, jestli je to úplně vhodné a rozhodli jsme se, protože sem umístíme pověsti. Bude tady třeba taková pověst o paní Trčkové, co by Zlatokopce, kdy zpracováváme motiv z pověsti kdy si nechala šaty pošít zlatými dukáty.
0: Část výjevu pověstí bude opatřená i QR kódem, skrze který se budou moct lidé zobrazit buď text dané legendy, nebo si ji poslechnout i ve zvuku. Podobu muralu si podle Jany Vránové navrhli sami umělci.
2: My jsme k tomu de facto té kreativní složce připomínky neměli, jenom jsme malinko třeba dolaďovali, že k Barboře Kobzinové by se hodil víc klášter, než třeba jiná budova. To byly fakt detaily.
0: Obrazy budou také v podchodu u základní školy Volkerova. Tam budou místo pověstí zdobit zdi výjevy z dějin města. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 6 hodin 43 minut a pokud neudaláte rybím pochoutkám, co takhle si zajet na rybí hody do Jiřína dneska od 13 hodin, tam na vás čeká smažený kapr, pstruh na grilu, jiřínský popcorn a další jiřínské speciality, včetně vepřového, až se z toho sliny zbíhají. Vstupné je zdarma a ještě vám k tomu zahraje duo Alex a Blanka, takže parádní pohodová zábava s jídlem a počasí by mělo také přát. Pojďme to zjistit.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přináší v tuto chvíli meteorolog Ondřej Brambus. Já vám přeji dobré sobotní ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá teď aktuálně na Vysočině s teplotami a počasím?
2: Aktuálně máme klidné počasí, převažuje nám malá oblačnost, polojasná nebo i skoro jasná obloha, ale na některých místech, zejména v údolí, se nám ještě vyskytují mlhy. Teploty jsou v rozpětí od 9 do 5 stupňů Celsia a vítr je velmi slabý nebo na některých místech úplně bezvětrný.
0: Co nám slibuje den?
2: Během těch nejbližších hodin by se měly mlhy rozpustit tam, kde se vyskytují a bude převládat spíše právě to slunečné počasí, polojasná nebo chvilkama i skoro jasná obloha, ale během dne bude oblačnost částečně přibývat, takže odpoledne bude spíše oblačno, ale večer bude oblačnost opět ubývat na polojasno. Pravděpodobnost srážek je dnes velmi malá, ale během odpoledne nebo v podvečer se výjimečně může nějaká drobná přeháňka vyskytnout. Dnešní teploty budou vyšší než ty včerejší, zatímco včera jsme měli teploty od 13 do 17 stupňů Celsia, dnes bude od 18 do 21 a vítr bude jenom slabý, většinou proměnlivý nebo severozápadní do 15 km za hodinu.
0: Jaká je biopředpověď?
2: Ta je na jedničce, takže mírná zátěž.
0: A ještě se pojďme podívat tedy, aby jsme měli kompletně víkend na neděli, jak to bude vypadat na Vysočině.
2: Měla by být poměrně klidná, v noci bude převládat polojasno, počasí bez srážek, o něco teplejší noc než ta uplynula, takže teploty tak 11 až 8 stupňů Celsia, v některých údolích může klesnout teplota k 6 stupňům. Pak přes den budeme začínat polojasnou oblohou, ještě se nám může vyskytnout nějaká lokální mlha, ale mělo by jich být ještě méně než dnes. No a zítra během dne bude pak postupně oblačnost přibývat, postupně až na zataženo a od západu se rozšíří takový občasný déšť nebo slabší přeháňky. To by mělo být spíše v těch pozdějších odpoledních nebo večerních hodinách. Teploty zítra od 19 do 22 stupňů. Vítr většinou slabý, odpoledne přechodně mírný západních směrů.
0: Říká Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Také děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Neděle budou písně na cestu. Rozloučíme
4: písně
3: se.
4: Na cestu.
3: Rozloučíme se, zamáváme kytarou a jak píšeme i posledním refrénem. A právě jsme otevřený tím, že poskytneme pódium návštěvníkům, kteří, že jsme poznali i loni, že prostě mezi nimi je spoustu skvělých muzikantů a zpěváků.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
5: Spolíháme se na mobil, kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, zkouknete, vlastně bezmyšlenkovitě sjíždíme novinky, zprávy, potom taky se málo hýbeme, málo pijeme, tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost a já už nebudu spolupracovat, co si myslíš?
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zítra.

0: Dedo, řekni fór.
1: To takhle novomanželé sedí u stolu po obědě a manžel říká: Miláčku, to jídlo bylo dnes báječné. Opravdu, tu konzervu si ohřívala sama?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dny evropského dědictví otevřou na Vysočině různé památky. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Jihlavští fotbalisté vyhráli v Ústí nad Labem. Očekáváme převážně polojasno, ráno místy mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Lidé si na Vysočině prohlédnou desítky památek u příležitosti Dnů evropského dědictví. První se otevřou už dnes. Prohlídky celkem 15 objektů chystají v Jemnici a Pelhřimově. Ostatní místa se přidají o dalších víkendech.
2: V sobotu 19. září bude nejvíce otevřených památek v Havlíčkově Brodě. Tam spojili Dny evropského dědictví s oslavami výročí města. Dalších 5 objektů, včetně baziliky svatého Prokopa, si budou moct lidé prohlédnout i v Třebíči. Přístupná bude také věž svatého Ducha a městská galerie Hasičský dům v Telči. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Historická vozidla dnes vyrazí z Jihlavy do Dušejova. Startuje tam 5. ročník orientačního závodu Ježkova jízda. Registrace vozidel na Masarykově náměstí v Jihlavě začne ráno ve 8:45. Veteránská auta pak dorazí do Dušejova, kde si lidé budou moct od 12:30 prohlédnout u Sokolovny a staré školy. Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná včasná reakce zachránit lidský život. Vloni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
3: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
0: Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. Několik balistických raket vypálených Severní Koreou dopadlo do moře východně od korejského poloostrova. Informovalo o tom jeho korejské ministerstvo obrany. Podle vyjádření tamní prezidentské kanceláře jde o porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Incident se stal den po ukončení společného vojenského cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. Sport. Fotbalisté Jihlavy bodovali v šance národní lize po druhé v řadě naplno. V 8. kole vyhráli v Ústí nad Labem 2-1.
4: Vysočinu poslal ve 13. minutě do vedení Moudrý, který se trefil i minulý týden při domácím vítězství 2-0 nad Českou Lípou. Ústí nad Labem vyrovnalo po půl hodině hry, když skóroval Goj. Krátce před přestávkou ale rozhodl o výhře Jihlavy 2-1 Sambu. Fotbalisté Vysočiny se v tabulce posunuli na 6. místo a příští týden v posledním kole před reprezentační pauzou vyzvou rezervu pražské Slávie. Tomáš Petr, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Hubenově teď mají 7 stupňů, v Moravských Budějovicích 10. Očekáváme převážně polojasno, ráno místy mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S uzavírkami a také s dopravním omezením musí dnes počítat řidiči v Polné a Přibyslavi. Konají se tam tradiční společenské a kulturní akce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina jede dál a už za chvíli otevřeme také kalendárium. Připomeneme události a zajímavosti, které se zapsaly do historie 12. září. A všem Mariím a Májám přejeme vše nejlepší k svátku.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Věra Špinarová a vám přejeme dobrou chuť k vaší snídaní, pokud si ji právě dáváte. 7 hodin 13 minut máme právě teď a otevíráme kalendárium. Připomeneme mimo jiné i to, kdy jsme si poprvé zavolali přes mobil.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota, 12. září, dnes gratulujeme k svátku všem Mariím. To se vykládá jako milovaná, krásná paní. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Českoslovenští volejbalisté se stali na šampionátu v Paříži před 70 lety v roce 1956 poprvé mistry světa. Bez jediného dne přesně za 10 let v roce 1966 byli světovými šampiony doma podruhé. Seriál FL Věk měl premiéru na televizních obrazovkách přesně před 55 lety v roce 1971.
3: Požehnej pán Bůh.
2: Seriál o českém vlastenci, publicistovi a skladateli z doby národního obrození podle románu Aloise Jiráska se dočkal 13 dílů.
4: Hledal jsem v knížkách odpověď, ale vždycky jsem nalezal samé nové a nové otázky.
2: Do titulní role byl obsazen Radoslav Brzobohatý. První hovor mobilním telefonem u nás se uskutečnil před 35 lety v roce 1991. Tehdy v první ještě analogové síti Eurotel NMT. Do kapsy ani kabelky se tehdejší první telefony nevešly. Byly velké jako menší kufříka, vážily 4 kila. Přístroj stál kolem 35 tisíc a jenom aktivace byla za 10 tisíc. Drahé byly i hovory. To byly tehdy obrovské peníze. A tak se není čemu divit, že ještě dalších skoro 5 let mělo mobil u nás jen 55 tisíc zákazníků. Kulatých 70 je dneska zpěvačce Marice Gombitové. Po dopravní nehodě v listopadu 1980 upoutané na invalidní vozík. Stala se přesto hudební ikonou, získala mnohá ocenění jako zpěvačka století nebo žena 21. století. Její píseň Vyznaně zvítězila ve slovenské anketě Hit století. A já přeju hezkou sobotu.
0: A když už je řeč o Marice Gombitové, tak ta připravila v rámci svých 70 také řadu koncertů, jak na Slovensku, tak i v Praze, kde vystoupí 10. října. V O2 aréně umělkyně slíbila své největší hity i nejnovější skladby a nejen to. Svůj playlist sestavuje tak, aby v tom bylo i více překvapení pro své fanoušky. Takže po 2 letech ožije pražská O2 aréna zase hity a Marikou Gombitovou a věří se, že bude zase vyprodáno jako v roce 2024. No, ale teď už tu jsou Europe a The Final Countdown. Hezké ráno.

0: Vám je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje a Horácké divadlo v Jihlavě dnes vstupuje do nové sezóny. Připravuje nebo připravenou má hru o rodačce z Vysočiny Aně Pamérové. Herci mají na jevišti jednu neobvyklou rekvizitu, po které se celou dobu pohybují. Jeden z nich se na zkouškách dokonce zranil a více o tom uslyšíte v naší reportáži za 5 minut.
1: Počasí.
0: Teď se ale pojďme ještě podívat také, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se aktuálně pohybují mezi 5 a 10 stupni. V Telči je právě 10. V Novém Městě na Moravě a Třebíči 8 stupňů. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Ráno se ještě mohou v údolích místy vyskytnout mlhy. Odpoledne nebo večer či v podvečer se výjimečně může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty ty dnes naměříme mezi 18 a 21 stupni a foukat má slabý proměnlivý během nepřechodně severozápadní až severní vítr.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak to byl Petr Novák na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme vám klidné vstávání s naším vysíláním. Je 7 hodin 23 minut. 4 herci, 35 zpěváků a přes 150 plechových hrnců. Tak Horácké divadlo v Jihlavě pojalo představení s názvem Anna Pamer. Netradičně vyvážen nebo vyprávěný příběh o rodačce z Třebíčska představuje její život v různých kapitolách. Spisovatelka, filozofka a průkopnice feminismu z přelomu 19. a 20. století je zachycená nejen herecky, ale také v písních.
1: Ať jasně zazní pravý hlas, leže na jméno.
2: Sbor ze zadní části jeviště podporuje herce, kteří se pohybují po hrncích otočených dnem vzhůru. Anna Pamrová právě vzdoruje svému muži. Zpěváci jsou z jihlavských sborů Melodie a Gaudium. Hlavně ti nejmladší jsou okouzlení ze samotného divadelního prostředí.
3: Já jsem Amelie Pijáčková.
4: Jsem Aneška Hustáková.
5: Já jsem ze sboru dětského sboru Gaudium.
6: Tak já bych rozhodně řekla, že to je zajímavý pocit vidět ty světla, jak to na, tebe, jak to jako na vás míří. A prožívat ten příběh té Anny Pamer s těma hercema.
5: Mně přijde zajímavý, že už jako to hrajeme třeba jako po desátý celý a furt tam člověk jako nachází nějaký drobnosti, kterých si předtím nevšiml a nějaký další zajímavosti.
2: Do hlavní postavy spisovatelky a feministky se vžila Kamila Zetelová.
7: Je to bomba. Je to extrémně velký úkol. To mám ráda, jednou za čas. Je to velká výzva, kterou mám pocit, se nám podařilo s kolegy zvládnout.
2: Vy máte na sobě krásné, velké, těžké, honosné šaty. Říkáte text, zpíváte a celou dobu se pohybujete na plechových hrncích. Jaké to je?
7: No nic moc. Měli jsme nějaký čas, abychom to naskoušeli, tak jsme se snažili ho využít. Ale občas jako zavrávoráme. Jeden kolega měl dokonce poměrně velké zranění. Minulý týden skončil na šití, takže jsme opatrnější o to víc od té doby. A je to taková zajímavá překážka, která zase nám hází nějaké nové podněty v tom výkonu.
2: Celý život Anny Pamrové je zachycený dynamicky, takže bez přestávky. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně den a noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí jako ze staré stanice zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najede na tu 19, což je vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Ternštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Prostoru nádraží Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a málku a vyhraj.
7: O svačině to roztočíš.
8: A málka. Krásná zdravá svačina.
9: Jsou tu aktuální zprávy a s nimi Jaromír Kulhánek.
10: Půl osmé.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
10: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro dlouhodobý pobyt cizinců v Česku. Novela umožní úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online migrační agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně. Horská služba dnes pořádá mezinárodní závody v Jizerských horách. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, jako je například zdolání feraty nebo slaňování. Letos poprvé bude součástí i program pro veřejnost. Běžci podpoří fungování domácího hospicu Vysočina. Sraz mají v 9 hodin na přírodním koupališti v Novém Městě na Moravě. Závodníci mají na výběr mezi 2-kilometrovou a 5-kilometrovou trasou. Dnešní výtěžek hospic použije na nákup mobilního ultrazvuku. Na severu Francie mezi městy Rouen a Cannes vykolejil vlak přepravující zhruba 200 cestujících. Přes 40 lidí je zraněných, jedna žena je ve vážném stavu. Příčina nehody zatím není známá. Tenistka Kateřina Siňaková slaví v dámské čtyřhře 12. grandslamový titul v kariéře. S domácí Taylorou Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová-Cougrová 2-1 na sety. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme převážně polojasno, ráno místy mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
10: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 za 112. kilometrem u Jihlavy stojí tam osobní auto s defektem pneumatiky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Už za chvíli se také podíváme v dobrém ránu na největší sbírku kopaček. Těch fotbalových samozřejmě. Nejrůznějších značek. Tak zůstaňte s námi a do té doby jsou tu Olympik, nebo právě teď Pavel Bobek.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: Tak to byl Olympik a kufr na Českém rozhlasu Vysočina. My se teď podíváme také do kufru. Třeba tam najdeme nějaké kopačky.
1: Region rekordů a kuriozit. Největší sbírka kopaček. Julius Majerský z Bělotína rozšiřuje od roku 2016 svoji ojedinělou sbírku fotbalových kopaček různých značek, modelů, stáří a velikostí. V době zapsání do České knihy rekordů čítala jeho pozoruhodná kolekce 716 párů, které byly přehledně uspořádány na jednom místě i s možností v Bělotíně na obci sbírku shlédnout. Nejstarším exemplářem jsou kopačky Adidas z 80. let 20. století. Sběratel, který má za sebou i dvě výstavy pro veřejnost, získává kopačky prostřednictvím inzerce, výměnami či nákupem na aukcích, v obchodech nebo od jednotlivců. Sbírka, která vznikla z rekordmanova dlouhodobého zájmu o fotbal, je zaměřena nejen na množství, ale také na historii fotbalu, balové obuvy a její vývoj. Jednotlivé modely připomínají významné éry, hráče, turnaje i vývoj technologií. Kolekce 716 párů kopaček byla do České databanky rekordů agentury Dobrý den zaregistrována nyní na začátku září, ale zcela jistě se v brzku opět rozroste. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, je 7 hodin a 44 minut. A já už se tady dívám také na Lipnici nad Sázavou, která žije hudbou. Navštívit můžete amfiteátr pod hradem, kde dnes probíhá festival Folková Lipnice. Ten navazuje na slavnou historii folkové Lipnice z 80. let a spojuje folk, alternativní hudbu, literaturu a komunitní atmosféru. Nechybí ani divadlo, tematické workshopy, promítání, ping-pong, večerní táborák a dnes od 9 hodin také snídaně v trávě. Festival vytváří prostor pro setkání napříč generacemi i žánry, takže kdo může, zavítejte na Folkovou Lipnici od 18 hodin třeba. Koukám, do programu vystoupí Iva Bitová a po ní Petr Lindhardt a kompletní program najdete i na Facebooku Folková Lipnice. Tak mrkněte, třeba vás to učaruje a vyrazíte.
1: Počasí.
0: A já už se teď dívám také, jak to vypadá s počasím a teplotami na Vysočině, 5 až 10 stupňů aktuálně, Moravské Budějovice a Pelhřimov 9 stupňů, Velká Bíteš 8. A dnes očekáváme polojasno až oblačno, ráno se zejména v údolích mohou místy vyskytovat mlhy. Odpoledne nebo v podvečer se výjimečně může vyskytnout také přehánka, co se týče denních teplot, ty se budou pohybovat v rozmezí nejčastěji mezi 18 a 21 stupni a foukat má slabý proměnlivý. Dne přechodně severozápadní až severní vítr.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Karel Emanuel Macan ztratil zrak, ale ne víru ani sílu. Šel dál za svým snem stát se hudebním skladatelem. A chtěl víc. Pomoci všem, kteří nesli stejný úděl. Podařilo se mu něco nevídaného. Vyvedl je z ghetta zoufalství a otevřel jim svět. Poslechněte si jeho příběh v sobotním dílu.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jak by naše makovičky chytaly žraloka? I na to jsme se zeptali.
1: Jak se chytají ryby?
2: My s taťkou chodíme na ryby a na to je potřeba prut, návnada a háček. Háček se dá na takovou šňůru, tam se napíchne třeba žížala, hodí se to do vody a až tam bude něco silného a ohne se vám prut, tak škubněte a vytáhněte, můžete vzít podběrák.
3: To máte takový točící.
4: Roztáhnete přijít na nějakém potoku a oni vám tam uvíznou a pak je můžete chytit.
1: Může rybář ulovit i žraloka?
2: Na to byste potřeboval takový nejsilnější prut a takovou speciální návnadu. To je taková zlatá ryba, která je došedivá.
4: Uděláte jeřáb, který má na konci velký háček. Pověsíte na něj nějakou rybu a žralok ji ucítí, tak za ní popleva a když ji chytne, tak vy tím jeřábem ho můžete vyndat.
5: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Havlíčkův Brod nabídl část školní kapacity Ždírci a Radostínu. Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Liberec v hokejové lize mistrů porazil po nájezdech dánský Herning. Plzeň vyhrála ve Friburku. Očekáváme převážně polojasno, ráno místy mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Děti ze Ždírce a Radostína budou chodit do Havlíčkobrodské mateřské školy v Příčné ulici. Tamní zastupitelé totiž schválili společný školský obvod. Žáci ze Ždírce budou mít zároveň jako spádovou základní školu v Sadech.
4: Dotčené obce budou za každého žáka či předškoláka Havlíčkovu Brodu vyplácet 1000 korun. Podle vedení města může spádovost dětí z okolních obcí do budoucna školám i pomoct. Radnice kvůli nižší porodnosti očekává v nadcházejících letech méně školáků. Děti z okolních obcí proto pomůžou doplnit třídy. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí také reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
5: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
6: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
5: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
7: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
5: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Židé slaví svátek Roš Hašana, tedy nový rok. Podle tradice byl v tento den stvořený svět. V Izraeli poprvé po mnoha letech slaví svátek bez rukojmí v Gaze.
8: Izraelský prezident Yitzhak Herzog ve videu na sociálních sítích popřál šťastný židovský rok židům po celém světě. Zároveň vzal hold těm, kteří letos zemřeli, včetně vojáků, obětí teroru v Izraeli a obětí antisemitismu. Izrael kvůli svátku na neděli dočasně uzavře hraniční přechod Kerem Shalom, který slouží k dopravě zboží a humanitární pomoci do pásma Gazy. Tisíce izraelských židů odjeli slavit Rosh Hashana do ukrajinské Umaně k hrobu chasidského rabína Nachmana. Izraelská armáda mezi poutníky při hraničních kontrolách zadržela desítky lidí, kteří se vyhýbají povinné vojenské službě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Hokejisté Plzně vyhráli v lize mistrů na ledě švýcarského Friburgu 4-2 a uspěli i ve třetím utkání v soutěži. Premiérovou výhru si připsal Liberec. Dánský Herning porazil 2-1 po samostatných nájezdech. Pokračuje trenér Bílých tygrů Jiří Kudrna.
9: Tak po měsíci domácí zápas, takže jsme se na něj těšili samozřejmě. Chtěli jsme utkání určitě vyhrát. Mrzí nás, že nebereme výhru v základní hrací době. Myslím si, že jsme tam měli svých příležitostí brankových dost, že škoda, že jsme neodskočili na víc než jednogólovej náskok a samozřejmě ta koncovka, vy svoje přesilovky nevyužijete a pak z tý jedný dostanete.
3: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou teď mají 6 stupňů, v Dukovanech a Košeticích 10. Očekáváme převážně polojasno, ráno místy mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S omezením počítejte na silnici 37 mezi Stržanovem a Škrdlovicemi na Žďársku. Kvůli opravám vozovky se tam jezdí pouze jedním pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Měli jste někdy okno? A nemám na mysli okno ven na ulici, ale prostě mysl zahalenou černou tmou. A co když má takové okno herec? To je teprve potom pozdvižení. Na okna na jevišti se ve svém rozhlasovém sloupku už za pár minut zaměří Zdeněk Drišl.
3: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: je 8 hodin 11 minut a vy ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadelní sezóna právě začíná a tak se podíváme také na to, jak herci reagují, když mají okno, neboli zatmění mysli. A co všechno jsou schopni udělat? Poslechněte si dnešní rozhlasový sloupek Zdeňka Drišla.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Okno. Nemíním tím okno, co jim hledíme z obyváku na ulici. Mám na mysli okno, které v herecké hantýrce znamená totální výpadek paměti. Dobrá paměť je předpokladem hereckého řemesla. Role od role znamená učit se, učit se, učit se. Někdy to jde samo, jindy stuha. Měli jsme v divadle kolegu, který když dostal okno, mizel z jeviště a ostatní se v tom nechal vymáchat. Záchranné lano by měla poskytnout nápovědka sedící na jevišti v portále. Jenže úskalím bývají jména. I v běžném životě je někdy problém vzpomenout na něčí jméno, byť známého člověka. Natož na jevišti. Hráli jsme hru o baronu Prášilovi. Ta persona skutečně existovala. Ten člověk se jmenoval Karl Friedrich Hieronymus Münchhausen. Hrál jej s námi tehdy člen Národního divadla Bořek Navrátil. Měl se jako Münchhausen na scéně představit ve společnosti. Ale jméno mu vypadlo. Běžel k nápovědě s dotazem, jak se jmenuju, jak se jmenuju. No přece Navrátil, bobánku, odpověděla suflérka. Jiný kolega během dlouhého monologu měl výpadek textu. Čekal, že nápovědka pomůže. Nic, ticho. Po představení šel suflérce vynadat a dostalo se mu vysvětlení. Představte si, právě když jste měl to velikánský okno, já si balila věci a odcházela. On by mi ujel trolejbus. Ale zažil jsem také, když jeden, co nevěděl, šel se během představení do portálu bezostyšně zeptat nápovědky, jak je to dál. Legendární okno, co koluje po divadlech, měl představitel slepého Mareše v Tylově Fidlovačce. Zpíval Kde domov můj? Odspíval první sloku, ve druhé spustil první verš a dál nic. Všichni okolo mu začali napovídat. Nic, ani ťuk, v hlavě temno. Vyřešil to tím, že dívence, která ho na jevišti doprovázela, řekl: pojď, Bětuško, dospíváme jim to jindy. A vytratil se. Zažil jsem moderátora, co uváděl koncert symfonického orchestru a vypadlo mu jméno dirigenta, co stál vedle něj, kterého léta znal. Po trapné pauze můj jméno sborem napověděl celý orchestr. Staří herci si psávali taháky na manžety košile, na ruce, na části dekorace, do lejster, co sloužila jako rekvizity, na papírky po kapsách. Úskalím bylo v pravý čas ten tahák najít a hodit na něj oko. Inu, někdy je problém, co má herec říkat, ale také, kdy to má říkat.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8 hodin 19 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme vám klidnou a pohodovou sobotu. V Přibyslavi začíná letošní ročník Mlékárenského dne. Akce nabídne mléčné produkty k zakoupení i doprovodný program. Na Bechyňovo náměstí se podíváme také za chvíli s naší reportérkou Terezou Pešoutovou, tak se na to určitě počkejte a pojďme se ještě také mrknout na počasí.
1: Počasí.
0: Teploty aktuálně 6 až 12 stupňů a když se podíváme do Přibyslavy, tam je právě 10, ve Žďáře nad Sázavou 9 a v Humpolci 11. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, ráno se zejména v údolích mohou místy vyskytovat mlhy, odpoledne nebo v podvečer se výjimečně může také objevit přeháňka. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a foukat má slabý proměnlivý během dne přechodně severozápadní až severní vítr.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: 8 hodin 23 minut, s vámi Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Do Přibyslavy se můžete vypravit na 35. ročník mlékárenského dne. Na Bechyňově náměstí mají teď už různí výrobci rozložené své stánky a nabízí mléčné produkty. Celou akci doplňuje i doprovodný program a na místě je teď také naše reportérka Tereza Pešoutová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Tady na Bechyňově náměstí začal prodej podle programu mlékárenského dne oficiálně v 8 hodin ráno, tedy před necelou půl hodinou. Ve skutečnosti ale ještě dříve. Já jsem sem do Přibyslavy dorazila před půl osmou a už tou dobou bylo na náměstí plné lidí, část stánků zahájila prodej a tam, kde ještě nevyložili zboží, se minimálně začaly tvořit fronty zákazníků. Skutečně jsou tady teď mlékárenské stánky, u kterých stojí desítky lidí a čekají, až na ně přijde řada. Jinde jsou ty fronty menší a tak ten prodej odsýpá rychleji.
0: A kolik výrobců a tedy i prodejců letos na mlékárenský den dorazilo?
1: Letos jich dorazilo celkem 19, tedy pokud se zaměříme čistě na mlékárenské prodejce, protože jinak sem přijeli i obchodníci s jiným zbožím. Svoje výrobky tady reprezentují jak velké mlékárny, jako je Savencia z Přibyslavy nebo Madeta z Jihočeského kraje, menší provozy jako Poleňská či Jaroměřická mlékárna, tak i drobní farmáři, například Farma Kozí dvorek z nedaleké Olešenky. Návštěvníci se tady seznámí i s novinkami ve výrobě a hlavně s produkty, které letos ocenila speciálně pro ten mlékárenský den hodnotící komise. Ta vždy vybírá tři nejlepší výrobky v kategoriích mléčné nápoje, čerstvé a tvarohové sýry, dezerty a sladké pomazánky a také přírodní sýry pařené a zrající. Hlasovat můžou navíc i sami zákazníci v divácké soutěži Přibyslavský krajáč o nejlepší expozici mléčných výrobků.
0: Zmínili jsme tady doprovodný program, co můžou lidé kromě prodeje mléčných výrobků v Přibyslavi ještě čekat.
1: Těch akcí kolem je poměrně hodně, nejen na Bechyňově náměstí, i když i tady můžou lidé navštívit třeba výstavu mlékárenských výrobků v radničním sklepení a farní stodole. Začíná zhruba za půl hodiny. Ve 10:45 bude soutěž v pití mléka a po celý den se budou tady střídat při vystoupeních hudebníci. Součástí mlékárenského dne je ale i den otevřených dveří na místní základní škole, prohlídky městského muzea, rekreační lety v místním areoklubu a zájemci nahlédnou i do přibyslavských památek. Akci tady totiž spojili s Dny evropského dědictví a otevřená tak dnes bude štola pod farou, gotická věž i zámek.
0: Říká redaktorka Tereza Pešoutová, která nás pozvala na mlékárenský den. Do Přibyslavy já samozřejmě děkuji a pokud budete poblíž, jistě se tam zastavte.
2: Jsme s vámi i na Přibyslavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Jsou tu aktuální zprávy a Jaromír Kulhánek.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev. Na svém webu o tom večer informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura z SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů. Lékaři v třebíčské nemocnici se dnes věnují prevenci. Akce začíná v 10 a potrvá do 14 hodin. Návštěvníci si můžou nechat vyšetřit znaménka, změřit krevní tlak nebo cholesterol. Na programu jsou i ukázky první pomoci a metody samovyšetření. Festival chutí zaplní Farská humna ve Žďáře nad Sázavou. Tamní futrování potrvá od 10 do 20 hodin. Návštěvníci můžou ochutnat kuchyni z různých koutů světa. Chybět ale nebudou ani tradiční česká jídla. Kanadská zpěvačka Celine Dion se po čtyřleté odmlce opět objeví na pódiu. Dnes zahájí sérii pařížských koncertů. Lístky na první 16 vyprodali během několika hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 vystoupení. Dion přestala koncertovat před 4 lety kvůli zdravotním problémům. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy v italském Modeně výhrou 3-1 nad Řeckem. Dnes od 16 hodin čeká národní tým druhý duel na šampionátu proti Švédsku. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme převážně polojasno, ráno místy mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S uzavírkami a také s dopravním omezením musí dnes počítat řidiči v Polné a Přibyslavi. Konají se tam tradiční společenské a kulturní akce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Za pár minut otevřeme v dobrém ránu také pořad Bejvávalo, ve kterém se dnes zaměříme na celer. Víte, že se z něj dříve vyrábělo i celerové víno pro sportovce? A k čemu všemu je prospěšný, uslyšíte za pár chvil.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje, a máme 8 hodin 37 minut. Když špatně spíte, dejte si celer a budete spát jako nemluvně, i když ta nemluvňata také někdy vůbec nespí. Ale zkusit se má všechno, i celer, a nejen na nespavost.
1: Bejvávalo.
2: Dnes o všeobecně známé a běžně pěstované, u nás i často používané zelenině, kterouž ovšem naši pradědové a prababičky nazývali dnes málo známým pojmenováním apich.
3: No, takhle se u nás doma říkávalo celeru. Ovšem jinde to pro změnu byl miřík.
2: Celer bejvával v různých dobách vyznáván. A pak zase ne, a ještě později ano. Každopádně je tady s námi lidmi už pěkně dlouho, vždyť už staří Řekové krájeli.

0: látek člověku prospěšných. Celer prostě dokáže pomoct při vysokém krevním tlaku a umí i snížit cholesterol.
1: No to nevím, o čem to mluvíš, chlapče, ale když špatně spíš, tak na to je celer taky dobrým společníkem.
0: Však i slavná bylinkářka a abatyše Hildegarda celer vychvalovala. Ve svém bylináři měla psáno: též nos a dutiny uvolňuje a koho dna sužuje, měl by drcená semena celeru užívati, neboť je to lék nejlepší na nemoc tuto.
1: Celer taky působí močopudně, zbavuje tělo tekutin.
0: Však taky, když po dlouhých staletích, která byla doprovázena u většiny lidské populace touhou dosytosti se najíst, přišel kult štíhlosti, začali se koumáci zajímat, čímže lze dosáhnout ztráty, byť jen pár kilogramů, ale bez námahy. A tu se objevili chytráci, kteří k tomuto účelu začali doporučovat celer.
1: No, když ho budeš jíst pravidelně, můžeš opravdu zhubnout.
0: No jo, jenže jenom krátkodobě. A navíc nepřijdete ani o deko tuku. Jen voda odejde. Ale kdysi se to nějaký čas opravdu praktikovalo. Bejvávalo.

0: 8:45 ladíte Český rozhlas Vysočina na dny evropského dědictví, které umožní prohlédnout si krásné památky na Vysočině. Často zcela zdarma vás pozveme už za 6 minut, tak určitě zůstávejte s námi, přineseme dalších pár kulturních tipů na tento víkend. A teď se ještě pojďme podívat, jak nám k tomu bude přát počasí.
1: Počasí.
0: Podrobnostmi je tu meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Pojďme tedy k aktuálním teplotám na Vysočině a jak se nám to počasí vyvine dál.
2: A teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 9 a 12 stupně Celsia a k tomu už je na většině území slunečno, případně pokud se objevuje oblačnost, tak je spíše menší a kupovitá.
0: Co nás čeká v průběhu dne, jak se nám to změní?
2: A tady dopoledne by měla vydržet tady ta malá oblačnost, mělo by být polojasno, skoro jasno, a odpoledne potom převáží oblačno a zase zpátky večer se udělá polojasno. Pravděpodobnost srážek je dnes velmi malá, ale během odpoledne nebo v podvečer se výjimečně může nějaká drobná přeháňka udělat. Teploty dnes vyšplhají mezi 18 až 21 stupňů Celsia a k tomu bude vát slabý proměnlivý během dne přechodně severozápadní až severní vítr.
0: Vypadá to na příjemný den. Co nám říká biopředpověď?
2: Ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: A ještě se pojďme podívat také na neděli, ta by měla být o trošičku teplejší.
2: Ano, měla by být i ráno, by mělo být trošičku teplejší. Noc bude polojasná, krátce i skoro jasná. K ránu potom začne oblačnost částečně přibývat. Znovu se v údolích mohou vyskytnout někde mlhy. Zítřejší ranní teploty 11 až 8 stupňů Celsia, v údolích při bezvětří až k 6 stupňům Celsia. A zítřek potom začne polojasném, postupně bude oblačnost přibývat až na zataženo a od západu se postupně rozšíří občasný déšť či slabší přehánky. Když jsem říkala postupně, tak to zatím vypadá, že během odpoledne by ta oblačnost měla přibývat a už během odpoledne by také se ty srážky mohly začít od západu rozšiřovat. I tak, ale zítra teploty vyšplhají na 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Tolik tedy informace o počasí a Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji, hezký den vám přeji a naslyšenou příště.
2: Pěkný den i vám, naslyšenou.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Neděle budou písně na cestu. Rozloučíme
4: písně
3: se.
4: Na cestu.
3: Rozloučíme se, zamáváme kytarou a jak píšeme i posledním refrénem. A právě jsme otevření tím, že poskytneme pódium návštěvníkům, kteří, že jsme poznali i loni, že prostě mezi nimi je spoustu skvělých muzikantů a zpěváků.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
5: Spolíháme se na mobil. Kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, zkouknete. Vlastně bezmyšlenkovitě sjíždíme novinky, zprávy. Potom taky se málo hýbeme, málo pijeme. Tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost. A já už nebudu spolupracovat. Co si myslíš?
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
6: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: to byla Kateřina Marie Tichá s písní Plamen na Českém rozhlasu Vysočina a řemesla, jako je cínování, štípané houbičky, slaměné ozdoby nebo kloboučnictví. Dnes uvidíte na vlastní oči v Třebíči. Na Šmeralově statku pořádají od 10 do 4 řemeslnický jarmark, který doplní živá hudba a přímo na místě pečené koláčky. Baví léto na Vysočině, ale nabízí i další místa, kam se vydat.
1: Krásné ráno. Zámek v Náměšti nad Oslavou ožije tento víkend hranými scénkami v podání více než stovky amatérských herců. Oživený zámek letos pod názvem Vítejte v USA připomene 250 let od vyhlášení nezávislosti Spojených států. Prohlídky jsou sice každou půl hodinu dnes i zítra, ale pro velký zájem je doporučená rezervace. Futrování na Farských, to je festival jídla a hudby ve Žďáře nad Sázavou. Speciality od místních i přespolních kuchařů doplní hudební program během celého dne. Začíná v 10 hodin a vstup je zdarma. Amerika v Herálci, to je pozvánka na motokrosovou trať v Herálci pod Žákovou horou, kde na dnešek připravili přehlídku historických aut, offroadových speciálů, amerických dodávek i kamionů a k tomu občerstvení v americkém stylu. A to vše od 10 do 10, tedy po celý den. Dny evropského dědictví otevírají dveře památek a krásných míst na Vysočině. Třeba v Jemnici, kde si prohlédnete zámek, hrobku palavičiny, kostely a dnes také 3D model města. Pelhřimov zve rovněž na prohlídky zámku, kaplí, kostelů, měšťanských domů a nechybí ani vyhlídková věž svatého Bartoloměje. Milovníky dechových hudeb zve na setkání městy z Dolní Cerekev. Zítra od 13 hodin u kulturního domu zahrají Lučanka, Lipkovanka a Moravská veselka. Městská knihovna Velké Meziříčí pořádá zítra od 14 hodin akci nazvanou Sousedská neděle při otevření knihovny. Na zahradní slavnost přijede kapela Lhotár a připraveny jsou i divadla, hry a soutěže. Festival Varhaní Vysočina se letos koná s podtitulem Pocta Dvořákovi. Zahajovací koncert můžete navštívit v kostele svatého Jakuba Většího v Jihlavě. Začátek je zítra v neděli v 17 hodin. Pohodový víkend vám všem přeje Dáša Kubíková.
0: Všechny tipy najdete na webu nebo Facebooku Českého rozhlasu Vysočina. Pro tuto chvíli tedy se loučí Lidie Jakubičková. Přeji vám také pohodovou sobotu a dobrý poslech s naším vysíláním. Kaj!

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pacientům s plicní fibrózou pomůže v Česku nový lék. Záměk v Náměšti nad Oslavou oslavuje výročí americké deklarace nezávislosti. Jihlavští fotbalisté vyhráli v Ústí nad Labem. Teploty do 21 stupňů a převážně polojasno, místy skoro jasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrózou novým lékem. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrózou, kterou popisuje lékařka Martina Šterclová.
2: Dochází k postupnému prostupování plic jizvami. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily v jizvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
0: Zámek v Náměšti nad Oslavou ožije americkou historií. Netradiční hrané a kostýmované prohlídky ho budou provázet celý víkend. Připomenou 250. výročí deklarace nezávislosti Spojených států. Návštěvníci uvidí postavy z doby vzniku USA, ale třeba i současného prezidenta. Podle kastelána Marka Buše si pořadatelé na téma takzvaného oživeného zámku vybírají zajímavé události z historie.
3: Letos je to zaměřeno na Spojené státy. A dokonce máme takovou jednu zajímavost, na plakátě je totiž napsáno, že občané USA mají vstup zdarma. A nebudete tomu věřit, už se nám jich 5 zaregistrovalo a když se prokážou pasem Spojených států, tak opravdu půjdou na prohlídku zdarma. To jsme nečekali.
0: Saúdská Arábie kvůli útokům preventivně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Ve čtvrtek ho zasáhly drony pocházející z Iráku. Několik lidí bylo zraněno. Irácká vláda údery odsoudila, nařídila jejich vyšetřování. Ropovod je přitom jednou z mála cest, jak obejít blokádu Perského zálivu, který je prakticky odříznutý od světa kvůli americkým a izraelským útokům na Irán. Teheránem podporovaní povstalci v Jemenu se podobným způsobem snaží ovládnout i Rudé moře a ochromit tak světový obchod s ropou. Sport. Fotbalisté Jihlavy bodovali v šance národní lize po druhé v řadě naplno. V 8. kole vyhráli v Ústí nad Labem 2-1. Branky dali Moudrý a Sambou. V tabulce se Vysočina posunula na 6. místo a příští týden vyzve rezervu Pražské Slávě. Počasí. V Pelhřimově teď mají 9 stupňů, v Telči 11 a v Přibyslavi 10. Bude převážně polojasno, místy i skoro jasno, s teplotami od 18 do 21 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 116. kilometru na úrovni Měšína. Stojí tam porouchané osobní auto a opatrně také ve stejném směru dálnice u 164. kilometru za Velkou Bíteší. V odstavném pruhu zastavili 3 dodávky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Domácí hospic Cesta domů oslaví své 25. narozeniny benefičním koncertem. Poprvé za téměř 700 let opustil Česko fragment Evangelia svatého Marka, který do Prahy přivezl Karel IV. Vzácný rukopis si lidé budou moct prohlédnout na mezinárodní výstavě v italské Aquileji. Velmi netradiční hřbitov s náhrobky a nápisy mají od roku 1935 na severu Rumunska. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Janu Kratochvílovou pro vás jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Svůj život si všichni chceme užít naplno a nemyslíme na jeho konec. O to větší šok často bývá, když smrt přece jen přijde. Tuto situaci se u nás už 25 let snaží lidem ulehčit nezisková organizace Cesta domů. Prostřednictvím domácího i lůžkového hospice a dalších služeb pečuje o nevyléčitelně nemocné a umírající v prostředí, kde se cítí bezpečně. Na 16. října chystá Cesta domů benefiční koncert v La Fabrice v pražských Holešovicích, kde své 25. narozeniny oslaví. Noemi Fingerlandová natáčela s PR manažerkou Cesty domů Lindou Tichotovou.
1: Vybírali jsme hudebníky, kteří jsou nám nějak blízcí. Monika Načeva s kapelou představí svůj aktuální koncertní program Jdem temným dnem. Daniel Žižka je 23-letý zpěvák a skladatel, finalista letošní Eurovize a zahraje své vlastní autorské písně v žánru indie pop. A Marie Putnerová vystoupí se svou hudbou na pomezí folku, alternativy a rocku. Kromě toho fotograf Štěpán Hon představí nové vydání svého unikátního fotokalendáře Doma, ve kterém se představí 12 osobností u sebe doma. A prodej tohoto kalendáře také podporuje Cestu domů.
2: Říká Linda Tichotová, která má v Cestě domů na starosti PR a komunikaci. Na benefičním koncertě v La Fabrice bude také první ředitelka a spoluzakladatelka Cesty domů Martina Špinková.
1: Představí svoji novou knížku nejen pro děti, Matouš v lítacím domě.
2: Na co Cesta domů použije vybrané finance?
1: Navštěvníci koncertu koupí vstupenky, podpoří přímo provoz Cesty domů, tedy služby pro lidi v závěru života a jejich blízké. Vstupenky jsou v prodeji online, a to přes web cestadomu.cz.
2: Letošní koncert bude výjimečný. Cesta domů na něm totiž oslaví už 25 let od svého založení.
1: Těch 25 let z mého pohledu přineslo hlavně velký rozvoj. Začínali jsme jako malá poradna pro rodiny pečující a umírající. Přidal se domácí hospic, další služby, pozůstalostní podpora. V minulém roce jsme otevřeli i lůžkový hospic. A kromě této přímé péče se věnujeme i osvětě v podobě vzdělávání odborníků i široké veřejnosti. Vydáváme knížky ve vlastním nakladatelství. Máme 3 doporučené obchody v Praze, které posluchači mohou znát, takže je toho hodně.
2: Povědomí o paliativní péči se podle Lindy Tichotové i díky Cestě domů za těch 25 let v Česku výrazně zvýšilo.
1: Hlavní je vlastně, aby lidé věděli, jaké jsou možnosti pečovat o jejich blízkého, když se ocitne v závěru života, takže aby věděli, jaké jsou služby, kam se mohou obrátit, že to často jde zvládnout i doma, pokud si to tak přejí.
2: Do budoucna má Cesta domů další plány.
1: Kapacity nejsou dostatečné, snažíme se nabídnout lidem alespoň podporu prostřednictvím naší poradny. A plánujeme rozvoj formou stavby nového lůžkového hospice, kde by se tedy ty kapacity měly výrazně navýšit.
2: Co je vlastně v péči o umírající a jejich blízké nejdůležitější?
1: Mít nějaký plán, vědět, že ať se stane cokoliv, tak to nějak zvládnou s pomocí nás nebo jiné organizace. To je důležitý.
2: Být na blízku umírajícím a smrti není vždy snadné.
1: To téma je závažný, ale zároveň má velký význam, takže to člověka nějak jako těší, že dělá dobrou věc. A vím, že co říkají kolegové zdravotníci nebo i ze sociálních služeb, tak je vlastně nabíjí ta pozitivní zpětná vazba z rodin a pečujících. Takže těžký to je, ale zároveň to dává velký smysl, podporujeme se i navzájem.
2: Dodává Linda Tichotová z Cesty domů.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Důvěru veřejnosti v církev podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vážně narušila podezření na mravní a majetkové delikty, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. Ve svém prvním pastýřském listě od letošního nástupu do čela České katolické církve Přibyl zdůraznil, že kvůli těmto odsouzeníhodným případům cítí bolest, frustraci a stud ze způsobeného pohoršení. Vyzval věřící, aby se spolu s ním zúčastnili kající pouť do Hájku u Prahy, která se uskuteční 5. října. Olomoucké arcibiskupství získalo 2 cenné předměty spjaté se jmény dvou významných olomouckých biskupů. Jde o vzácnou pergamenovou listinu pocházející z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi a pečeť ze španělského vosku patřící biskupovi Karlu II. Z Lichtenštejna Castelcorna, který diecézi vedl ve druhé polovině 17. století. Arcibiskupství je věnovala rodina, která ji nalezla v pozůstalosti. Cenné artefakty z jejich rukou převzal současný metropolita moravský Josef Nuzík. Oprava ochozu chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně by měla skončit do konce října, případně začátkem listopadu. Ochoz, který byl dosud přístupný jen příležitostně, se má stát zřejmě od jara příštího roku součástí prohlídkového okruhu zahrnujícího kostel a kostnici. Letošní práce uzavřou poslední etapu současného projektu obnovy chrámu za zhruba 20 milionů korun, která zahrnovala i loňské opravy pláště zvonice. Evropská dotace z integrovaného regionálního operačního programu činí 12 milionů korun. Součástí prací na vnějším ochozu je restaurování a čištění kamenných sloupů a podlahy. Projekt zahrnuje také úpravy v kryptě a interiéru chrámu. I to jste se od nás dnes dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Kapelu Činasky jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde teď navštívíme velmi netradiční hřbitov, který je od roku 1935 na severu Rumunska. Jde o takzvaný veselý hřbitov, který je vyhledáván poutníky z celého světa. Jsou na něm totiž netradiční vyobrazení i nápisy. Přestože Rumuni se hlásí především ke katolické víře, toto duchovní místo je pro něm odkazem předků. Na hřbitov se vypravil se štábem České televize i publicista Petr Voldán, který tam natáčel další z postřehů odjenut. Ty se na obrazovkách objeví už koncem roku. Kolegu Karla Sladkého zajímalo víc.
1: Na hřbitov jsme zvyklí chodit trošku nostalgičtí, trošku zadumaní. Obecně v Rumunsku to platí, ale na tom hřbitově ve městě Sapenca, no městě, ona je to spíš vesnička, tak tam od roku 1935 je hřbitov, který rozesměje snad každého. V roce 1935 tam místní řezbář, který byl i tesař a tak trošku vtipálek a měl rád legraci a byl to dobrý řemeslník, Stano Patraš umístil první náhrobek, řekněme, nebo takový, to, na co jsme zvyklí my z mramoru, tu informaci o tom, kdo je tam pochován, z dubu. A vypadalo to asi takhle, já tady mám takovou maketku. Má to střížku, je to modré, je tam vyobrazen nějaký výjev a pod tím je text. A ty texty jsou povětšině vtipné.
2: To já tedy nepřeložím, Petře.
1: Já to taky nepřeložím úplně, ale je tady něco v tom smyslu. Je tady muž, venkovan namalovaný a má v ruce lahev. Je to i v tom textu napsáno, že se dost hlavně v zimě zabýval pitím. A tím také skončil. Bývají ty epigramy takové sarkastické. Někdy si je dokonce prý ti, kteří se už loučili s tím naším světem, tak si je vymýšleli sami, co jim má ten lidový umělec na ten náhrobek napsat, na ten dřevěný a jaký má být ten obrázek. Určitě z každého toho obrázku je jasné profese anebo způsob, jakým ten člověk odešel. Je tam tkadlena, nebo je tam učitel, je tam voják, horník a podobně. To je z toho naprosto jasné a pod tím jsou ty texty. A řada z nich je opravdu vtipných, i když ne úplně všechny výjimky potvrzují pravidlo. A my jsme natočili zblízka i epitaf, na kterém dívka, myslím, že to byla 13-letá holčička, si stěžuje, vlastně mluví k taxíkáři, který ji porazil a zabil. Proč jsi vybral zrovna tuhle silnici a proč mě a podobně. Ale jinak jsou tam opravdu vtipné věci. Lidé tam chodí, usmívají se, fotí, je to nádherná záležitost a turistů je tam spousta. Nám se povedlo najít dokonce i pokračovatele, protože samozřejmě tenhle ten první zakladatel toho hřbitova, který to tam začal v roce 1935, už zemřel.
2: A to byl?
1: To byl ten Stano Patraš, pak po něm byl další a teď jsme našli jeho pokračovatele, mladého řezbáře, který nám i ukazoval, jak se to dělá, jak se to i maluje. Měli jsme štěstí, byli jsme v dílně. A to je vlastně stejnojmenný pokračovatel. Je ze širšího příbuzenstva opět Stano Patraš. Takže ta tradice pokračuje. On zrovna instaloval i jeden ten náhrobek. Není to dokonce levné, když tam někdo nebydlí a objedná si to, tak to stojí dost peněz, takový náhrobek. Ale pořád ta tradice se drží, tak to se nám líbilo.
2: Ještě jednou připomeňte veselý hřbitov v Rumunsku. Kde?
1: Veselý hřbitov na severu Rumunska, v podstatě poblíž hranic jak s Maďarskem, tak s Ukrajinou a městečko nebo vesnice spíš se jmenuje Sapenca.
2: Jak to vůbec Rumuni mají s vírou, s náboženstvím?
1: No, oni se hlásí ke katolickému náboženství, je tam spousta, ale pravoslavných kostelů a pravoslavných věřících. Neřekl bych, že jsou až tak příliš ortodoxně věřící, ale jsou místa, kde ty kostely jsou hodně navštěvované. Mnoho z nich je krásnými památkami, to třeba je v Bukovině a podobně. Řada z těch kostelů má své výlučnosti, jsou zajímavě namalované, nebo jsou i opevněné kostely, takže jsou třeba na seznamech UNESCO a podobně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne přejeme. Mezi sbírkové předměty našich muzeí patří běžně církevní předměty. Od velkých sakrálních obrazů až po drobné růžence. A najít se dají i zajímavé kusy. Tak jako v Městském muzeu v České Třebové, kde se po restaurování 100 let starého sbírkového předmětu zaskvěl relikviář svaté Anny s černou rukou, která patří už po staletí k jejímu kultu. Právě o něm se s ředitelkou a badatelkou muzea povídala kolegyně Víta Balcarová.
1: Byl to prostě předmět, černá pravá ruka a netušili jsme, kterého svatého by to ruka mohla být a to teprve při restaurování odhalila paní doktorka Marie Foltýnová z Prahy. Takže jsme zjistili, že se jedná o relikviář s rukou svaté Anny a jsou tam i ostatky dalších svatých, dalších mučedníků.
2: Pojďme si tady povědět o životě této světice trochu víc.
1: Obecně je známo, že svatá Anna byla matkou Panny Marie. Její životní osud ovšem není popsán v kanonických textech Bible, ale i až z novozákonních apokryfů. Podle nich žila Anna dlouho se svým manželem Joachimem v bezdětném manželství, což bylo tenkrát vnímáno jako trest boží a tak se dlouho za to děťátko modlili, až konečně počali dítě, narodila se dcera Marie. Ta měla prorokováno, že v dospělosti dosáhne velkých skutků a stala se v dospělosti matkou Ježíše Krista a kult svaté Anny se tím začíná potom šířit.
2: Jak se ten kult šířil dál, paní ředitelko?
1: K nám tady do našeho prostoru západního se dostává až někdy v 7. století a následně potom v době křižáckých výprav a teprve ve středověku tady víceméně zdomácněl, takže potom významné panovnické rody, ať už to byli naši Přemyslovci, Lucemburkové a následně Habsburkové, potom tento kult měli v náležité úctě.
2: Svatá Anna byla tak adorovaná, že se někdy ve světě začala i vyrábět její ruka jako ochranný předmět. Je to tak?
1: Ano, bude to i případ toho našeho relikviáře, který tedy neobsahuje autentické ostatky svaté Anny, ale jedná se o takzvané kontaktní ostatky. Skutečný ostatek se má nacházet ve Vídni v kostele svaté Anny a dělali se právě potom z pilin, klihu, sádry, případně z vosku. Vlastně kopie, které představovaly tu drobnou pravou ruku světice a kontaktem takto vyrobeného předmětu s tím originálním ostatkem vlastně dochází k jeho posvěcení a tyto relikviáře se potom šíří.
2: Paní ředitelko, víte, kolik sakrálních sbírkových předmětů máte v Českotřebovském muzeu a dostanou se také někdy na odiv nás?
1: Přesné číslo vám neřeknu, ale jsou jich desítky. Od velkých rozměrných pláten, oltářních obrazů, až po třeba malé růžence, které sloužily k osobní zbožnosti. Čas od času je vystavujeme v rámci různých výstav, ať už jsou to výstavy výtvarného umění, anebo jsme dělali výstavu třeba k výročí založení našeho muzea, tak tam byly ty nejvýznamnější představeny. Chystáme výstavu pro farnost Česká Třebová, protože slavíme v letošním roce 225 let od dostavění svatojakubského chrámu a při té příležitosti jsme se domluvili s farností, že uděláme výstavu právě sakrálních předmětů z našich sbírek a ta se bude odehrávat přímo v kostele.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Rukopis, který do Prahy přivezl Karel IV., opustil české země téměř po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku. Natáčel Mikuláš Vochoska.
1: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec evangelia je věnovaný na nebestoupení páně.
2: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
1: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka, neseným v průvodě.
2: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě, vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
1: Tady máme transportní kufry.

0: značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku do pralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
1: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
0: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali tu klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
1: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
2: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
1: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovítského pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
3: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
1: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Pan Pinkus dostal večer telegram, že jeho tchyně zemřela. Bože, bože, vzdychal, to budu zítra rozčílenej. Tak tohle je přesně židovská anekdota z nádherné knihy Karla Poláčka, vydané poprvé už v roce 1933. Nevím, zda se židovské anekdoty vyprávějí i dnes. U nás v Tachově je vypráví pan Tomšů. Mimochodem překrásně. Dokáže nádherně měnit hlasy a to jeho Sára je nenapodobitelné. Snažil jsem se zjistit, čím je židovský humor specifický. Obrátil jsem se proto na znalce, který mě odkázal opět na Karla Poláčka. A tak si dovolím citovat z předmluvy k jeho stále živé knize Židovské anekdoty. Je to poetický výraz rasy, která prožila věky v opovržení, v ústrcích a ponížení. Židovskému lidu nebylo dopřáno, aby vybíjel svou energii v usilování po hodnostech, po světské moci a po činech válečnických. Ve dne se Žid zabýval obchodem, lichvou, lékařstvím a jiným opovržení hodným zaměstnáním. Večer pak stáhl záclony, odloučil se od světa a usedl ke stolu, aby přemítal a mudroval nad svatým písmem a Talmudem. Místo činu miloval slovo, svoji náklonost věnoval logice, nalezl zalíbení nejen v logickém obsahu slova, ale dovedl také pochopit druhou, skrytější stránku slova, která je zjevná dětem a básníkům, ale neznámá lidem hlučným a světským. Seznal, že slovo má mocnou sílu asociativní a že dovede žít samostatně. Dialektika teologických spisů přešla židům do krve, proto židovské anekdoty vynikají svou břitkou formou a logickým obsahem. Tolik Poláček. Musím však upřímně říci, že jeho vysvětlení podstaty židovského humoru mě vůbec neuspokojuje. Je to stejné, jako bychom chtěli dětem vysvětlit, proč je jejich králíček nejpřítulnější a začali bychom nákresem trávicí soustavy. Humor je vůbec cosi tajemného. Sám jej používám dost často, mnohdy v sebeobraně před vlastní důležitostí, škrobeností, ctihodností, konvencemi nebo jakoukoliv pošmourností. Kdo ví, třeba právě někde tady je zdroj i toho židovského humoru. Napadlo mě, zda je vůbec vhodné po tragédii holokaustu vyprávět židovské vtipy. Jenže kdybychom je nevyprávěli, znamenalo by to, že zlo zvítězilo. V tomto kontextu platí víc než jinde, že humor poráží zlo. Proto se vyprávěli vtipy o Husákovi, o policajtech nebo ty židovské. Myslím, že je dobré se anekdoty učit a v kruhu přátel je vyprávět. Zlo, lidská hloupost, se totiž humoru bojí. A tak bude třeba svět potom malinko bezpečnější.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Porota v Přibyslavi ohodnotila nejlepší mlékárenské výrobky tohoto roku. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Tenistka Siňaková vyhrála s Američankou Tausendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. Teploty do 21 stupňů a převážně polojasno, místy skoro jasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Polovinu ocenění za nejlepší mlékárenský výrobek v Přibyslavi získaly menší farmy. V kategorii mléčné nápoje ocenila porota biofarmu Dora za mangový probiotický nápoj. Z dezertů a sladkých pomazánek zase višňový tvarohový dezert ze zdravé farmy Lesonice. Způsob hodnocení popisuje předseda poroty Jiří Štětina.
2: U každého výrobku se hodnotí 4 kritéria, obal, značení, vzhled a konzistence, chutě, vůně, inovace a funkční vlastnosti, no, vlastně nějaká přidaná hodnota.
0: V kategorii pařených a zrajících sýrů zvítězily sedlácké kousky olomouckých tvarůžků a ocenění získal také tavený sýr Appetito s příchutí goudy. Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Vloni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
3: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
0: Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. Několik balistických raket vypálených Severní Koreou dopadlo do moře východně od korejského poloostrova. Informovalo o tom jeho korejské ministerstvo obrany. Podle vyjádření tamní prezidentské kanceláře jde o porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Incident se stal den po ukončení společného vojenského cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková slaví v dámské čtyřhře 12. grandslamový titul v kariéře. S domácí Tayloru Tausendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová a Kriegerová 2-1 na sety a zkompletovali tak společný kariérní grandslam. Po zápase Tausendová několikrát svou spoluhráčku chválila. Nejenom za výkon na kurtu, ale i za to, že Američanku dokázala po špatném vstupu do utkání uklidnit.
4: Byla jsem fakt hodně nervózní. Když jsme v prvním setu prohrávali 1-4 nebo pak 2-5, tak jsem Katce říkala, že jsem v křeči, že se do toho nemůžu trefit. A ona mě z toho dostala. Pořád mi říkala, je to v pohodě, je to normální, hrajeme finále, dostaneš se do toho. A o tom to celé je, mít vedle sebe člověka, který vás v těchto situacích podrží.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Počátkách teď mají 11 stupňů, v Přibyslavi 13. Bude převážně polojasno, místy i skoro jasno, s teplotami od 18 do 21 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda dvou osobních aut překáží v Černovicích v Pacovské ulici. S opatrností tam ale projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. to se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy. Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
3: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
2: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
3: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
2: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
3: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
2: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
3: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
2: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
3: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
2: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
3: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
2: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví a přesto barví pěkně?
3: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Hlubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listů žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný, že?
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: A vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu. Vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až 1,5 metra. Nevím, jestli mám tyto věce znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným, intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat, až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měla zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad sem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladný.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, občan. Takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože některý to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom přílučském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skoro vůbec netečou, a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kilo na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na

0: tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
1: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
0: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediný štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
1: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
0: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
2: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Evropského týdne mobility se zúčastní i město Jihlava. Hlavní část programu z nájemského historického vinobraní dnes nabídne průvod i ohňostroji. Hokejisté Třebíče budou hrát v Maxalize ve Vsetíně, Jihlava v Táboře. Teploty do 21 stupňů a převážně polojasno, místy skoro jasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Jihlava se zapojuje do Evropského týdne mobility. Lidé můžou navštívit ode dneška až do 24. září různé sportovní akce. V 10 hodin začíná v parku Skalka projížďka na kolech pro rodiny s dětmi. Odpoledne budou zase návštěvníkům loděnice v Českém Mlýně k dispozici kánoje.
3: Letošním tématem týdne mobility je mezigenerační spravedlnost. Akce se proto zaměřují na různé věkové skupiny. Pro nejmenší bude v úterý připravený dětský den na dopravním hřišti. Ve čtvrtek budou týmy ze základních škol soutěžit v branném závodě v areálu na Stoupách a v pondělí 21. září chystají pořadatelé v parku Skalka pochod proti Alzheimerově chorobě. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: V centru Znojma dnes lidé můžou navštívit hlavní část programu znojemského historického vinobraní. Tradiční průvod vedený Janem Lucemburským Znojmem projde ve 14 hodin. V centru města jsou také otevřené Maashausy, tedy dvory měšťanských domů se stánky s vínem. Hudební a kulturní program lidé uvidí na 14 scénách po celém městě. Za organizátory to říká ředitel znojemské besedy Jaroslav Chaloupecký.
4: Po městě najdete spoustu stánků, samozřejmě s vínem, s burčákem, kromě již zmíněného průvodu se můžete těšit na rytířské souboje na koních, jezdecké show, ulička chudiny středověka, která je velmi oblíbená, neboť v ní můžete okusit historický život.
1: Sobotní program zakončí ve 22 hodin ohňostroji. Po ruských nočních útocích jsou na Ukrajině 3 mrtví, informovali o tom ukrajinské úřady. Údery zasáhly hlavně jejich země. 2 lidé zemřeli v Záporoží a 1 v Kryvyj Rihu. V Oděse je 16 lidí zraněných poté, co ruská střela s plochou dráhou letu zasáhla výškovou budovu. Naopak ukrajinský dron zabil na západě Ruska ženu, uvedl to krizový štáb Bělgorodské oblasti. Ukrajinské bezpilotní stroje napadly také Taganrog v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. Nikdo tam nezemřel. Sport. Hokejisté jihlavské Dukly se ve druhém kole Maxaligy představí na ledě Tábora. Horácká Slavia Třebíč nastoupí ve Vsetíně. Oba duely začnou shodně v 17 hodin.
5: Dukla Jihlava otevřela nový ročník druhé nejvyšší soutěže výhrou v prodloužení nad Frýdkem Místkem. Dnes nastoupí v Táboře, který prohrál v prvním kole na ledě Třebíče. Ta se představí ve Vsetíně, který má s Horáckou Slávií dobrou bilanci z posledních duelů. Porazil ji 5x v řadě. Kristián Šveda, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V Třebíči a Novém Rychnově teď mají 17 stupňů, v Bystřici nad Penštejnem 15. Bude převážně polojasno, místy i skoro jasno, s teplotami od 18 do 21 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte na silnici 37 mezi Stržanovem a Škrdlovicemi na Žďársku. Kvůli opravám vozovky se tam jezdí pouze jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásnou sobotu při poslechu Českého rozhlasu Vysočina to vám po 11. hodině od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. V následujících minutách vás pozveme na mlékárenský den do Přibyslavy s Janou Krejčovou. Povídat si budeme o třetím ročníku folkové Lipnice s Rostislavem Šímou a Anetou Jarošovou. Nebude chybět trénování naší paměti, a to s trenérkou paměti a vedoucí Alzheimer poradny Vysočina Marcelou Rýpalovou. Knižní novinky nám pro měsíc září nabídne Jana Kožichová z knihku Kosmas Jihlava. No a v samotném závěru vás pozveme na 6. ročník Varhaní Vysočiny přímo s Alfredem Habermanem. Tak si to rozhodně nenechte ujít. Začínáme.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Co všechno nás už dnes čeká na 35. ročníku Mlékárenského dne, to nám tento týden v dopoledním rozhovoru přiblížila spoluorganizátorka Jana Krejčová.
1: Tak v sobotu, kromě té mléčné akce, tak na pódiu vystoupí tři skupiny hudební, je to Titanium, Clay Tent a od 1 hodiny Terasa. A ve 2 hodiny na pódiu proběhne vyhlášení divácké soutěže Přibyslavský krajáč a budou se losovat mléčné ceny. V základní škole Přibyslavy je den otevřených dveří. Je tam taky školní kavárna, to je taky velmi oblíbené mezi návštěvníky, protože se tam můžou posadit a dát si výborný zákusek, který upekli paní učitelky nebo i páni učitelé, nevím, s dětmi, a suroviny na tyto výrobky nebo ty zákusky jim dodávají i naše vystavující mlékárny.
0: Teda vy jste v Přibyslavě mysleli úplně na všechno?
1: No, pak máme ještě Janáček galerii.
0: Ano.
1: Tam je výstava Petra Máši, což je místní přibyslavský sochař a teď i malíř taky, protože tam vystavuje obrazy. Na hasičském cvičišti o 2 hodin, to je velmi oblíbené, tam je odpoledne s hasiči, a to je víceméně pro děti. Je to soutěže pro děti, ukázky akční techniky, například vyprošťování z vozidla. A na tom samém hřišti se večer od 8 hodin koná taneční zábava a vstupné je zdarma. A náš ten sobotní večer zakončíme netradičně, protože jsme vždycky měli ohňostroje a ohňostroje jsou nyní zakázané, takže od 9 hodin bude bublinová show Marka Kodeše. A jinak ještě návštěvníci, kteří mají rádi historii, tak mohou v sobotu vystoupat na Přibyslavskou věž anebo nebo navštívit štolu pod farou.
0: Ale to je neuvěřitelné. Já jenom poslouchám, hltám, co všechno nás tam v Přibyslavě čeká. Letošní 35. ročník je jubilejním ročníkem. Připravili jste i v tomhle ohledu něco k tomuto výročí, nebo je nějaký moment nebo část programu, kterou byste návštěvníkům vy osobně opravdu doporučila, aby ji nepromeškali?
1: Tak nového máme to, že naše paní sekretářka připravuje mlékařský fotokoutek. A potom také od kraje Vysočina budeme mít půjčený trenažér kravského vemene, takže návštěvníci si můžou zkusit, jak se dříve ručně dojilo. A pak, co já mám i velmi taky ráda, a je to u farní stodoly, tak nám tam paní slouká máslo, přímo slouká máslo, a návštěvníci mohou ochutnat čerstvé máslo s chlebem. Takže to je, a je to také zdarma, jo, takže to je velmi oblíbené.
0: To je úplně návrat do dětství, když to tak posloucháme. Samotná poslední závěrečná otázka. V kolik je nejlepší do Přibyslavy přijet, když to celé začíná? Nebo kdy je ten moment, kdy opravdu koupím to, co chci, abych nepromeškala nic podstatné?
1: To je strašně těžká otázka.
0: Pardon.
1: Protože návštěvníci jezdí ráno do Přibyslavy už brzo ráno, že aby se nakoupili. Ale samozřejmě s tím jsou spojené dlouhé fronty. Že? Naše místní lékárna tam má frontu prostě dlouhou, už v 8 hodin tam zákazníci čekají, aby se nakoupili jejich výborné výrobky. A mnohdy před polednem už fronty nejsou, ale samozřejmě může se stát, že už všechny výrobky nejsou k dispozici. A co se týká radničního sklepení a farní stodoly, tak tam do 13.15 vybíráme vstupenky, kde každý návštěvník může hlasovat, je ta soutěž o krajáč Vysočiny, nebo Přibyslavský krajáč, to byl krajáč Vysočiny, dneska to je Přibyslavský krajáč, takže kde můžou, každý návštěvník může hlasovat, a potom z těchto vstupenek se ve 2 hodiny na pódiu losují návštěvníci a můžou vyhrát tašku s mléčnými výrobky.
0: Celý rozhovor s Janou Krejčovou, věnovaný i mléčným produktům, si můžete poslechnout na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za chvíli vás ale pro změnu pozveme na Folkovou Lipnici, letos už 3. ročník. Víc nám o něm řekne hlavní organizátor Rostislav Šíma a produkční Aneta Jarošová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zůstáváte ve společnosti sobotního sestřihu toho nejlepšího z hostů. Dobrého dopoledne. Včera oficiálně odstartoval třetí ročník Folkové Lipnice. Mými hosty byli tento týden hlavní organizátor Rostislav Šíma společně s produkční Anetou Jarošovou. Právě Anety jsem se ptala, co by vyzdvihla z dnešního sobotního programu na Folkové Lipnici.
1: Ze soboty já se hrozně těším na workshop truhlářský od skupiny Švesten, tak to určitě můžete vzít i svoje malé dobrodruhy, které máte doma a zapojit je do trochu vyrábění a pak tam máme divadlo pro děti, tak to bude taky, to bude pod lipama, takže i ta atmosféra těch jednotlivých akcí je sama o sobě vlastně velmi zajímavá. No a kapely, tam bych asi zmínila
2: Ivu Bytovou.
1: Ivu Bytovou, no, to jsme moc rádi, že se k nám přijede a vystoupí, takže to určitě zvu na Ivu Bytovou.
0: Jaká bude ta neděle?
2: Neděle budou písně na cestu. Rozloučíme se, zamáváme kytarou a jak píšeme i posledním refrénem. A právě jsme otevření tím, že poskytneme pódium návštěvníkům, že jsme poznali i loni, že prostě mezi nimi je spoustu skvělých muzikantů a zpěváků, takže oni se nám napíšou na infotabuli, prostě se nám zapíšou na nedělní program nebo do programu Písně na cestu a můžou nám zahrát pár písní prostě na rozloučenou, takže určitě stojí za to vydržet do neděle. Což je hezký vlastně, že nám píšou i teď jako i vystupující, že by přijeli zahrát jenom na tu neděli. Já říkám, jako můžete, ale spíš budeme rádi, když přijete na festival a napíšete se na místě, jako že to je hlavně pro návštěvníky a ne úplně jako pro kapely zvenčí.
1: Jo, přejtujeme si hlavně teda nástroje a pár písní do kapsy a rádi si vás určitě poslechneme.
2: Já bych ještě rád zmínil z té soboty určitě Severní nástupiště, kapelu z Prahy, Městský trampy, Country, Léto s Monikou, Petra Linharta, anebo podcast Redneck a Beneš, což je vlastně Matěj Schneider z Voxpotu vlastně, který má tenhle svůj podcast a věnuje se vlastně nějaký současný atmosféře a v Americe vlastně ve Spojených státech.
0: Už si mi to lehce vyzobli, jak se říká, ale máte mezi těmi letošními interprety opravdu někoho, o kom stojí za to říct, hele, toho musíte slyšet?
1: No celá folkovka, to je jasný.
2: My to nikdy, jako vlastně fakt my nikdy nemáme, jako že to jedno jméno, protože se to jako liší, no. Za mě, za někoho by to mohlo být Midi lidi, za mě to může být Člověk krve a Severní nástup ještě, nebo i Daddy Young, prostě všechno jsou tak úžasný kapely.
1: No já si myslím, že právě v tom je specifická ta folková Lipnice, že ta dramaturgie, ten program je vlastně tak jako ucelený a tak poskládaný, že to dává smysl a ten celek vlastně na sebe i navazuje, takže to je vlastně ta folkovka je v tomhle jako nádherná, takže vlastně celý festival od začátku do konce, jak jedno jméno mohl, jako vyjmenovat to můžeme, což jsme tady tak nějak udělali, ale stojí za to vlastně celý ty tři dny. Tak.
2: My jako, já říkám, my nikdy nemáme jako vyloženě headliner, a vždycky říká, kdo je headliner? A říkám,
1: nikdo.
2: No, pro mě je to třeba Procházka Lipnicí, jako.
0: Nemáte ještě plány na dnešní a zítřejší den? Teď už je máte. Vyražte na Folkovou Lipnici. Celý rozhovor s hlavními organizátory se můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za pár minut vám představíme Alzheimer poradnu Jihlava. Povídat si o ní budeme s vedoucí Marcelou Rýpalovou.
3: Hosté Heli Dvořákové.

0: Ve středu byla hostem Dobrého dopoledne Marcela Rýpalová, trenérka paměti prvního stupně a vedoucí Alzheimer poradny Vysočina. Povídali jsme si o mozku, paměti, ale také o prvních známkách nastupující Alzheimerovy choroby. Došlo i na otázku, čím svému mozku každý den často úplně nevědomky ubližujeme. Tady je odpověď.
1: Nepoužíváme ho.
0: Vážně ho nepoužíváme?
1: Nepoužíváme ho. Spolíháme se na mobil. Kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, skouknete. Vlastně bezmyšlenkovitě sjíždíme novinky, zprávy. Potom taky se málo hýbeme, málo pijeme. Tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost. A já už nebudu spolupracovat. Co si myslíš?
0: Končím. No, je pravda, že na tom telefonu trávíme hodně času. Navíc tam máme všechny navigace, kontakty, mapy, všechno možné. Tak. Nic si nemusíme pamatovat. Znamená to, že ten mozek, nechci říkat zabijíme, ale že ho rozmazlujeme, anebo že si opravdu takhle škodíme?
1: Škodíme, moc si škodíme. Spíš ho tak jako, on tak jako chrupe. Proč by se snažil? Přesně tak, všecko si najdeme, všecko dohledáme, vlastně si nemusíme nic pamatovat. Tak proč by se snažil. A co se nerozvíjí, upadá. To je prostě přírodní zákon, tak to je.
0: Pak se dostáváme do toho stavu, kdy občas začneme jako lehce zapomínat a pak přichází ta věta, kterou podle mě používáme všichni. No jo, stárnu. Kdy je ale tahle věta už nebezpečná?
1: V každém věku. Protože stárneme v podstatě od narození, ale vlastně to být starý nemusí znamenat zapomínat. Je hrozně důležitý, tak jako si čistíme zuby, pečovat i o svoji paměť, o svůj mozek a prostě dát mu všecko, co potřebuje a hlavně prostě být aktivní. Vemte si, co malí děti, všecko je zajímá, všecko chtějí vědět, všecko chtějí prozkoumat. A co my řekneme, to už je pro ty mladí, to nás nezajímá. To je špatně.
0: Jak se tedy takzvaně nakopnout zpátky, abychom ten mozek zase dostali do té kondice, ať už nám 30, 40, 50, 60 let?
1: No prostě ten mobil trošku jakoby upozadit, někdy nejlépe vypnout a pěstovat svoje zájmy, záliby, koníčky, setkávat se s přáteli a to v jakémkoliv věku. My možná, co jsme ještě v takovém produktivním věku, tak strašně moc času trávíme v práci a věcma možná, které nejsou až tak důležitý a třeba nezavoláme tý kámošce zas až tak často, aby jsme se potkali, aby jsme se sešli, ale uděláme z toho jenom takovou tu rychlou zprávičku nebo jí lajknem ten příspěvek a tím to máme jako vyřešení. Je to špatně. Je potřeba najít si ten čas a jít si popovídat a dozvědět se a zajímat se vlastně o ty ostatní. A v tom pozdějším věku samozřejmě můžeme využívat i různý třeba komunitní centrum v sociálním centru kraje Vysočina, dojít si na hezkou přednášku, pak si jít cvičit do fitka, pak si dát masáž a ten den opravdu prožít aktivně, ne sezením u televize. To je určitě špatně.
0: A může nám třeba pomoci i to, když každý den, dejme tomu, vyluštíme křížovku, když na nákup budeme po každé chodit jinou cestou?
1: No, ty křížovky se moc nedoporučuji, protože křížovky, kdo luští, tak ví, že vlastně křížovkářský slovník v hlavě je to mechanická paměť. Ten nákup, to už je kreativní, tam už musíme naplánovat, co chceme vařit, co k tomu potřebujeme a hlavně se nenechat zlákat těma akcema, aby jsme nedonesli to, co vůbec nepotřebujeme a vlastně jsme původně ani nechtěli. A samozřejmě jít jinou cestou, sledovat, co se kolem nás děje a přistupovat tak třeba i k ostatním lidem s vstřícností a laskavostí.
0: Celý rozhovor věnovaný naší paměti i Alzheimer poradně Vysočina si můžete poslechnout na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Za pár minut už Jana Kožichová a knižní novinky měsíce září.

0: Novinky z historie, literatury a faktů pro měsíc září nám v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina tento týden přiblížila Jana Kožichová z knihkupectví Kosmasí hlava. Tak si je pojďte společně se mnou v sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne připomenout.
1: První je kniha Panovníci království českého. Jejímž autorem je historik Pavel Juřík a přináší v ní fascinující portréty 70 historicky doložených českých knížat a králů i jediné vládnoucí královny. Autor čtenáře provádí jejich životními osudy od dětství přes vzdělání, manželství až po výkon vlády. Nahlíží do soukromí panovníků i jejich rodin a srozumitelně odkrývá široké politické, vojenské i kulturní souvislosti dějin českých zemí. Publikace je navíc vybavena bohatou obrazovou přílohou, která zahrnuje dosud nejrozsáhlejší portrétní galerii panovníků, včetně jejich podoby v různých obdobích života. A nechybějí ani portrét jejich manželek, dobové citace, erby, rodokmeny, mapy a fotografie míst spojených s českou historií. A je opravdu krásná a dárková knížka. Vychází, ještě jsem zapomněla dodat, že navíc vychází u příležitosti 500. výročí nástupu Habsburků na český trůn. Phyllis Jestic je profesorkou středověké historie a vedoucí katedry historie na College of Charleston v Jižní Karolíně. Ve své knize Dějiny středověku popisuje události v bouřlivých dobách od pádu Římské říše na sklonku 5. století do roku 1500, kdy kontakty mezi Evropou a Amerikou začaly měnit běh dějin. Tato kniha zkoumá vzestup křesťanství, ohromující pokroky ve vědě a umění v islámském světě, rozvoj hospodářských velmocí v Africe a vznik mocných států v Americe, rozkvět obchodu ve střední Asii a Číně v podobě hedvábných stezek, strašlivé drancování mongolských nájezdníků, křížové výpravy a další konflikty v Evropě a jiných částech světa.

0: arabských pramenů poutavým způsobem rekonstruuje tažení osmanského sultána Sulejmana I. i samotnou bitvu. Zvláštní pozornost věnuje osudu mladého krále, kdy jediný špatný skok jeho koně ovlivnil dějiny střední Evropy na celá staletí. Tuto celobarevnou publikaci doplňují desítky mnohdy raritních ilustrací a přehledné mapy.
1: Další zajímavé knižní tipy od Jany Kožichové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Šestý ročník Varhaní Vysočiny, tak ten vám představíme už za pár minut s Alfredem Habermanem. No.

0: prožijte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Karel Emanuel Macan ztratil zrak, ale ne víru ani sílu. Šel dál za svým snem stát se hudebním skladatelem. A chtěl víc. Pomoci všem, kteří nesli stejný úděl. Podařilo se mu něco nevídaného. Vyvedl je z ghetta zoufalství a otevřel jim svět. Poslechněte si jeho příběh v sobotním dílu.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Šestý ročník festivalu Varhaní Vysočina odstartuje už 13. září v Jihlavě. Jeden by až řekl, že tenhle festival nám dává šanci poznat krásné kostely na Vysočině. Nejenom ve velkých, ale i v menších obcích, které tady máme. Pojďte si poslechnout rozhovor s hlavním organizátorem Alfrédem Habermanem. Jeden by až řekl, že se jedná o varhaní turistiku.
1: No, my se snažíme vlastně to rozkládat tak jako rovnoměrně po tom kraji a každý rok vlastně se ty místa střídají, což byla i původní myšlenka celého toho festivalu, takže točíme jak stálá místa, tak i nová. A právě se snažíme přivážet tu hudbu i do těch menších obcí, do těch menších městeček a vesnic, protože si myslím, že za prvý tam mají dost často zajímavé varhany. Třeba ve Sněžném je to takový unikát. A nebo tam mají krásný kostel, třeba v Bobrové je Santýnyho kostel, úplně krásný. Varhany jsou tam taky super, takže jsme se rozhodli prostě udělat tam letos koncert. A je to i důležitý v tom, že to obohacuje vlastně ty vesnice menší, tu jejich jakoby kulturní nabídku.
0: No, u toho Jimrabova bych možná zůstala, protože Jimrabov má jedno specifikum. Je pravdou, že tam jsou ty varhany umístěné v prostředku kostela, takže uvidíme varhaníka i ten samotný nástroj.
1: Jimrabov má tuhletu specifickou situaci. Vlastně uprostřed právě evangelického kostela jsou umístěny varhany a okolo vlastně, nebo respektive na jedné a na druhé straně jsou lavice. Takže posluchači přímo vidí vlastně na varhaníka, jak ovládá ty varhany a co s nimi dělá. Takže to je zase trošku jiný zážitek než z těch jiných běžných koncertů, kde jsou varhany na kůru.
0: My jsme hovořili o tom, že letošní motto je propojovat ty generace. Letošní dramaturgie ale připomíná osobnosti, jako je Mozart, Dvořák, Förster. Jak jste vybírali skladby a proč právě tihle tři skladatele?
1: Protože v letošním roce mají všichni tyto tři pánové svá jubilea. Mozart vlastně má dokonce 270 let od narození a 235 let od úmrtí. Pak máme 185 let od narození Antonína Dvořáka a také 75 let od úmrtí Josefa Bohuslava Förstera. A my jsme se snažili nakombinovat vlastně v rámci toho programu všechny skladby od těchto tří autorů, takže hnedka třeba zahajovací koncert v Jihlavě, který se už skuteční už tuto neděli, zkombinuje vlastně skladby dvou těch autorů, Antonína Dvořáka, to bude mše D. dur Lužanská pro sbor solisty a varhany a také Stabat Mater Josefa Bohuslava Förstera. Kromě toho také zazní na festivalu v Moravských Budějovicích kompletní cyklus Antonína Dvořáka biblické písně a v podání mezzosopranistky Lucie Hilšerové.
0: Jak náročné je doprovázet takový pěvecký cyklus na varhany? Ptám se přímo tebe, protože ty si to vyzkoušíš.
1: Já si to vyzkouším. Letos jsem se o to nechtěl nechat připravit, protože Dvořákovy biblické písně jsou taková moje srdcovka a měl jsem tu čest už to dělat s více zpěváky a zpěvačkami, například i s Dagmar Peckovou na benefičním koncertě na opravu varhan ve Vysokých Studnicích před 5 lety. Je to taková moje srdcovka, já to mám hrozně rád, je to vlastně 10 takových příběhů biblických vyprávěných právě varhanami a zpěvem. A myslím si, že každý v tom najde různé ty polohy a různé nálady a promlouvá to tak vlastně k těm lidem.
0: Dokáže se v ten moment umělec přepnout, že je najednou tím muzikantem, nikoli ředitelem nebo hlavním organizátorem festivalu?
1: Musí, no. Občas je to náročný, ale ne, prostě já pak zase musím říct, že když se jako zasednu za ty varhany, tak se vžiju do té jiné role ale musím říct, že mě pomáhá s tou organizací a zvlášť tady určitě bude tam se mnou můj kolega, s kterým vlastně organizujeme ten festival, Lukáš Dvořák.
0: Celý rozhovor věnovaný 6. ročníku festivalu Varhaní Vysočina si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí Hela Dvořáková. Přeji vám krásný víkend a v pondělí po 9. hodině se budu těšit opět na slyšenou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Horácká arena v Jihlavě soutěží o titul Stavba roku. Na Pražském Vyšehradě je dnes odpoledne den pro Ukrajinu. Bývalý Pavlův řidič nesouhlasí s trestem zařízení v opilosti. Dnes nás čeká oblačný den s teplotami do 22 stupňů. Na řadě jsou zprávy a Adéla Zachová. Horácká multifunkční aréna v Jihlavě je nominovaná na stavbu roku 2026. O titul soutěží celkem 52 různých nedávno dokončených staveb z celé republiky. 2 z nich jsou zahraniční. Porota o vítězích rozhodne 16. listopadu.
5: Do celostátní soutěže se přihlásilo z Vysočiny celkem 5 staveb. Vedle horácké arény, která se dostala do užšího výběru, to byla například rekonstrukce mostu v Hořebníku na Pelhřimovsku. Dále se o nominaci ucházely i bytová rezidence v Třešti, modernizace jihlavského městského nádraží a také budova dětské skupiny v Osové Býtýšce na Žďársku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Den pro Ukrajinu bude dnes odpoledne na Pražském Vyšehradě. Pořádá ho spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty, ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí a také budou podle předsedy spolku Jana Heřmánka vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu.
6: Co je taky docela zásadní, proběhne tam vlastně premiéra promítání dokumentu o operaci Božena, kde jsme dovezli odminovací stroj Božena, který tam používají k humanitárnímu odminování charkovský hasiči. A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit. My všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky, pobavíme se.
4: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest, zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Kanadská zpěvačka Celine Dion večer odstartuje sérii koncertů v Paříži. Prvních 16 z nich fanoušci vyprodali během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 koncertů. Jsou to první vystoupení Celine Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní.
7: Před hotelem zpěvačky v Paříži postávají už několik dní davy fanoušků. Čekání na fotku nebo autogram se zkracují zpíváním jejich největších hitů. Celine Dion prodala na svoje pařížské koncerty skoro 1 000 000 vstupenek. Jednu ulovil i Denny.
8: Talent, puissance, la force vocale.
7: Pro fanouška představuje zpěvačka talent, silný hlas, jemnost, ale taky odolnost. Celine Dion před několika lety oznámila, že se potýká se syndromem ztuhlého člověka, kvůli kterému má problém i s hlasivkami. Teď se po více než 6 let vrací k plnohodnotnému koncertování. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Do finále mužské dvouhry na US Open postoupili Němec Alexander Zverev a Američan Ben Shelton. Ten v New Yorku ve čtyřech setech porazil dalšího domácího hráče Francise Tiafoa. Zverev zvítězil nad Rusem Chačanovem 6-3, 7-6 a 7-6. V ženském finále proti sobě dnes večer nastoupí Běloruska Arina Sabalenková s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
0: Počasí.
4: V Jihlavě a Velkém Meziříčí je teď 19 stupňů, v Košeticích 17. Dnes očekávejme převážně oblačno, během odpoledne nebo v podvečer může sprchnout a povane slabý proměnlivý vítr a nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na silnici 34 mezi Havlíčkovým Brodem a obcí Pohled došlo k nehodě dvou osobních aut. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Je krátce po 12. hodině, já vám přeji dobrou chuť k sobotnímu obědu, příjemný a pohodový poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a samo sebou také doufám, že si objednáte nějaký oblíbený hit. Začínají víkendové písničky pro Vysočinu 22 155 49 99, telefonní linka do našeho studia.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A dnes je 12. září, v kalendáři jméno Marie, takže se dá očekávat, že spousta dnešních hudebních přání bude právě Maruškám určeno. Uvidíme, zda se pletu nebo ne. Dobrý den, kdo se dovolal jako první?
2: Dobrý den, jsem rád, že jste mě vzal, Milda Střebiče. A chtěl bych nechat speciálně jedný Marušce Vonavý, která zahrát hodně a hodně zdraví, ať se jí daří v životě, ať má pěkný vzpomínky na všechno, a jinak všem Maruškám, které dneska poslouchají. A bylo by to od Karolka Život je boj, kde on to pěkně vyspívává. Takže vám děkuji.
1: Výborně, nemáte vůbec zač, písnička je mezi námi. Naslyšenou, hezký den, Marušky, zdravíme. Karol Konárek, Robo Kazík, píseň, která už byla jmenována Život je boj.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 jako každý den až do 13. hodiny plní vaše hudební přání. Líba Jarošová je na telefonu, vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Jožko, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, písniček a dneska opravdu to bude ve znamení asi Marušek, budeme přát, tak já se taky připojuju. Chtěla bych popřát k svátku Marušce Šlachtové Střebíče, Marušce Svobodové z Rančířova a Suchánkové Marušce z Budišova. A jestli poslouchá ještě nějaká další Maruška, tak jim samozřejmě taky přeju jako těm třem regionečkám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a pohody, lásky. A vybrala jsem písničku od Jaroslava Vikrenta Růžová pentle.
0: Dobře.
1: Písnička bude i pro tebe, Jožko, samozřejmě děkuji za to, že jsi mě vzal do vysílání a všem posluchačům a přeju vám krásnou sobotu a ještě krásnější neděli a zase se budu těšit někdy naslyšenou a děkuji, Jožko.
0: Taky děkuji, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.

0: víkend odchází, další přání přichází. Paní Boženka z Předína ho vyřkne v našem éteru. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Joško, tak já bych chtěla našim regionačkám Marušce Svobodový z Rančířova, Marušce Šlachtový z Třebíče, Marušce Korbelový z Větrnýho Jeníkova a Marušce Suchánkovi z Budišova. Holky, všechno nejlepší, hlavně štěstí, zdraví a hlavně to zdraví. A pak bych chtěla ještě poslat tady tu písničku mýmu manželovi Pepovi do Třebíčské nemocnice, kde leží po operaci. Tak taky všechno nejlepší, hlavně to zdraví. A pak ještě bych chtěla všem regionákům poslat tady tu písničku a paní Martině, která je na dovolený a je tady z Německa, tak taky Maruška jí tuhle přála, tak jí taky přeju. Měli jsme velkou starost, kde je, protože jsme ji dlouho neslyšeli. A tady tu písničku posílám i vám, pane Joško, a všem regionákům a posluchačům tohoto skvělého rádia.
0: Já moc krát děkuji, zdravím všechny, které jste jmenovala, obzvláště vašeho manžela, držím palce, ať je brzy fit a ať mu písnička také udělá radost. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A právě toto číslo vytočila také Natálka, kterou vítám v našem vysílání. Ahoj.
2: Dobrý den. Taky. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jakou písničku zahrajeme a pro koho budeme hrát, Natálko?
2: Pro dědu a písnička je Hymna důchodce. A je to k narození nám, hodně štěstí, zdraví a přeju mu spoustu lásky.
1: Výborně. A jak se jmenuje děda?
2: Dočekal. Polné.
1: Dobře, tak zdravím pana Dočekala do Polné a posíláme Josefa Fouska s Hymnou českého důchodce i my z Českého rozhlasu. Přejeme všechno nejlepší tobě. Díky za telefonát, hezkou sobotu a měj se krásně. Ahoj.
3: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své zrcadla

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

se unetrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj Bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apatě.

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byli ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej a džohaněj, krátky jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Přátelé, když se k nám dovoláte do studia Českého rozhlasu Vysočina, nepokládejte telefon, protože pak vám nemůžu splnit vaše hudební přání. A protože to se právě stalo před chvílí, že nám posluchač položil telefon, tak nevíme, jakou písničku, respektive písničku vím, ale vůbec nevím, kdo a komu co posílá. Tak samozřejmě splníme písemné přání, kde je všechno napsané. Dobrý den, zahrajte prosím k svátku paní Marušce Peřinové a současně i jako vzpomínku na legendu, která nás v těchto dnech v roce 2023 opustila. Zahrajte písničku Roň slzy, kterou v roce 1964 naspívala Ivone Přenosilová. Děkuji, Jarek Střeště. Tohle přání dorazilo přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz a my si teď právě písničku Roň slzy v podání Ivon Přenosilové můžeme poslechnout.

0: Slzy neroníme, další přání vyplníme. Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena. Paní Květa je na telefonu a já ji vítám ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jože, já vás taky zdravím. A dneska bych měla takový přáníčko. Dneska mají svátek Marušky, tak Maruška Šlechtová s Třebíče má svátek. Maruška Zrenčířová má svátek, Svobodová, Maruška Zjeníková a ještě jedna Maruška z té regionácké party, nemůžu si vzpomenout na příjmení, ale tak všem Maruškám, který mají dneska svátek, hlavní hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody a aby byli furt takový rozesmátý, jak jsou. A byla by to písnička aj pro vás a ještě bych tu písničku chtěla poslat Pepovi do nemocnice Michálkovýmu, aby se brzo uzdravil a Zdenkovi z těch horazů taky, aby měl to zdravíčko taky nějaký nemocný, tak tomu bych taky chtěla popřát hodně zdraví, hlavně to zdraví a jinýho není si co přát.
0: Dobře.
1: A bylo by to i teda pro vás do toho rádia.
0: Děkujeme za všechny, posíláme kapelu Holky a věřím, že se bude písnička líbit. Vám děkuji za telefonát, přeji krásnou sobotu
1: Já
0: a budu se těšit na slyšenou.
1: Já taky děkuji a pěknou sobotu, neděli vám přeji. Naschledanou.

0: Já jsem tady proto, abych splnil hudební přání Šárce Střebíče. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny a chtěla bych popřát své babičce k dnešnímu svátku. Takže milá babičko, k svátku ti přeji hlavně zdraví, štěstí, smích a pevné nervy s námi. Ať máš důvod pořád se s náma smát a nikdy ať ti nedojde s námi trpělivost. To ti přeje vnučka Šárka a celá rodina.
0: A my se k přání.
1: A děkuji moc za přání.
0: My se přání rádi přidáváme a posíláme písničku dle výběru, tedy Růže z Texasu s Valdemarem Matuškou. Ať udělají radost, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Zdravíme posluchače, regionáckou partičku i moderátora za mixpultíkem. V kalendáři na tento den zůstalo napsané jméno Marie. Bylo jich tam daleko více, ale už nejsou. Dnes chceme poslat písničku k jmeninám regionáckým Maruškám, a to podle abecedy. Korbelové, Suchánkové, Svobodové, Šlachtové a ještě ostatním, které dnes slaví. Příští týden mají svátek Ludmily, tak taky těm a Lidušce Kravkové z Kaliště. Všem svátkovým oslavencům všechno nejlepší, trochu a tím zaprší, stále dobrou náladičku a hezkou oslavičku přejí Olča a Pepa z Hornice Rekve. Prosíme o písničku od Jakuba Smolíka, až se ti jednou bude zdát. Děkujeme za zahrání a hezký víkend. Já také děkuji paní Olze Urbanové za krásná slova a Jakuba Smolíka právě s tou písničkou moc rád posílám.

0: plníme další telefonické přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchač Rádio Region. Tady Janka Marešová v Jihlavě a my bychom se s Bohuškem chtěli přidat se taky ty gratulaci pro naše kamarádky, regionáčky, Marušky, který mají dneska svátek, a tak jim všem popřejeme hodně zdraví, hodně štěstí a lásky. A nebudu je ani jmenovat, teď je Olinka všechny vyjmenovala, tak to bude pro všechny a pro ostatní kamarády regionáky, s kterýma se zase setkáme brzo. A písnička taky bude pro vás. A vybrala jsem písničku V krajinách snů. A děkuji moc za zahrání.
0: Není vůbec zač, posíláme Marcela Zmoška s výše zmíněnou písničkou a věřím, že se všem bude líbit. Díky za vaši, za váš čas, za váš telefonát, za vaši přízeň. Mějte se krásně, Hanko, naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Dál, já doufám dál, že láska vyklíčí i v poušti.

Dobrý den, k dnešní narozeninám našeho dědy Josefa Sochora bychom chtěli nechat zahrát píseň Bonsoir Mademoiselle Paris skupiny Olympic. Ještě jednou všechno nejlepší přeje celá rodina. Napsala Lucka Sochorová přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz sekce Písničky pro Vysočinu. Já jsem přání přečetl a teď už si všichni můžeme poslechnout tu krásnou melodii, se kterou přichází kapela Olympic.

Dobrý den, zahrajte k svátku pro moji tetu Maru z Brna písničku od Terezy Mátlové Bugatti Boogie. Všechno nejlepší přeje neteř Hanička. My se přidáváme k přání a Terezku Mátlovou a Iva Jandu právě teď posíláme. Ať udělá radost. Bugatti Boogie, tak se totiž ta písnička jmenuje.

Dobrý den, dnes slaví svůj svátek naše maminka a babička Mariana Vrátilová a celá rodina by jí tímto chtěla nechat zahrát její oblíbenou píseň V máji od Karla Gotta. Děkujeme. Písničku posíláme. Vše nejlepší přejeme.

0: Karel Gott odchází a když se dívám na hodiny, končí i dnešní písničky pro Vysočinu. Pokud se na vaše přání dnes nedostalo, nebuďte smutní, neházejte flinty, telefony, počítače do žita. Zase zítra mezi 12 a 13 hodinou budeme plnit vaše hudební přání. Já už se teď na to moc těším.
1: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
2: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
1: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Třináct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Svratka nahradila dřevěného malého Bobše kamenným. Server iRozhlas zveřejnil soudní usnesení, které zastavilo stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Washington údajně omezil ochranu tankerů v Hormuzském průlivu na konkrétní časy. Dnes nás čeká oblačný den s teplotami do 22 stupňů. Na řadě jsou zprávy a Adéla Zachová. Svratka na Žďársku má novou sochu malého Bobše. Stojí vedle tamního hřiště. Odkazuje na román od spisovatele Josefa Věromíra Plevy, který se v moravské Svratce narodil na konci 19. století.
5: Jako předloha sochy malého školáka slouží ilustrace knižních vydání i film ze 60. let minulého století. Nahradí schátralou dřevěnou skulpturu malého Bobše a měla by déle vydržet, protože svratečtí výtvarníci ji zhotovili z umělého pískovce. Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Městský soud v Praze v srpnu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Nepravomocné usnesení dnes zveřejnil server iRozhlas. Poskytování inzerce erotickým službám podle soudu není samo o sobě trestné. Přihlédl také k dlouhodobému vystupování firmy eol.cz, která web provozovala. Společnost byla veřejně zapsaná v obchodním rejstříku, vedla účetnictví a platila daně. Pravidelně také spolupracovala s policií při zjišťování identity inzerentů. V případě bylo původně obžalováno celkem 9 lidí. Kauzu šéfa firmy Andreje Anastasova soud vyloučil do samostatného řízení. Čelí obvinění z kuplířství, drogových deliktů, znásilnění a dalších trestných činů. Spojené státy podle deníku Financial Times omezily ochranu tankerů v Hormuzském průlivu. Nově mohou údajně využít jen dvě časová okna denně. Washington podle deníku vyzval provozovatele a posádky plavidel, aby intervaly dodržovali a využili tak americkou ochranu. Spojené státy ji nabízejí od května lodím, které chtějí úžinou proplout po jižní trase podél ománského pobřeží.
0: Sport.
4: Nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrál i svůj pátý závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Ve své silné disciplíně 100 metrů volný způsob navíc o 31 setin překonal vlastní světový rekord. Paralympijský šampion z Paříže a pětinásobný mistr světa v minulých dnech zvítězil i na tratích 50 a 400 metrů volný způsob a 100 metrů motýlek. Dnes ho ještě čeká závod na trati 100 metrů znak.
0: Počasí.
4: Libice nad Doubravou hlásí 17 stupňů, Počátky a Hubenov 19. Dnes očekávejme převážně oblačno, během odpoledne nebo v podvečer může sprchnout. Povane slabý proměnlivý vítr a nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dejte pozor na dálnici D1 mezi 113. a 119. kilometrem ve směru na Brno. Je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby a odstavný pruh je uzavřen. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je sobota, krátce po 13. hodině a to je čas a prostor pro pořad Výlety a Pavla Kudrnu. Jože Kolář přeje hezký poslech a šťastnou cestu.
0: Výlety.
7: Přeji vám moc pěkné odpoledne, od mikrofonu vás všechny zdraví. Jsou tady výlety, ano, výlety, které posloucháte pravidelně ze studia,
8: ale tu a tam se vydáváme na cestu. No a když se vydáme na cestu, tak to musí být už na...
7: Zajímavé místo. Máme pro vás pořádný důvod k tomu, abychom se vypravili právě na toto místo. Trošku, teď jsme možná zápasili s mikrofonem, doufám, že jste slyšeli všechno. Já to vemu pěkně od začátku, kdyby se točilo, řeknu mažeme a jedeme znovu. Takže vítejte, výlety se vydali na cestu, od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. No a vydali jsme se na oblíbený podzimní veletrh Zahrada Čech, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech. Vstoupil totiž do svého 50. ročníku. A tak si tady přijdou na své zahrádkáři, chalupáři, kutilové, zahradníci a milovníci přírody obecně. Výstava včera slavnostně začala a potrvá do středy. A věřte, že naše dnešní výletní pozvánka, která, trochu si říct, neslavně začala technicky, že dobře skončí. Srdečně vás vítáme, zdravíme, no a doufám, že se dovíte řadu zajímavých věcí. Výlety začínají.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Začaly živě vysílané výlety, jak se říká, z terénu. Ano, vydali jsme se na sever Čech, jsme na veletrhu Zahrada Čech, slaví 50. výročí. No a samozřejmě živé vysílání, které se vždycky, jak se říká, připraví tak trochu na půl, polovinu taky sázíme jaksi na improvizaci, tak jsem sám zvědav, jak to všechno dopadne. Musím říct, pozvali jsme si řadu hostů, dokonce jeden host je teď na pódiu, zpívá a myslím, že není žádným tajemstvím, že bude slavit stejné narozeniny jako zdejší výstava, tedy Zahrada Čech. Jestli zatím tápete, nevím, jestli slyšíte něco v pozadí, tak klidně přemýšlejte. Já mezi tím přivítám hosta, kterým je paní Michaela Mokrá, ředitelka kulturních zařízení města Litoměřice a také ředitelka zdejšího výstaviště. Paní ředitelko, po roce, dobrý den.
1: Krásné odpoledne všem.
0: No, vy jste si říkáte krásné, nemohla ideálnější počas si přát. Ani vedro, ani zima. No ale musím vám říct, tady hlava na hlavě a dokonce myslím, že bych zaparkoval mnohem snadněji na Václavském náměstí, než tady v Litoměřicích.
1: Máte pravdu, dneska je to opravdu velmi povedený den. My jsme za to z pohledu organizátora nesmírně vděční, protože to je vlastně to, co splňuje to naše očekávání a děkujeme každému návštěvníkovi, který dneska dorazil a měl teda trpělivost dorazit na výstaviště.
0: Já myslím, že se to vyplatí. My jsme to tady prošli s našimi kolegy a musím říct, kdo chtěl koupit něco na zahradu, tak rozhodně uspěl. No, máme tady kolem nás spoustu lidí, možná i některé vyspovídáme, ale paní ředitelko, výstaviště, 50. Zahrady Čech, je to totéž historie výstaviště a výstavy?
1: Ne, určitě ne. Ptáte se velmi správně, protože jakoby výstavnictví v Litoměřicích se píše už od roku 1946. Nejdřív se ta výstava jmenovala Oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele. Různě putovala po oblastech Litoměřicka, až v roce 68 zasídlila tady v tomhletom prostoru. Ale to ještě vlastně ani nebylo výstaviště. To se začalo tvořit právě od roku 68 do roku 71 a až v roce 72 Zahrada Čech nesla punc celonárodní výstavy.
0: Jak to tady vypadalo na začátku?
1: No, bylo to tak, že třeba z pavilonu K byl kravín, z pavilonu T tělocvična.
0: Počkejte, pavilon z kravína nebo z pavilonu kravín?
1: Pavilon z kravína.
0: Pavilon z kravína. Vy jste říkala, ano, že z pavilonu byl kravín, obráceně.
1: Ne, je to tak, že to, co je teďka pavilon K, byl kravín. Dříve kravín.
0: Tak jsem to
1: pochopil.
0: To,
1: co je teďka pavilon T, byla tělocvična.
0: Aha.
1: A to, co vidíte za mnou, ten prostor, tak to bylo fotbalové hřiště.
0: Ten areál jak je veliký?
1: 6,5 hektaru má.
0: A on se samozřejmě s průběhem času, s průběhem let měnil. Co tady bylo takovou největší, nejvýznamnější změnou?
1: Tak určitě výstavba nových pavilonů, nebo nových. Teď už tomu nemůžeme říkat nových, ale v tu dobu výstavba nových pavilonů. V tuhle chvíli sedíme u pavilonu A, to je jeden z nich. V zadním traktu je pavilon H, tam máme třeba tu centrální expozici s názvem Pohádka zahrady Čech a nejpě, jak to všechno začalo. No a pak postupná transformace do parkového stylu.
0: Těch míst, kam lze se podívat, je samozřejmě hodně, ale dá se říct, že ještě máte vůbec místo, prostor pro vybudování něčeho? Budete tady ještě něco stavět?
1: Tak mně by se to samozřejmě strašně moc líbilo, abych ocenila nějaký multifunkční pavilon, který by splnil moderní trendy dnešní doby a určitě by se prostor tady našel, buď by to bylo tím, že by se musela likvidovat nějaká část výstaviště, která třeba teďka už stojí, ale není třeba tak funkčně využívána pro to výstavnictví, anebo zdemolovat některý pavilon a na tom místě vystavit nový multifunkční.
0: Včera to tady začalo, do středy to tady bude žít samozřejmě. A co se tady děje v průběhu roku? Tady je pusto, prázdno, nebo se tady konají nějaké akce?
1: Ne. My tu máme za rok několik desítek akcí. Vlastně ten areál funguje jako téměř celoroční. Nemůžu říct jako zimní, protože samozřejmě na zimu je potřeba ten areál zazimovat, ale od toho března zhruba do polovičky listopadu jedeme v plné tenzi a organizuje se tu řada různých akcí.
0: Tím, že to je 50. ročník, tak vy jste nachystali opravdu bohatý program. My se mu budeme věnovat za chvíli. Já ještě mezi tím připomenu milnou soutěžní otázku a jenom k té nové, já ji hned tak neprozradím, ale řeknu, jestli jste už teď poslouchali a budete poslouchat i nadále, tak tu odpověď máte, jak se říká, v kapse a cena, kterou vám nabídneme, stojí opravdu za to. Živě vysílané výlety dnes z terénu z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích, tak jsme rádi, že nás posloucháte.

Výlety vysílané živě. Tentokrát vám nabízíme návštěvu Zahrady Čech 50. ročníku tohoto významného veletrhu. My jsme vlastně minule začali po prázdninové přestávce vysílat klasické výlety. O prázdninách jsme navštěvovali naše zámecké objekty. No a zadali jsme konečně také novou soutěžní otázku. My jsme se pro ni vydali díky reportáži do Karlových Varů. My jsme vám představili jednu velmi zajímavou podzemní lanovku, nejstrmější lanovku, která vlastně je i na našem území, vede z Divadelního náměstí do hotelu Imperial. A ona má takovou zvláštní historii, protože si ji vlastně objednal, zadal majitel, aby mohl z toho náměstí, z toho spodku vozit do hotelu hosty, a nechtělo se mu platit na povrchu ty pozemky vykupovat, tak jí prostě dali něco jako metro pod zem. A tu jsme vám představili. No a ve Varech najdete ještě jednu lanovku, a to se právě týkala ta soutěžní otázka. Její spodní hranice je v uličce Mariánská, tam je ta zastávka, ta stanice. Ptali jsme se, kam vás tato klasická kolejová lanovka vyveze. Za A na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko je správně. Já myslím, že tam nebyla špatná odpověď, takže jinak mimochodem i ten výtah, který je z hotelu Thermal do těch bazénů, je zajímavý, protože vy tam nastoupíte a ten výtah jede šikmo až k těm bazénům. Takže i to je taková zajímavost. Takže kdo napsal do textovky Ačko udělal dobře, byl ve slosování, hráli jsme o rychle schnoucí ručníky na cestu a vyhráli paní Miroslava Žižková Jeseník, paní Ludmila Hlebová Most, pan Jan Štefan Deštná, paní Markéta Tobiášová Borovnice a paní Lidia Vítková Domažlice. Všem samozřejmě gratulujeme. No a kdybyste teď přeslechli jenom své jméno nebo špatně slyšeli, tak zítra ve výletech pěkně ze studia všechno znovu zopakuji. Jinak hrajeme také o hlavní cenu za září, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Nová soutěžní otázka, kdy budeme hrát o powerbanky, teprve padne, ale jestli jste dobře poslouchali, tak odpověď už padla, ale popřemýšlejte, protože tu otázku budu teprve zadávat po třetím zastavení tady na výstavišti Zahrada Čech. Výlety vysíláme živě.

0: tady kolem nás krouží nebo putují doslova stovky návštěvníků. Jsme tady tak trochu jako v akváriu, ten náš zelený stan Českého rozhlasu tady je krásně v cestě, takže nás nelze minout, ale vždycky zkouším chytit, jak se říká, nějakého návštěvníka, pozeptat se. A to, když někoho zastavíte, to já ne, to táta, to já mluvit nebudu, nebo utíkají, ale podařilo se mi tady zastavit návštěvnici. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste přijela, jak se jmenujete?
1: Já se jmenuji Marta a přijela jsem z Mělníka.
0: No, vy tady máte v taškách nějaké rostliny, tak co to bylo na zahrádku?
1: No tak určitě sazeničky. Sazeničky, já miluju zahrádku a musela jsem samozřejmě teďko nakoupit nové sazenice na příští rok. Mám samý rostlinný materiál.
0: Teď tady zpívá Monika Absalonová, jdete se podívat?
1: No samozřejmě, od toho jsem taky tady.
0: Už vás nebudu zdržovat, je na pódiu a vy za chvilinku mezi diváky. Děkuju, že jste se zastavila u nás. Naschledanou. No a já poprosím opět paní ředitelku výstaviště Michaelu Mokrou. Paní ředitelko, ten letošní jubilejní 50. ročník, no vy jste ho určitě vyšperkovali. Je tady k vidění řada věcí v areálu, ale vlastně i mimo areál.
2: Přesně tak, my jsme se rozhodli letos zahradu Čech roztáhnout za hranice výstaviště a domluvili jsme se s litoměřickou diecézí, která nám propůjčila kostely a my je jako zahrada Čech nazdobili. Děláme tomu komentované prohlídky, které jsou pro návštěvníky zcela zdarma a pan arcibiskup byl natolik vřelý, že nám vlastně půjčil i rezidenci.
0: No, tady mezi hlavní taháky, tady na výstavišti, tady čtu pohádka Zahrady Čech, aneb jak to všechno začalo, co to je?
2: To je vlastně příběh, který by měl vyprávět to, jaká Zahrada Čech bývávala dřív, jaká je vlastně teď a jaké jsou naše vize do budoucna té Zahrady Čech, co se všechno jako bude v rámci toho výstavnictví měnit.
0: Kdo všechno se vůbec zapojil do toho letošního ročníku? Já tady vidím i studenti, že nějak přispěli.
2: Přesně tak, my jsme se tentokrát domluvili s různými zahradnickými školami na tom, aby nám pomohli vytvořit samotnou expozici, aby nám vlastně pomohli uklidit areál, aby si vlastně vyzkoušeli ty zahradnické obory, to, co to tady vlastně všechno jako obnáší.
0: No a pódium je také v permanenci. Jaké hvězdy jste letos pozvali?
2: Tak včera tu zazářil Michal David, dneska září Monika Absalonová, kterou tady za chvilku budete mít a já to tím pádem propálila teďka.
0: Ne, v pohodě, ale já doufám, že to stihne, protože to je skutečně na minuty, na vteřiny.
2: Na knop, uvidíme, ona bude dobíhat, když tak máme to zajištěné s ochrankou. Zítra vystoupí pan Jiří Korn, bude tu Heidi Janku, bude tu Iveta Blanarovičová a na závěr tu máme Kolárovce.
0: No máte toho hodně, takže já držím palce, aby počasí tak, jako je dneska, aby vydrželo návštěvníky, posluchače Českého rozhlasu zvu, přijďte, protože je to tady opravdu, myslím, velmi zajímavé. No a když nebudete chtít nic kupovat, tak ten program na pódiu tak rozhodně stojí za to. Paní ředitelko, děkuju, mějte se krásně.
2: Taky si mějte, moc krát děkuju, naschledanou.
0: A gratuluju k té 50.
2: Děkujeme.
0: Naschledanou. No za chvíli pokračujeme.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Petr Spálený také přispěl do dnešních živě vysílaných výletů z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích. My jsme před prázdninami vysílali z Krokodýlí zoo z Protivína, pak jsme byli také v Papouští zoo v Bošovicích a musím říct, to byl takový balzám na nervy. Tam jenom občas papoušci trošku se probudili po té polední pauze. Tady je to opravdu, jak se říká, hlava na hlavě. Já mám obavu, že nám občas pohltí i trochu signálu, protože tady ty davy, které jsou, tak dovedou ten rozhlasový signál pohltit, ale doufám, že slyšíte dobře. Když sem přijedete, tak nemusíte jenom na výstaviště, protože oslavy se rozšířily také do města, do Litoměřic. Ve spolupráci s litoměřickým arcibiskupstvím vznikl projekt Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech, no a přináší květinové instalace do historických objektů i veřejného prostoru. No a designérem, floristou je náš další návštěvník, pan Zdeněk Kupilík, který je pod ním podepsán. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co všechno můžeme mimo areál tady vidět?
1: Tak mimo areál výstaviště jsme vlastně zdobili kostel svatého Vojtěcha, kostel všech svatých, svatého Jakuba, biskupskou rezidenci a hrad Litoměřice.
0: Říkáte zdobili, jak a čím? A máte nějaký námět nebo jen tak, jak vás napadlo?
1: Určitě. Tak my vlastně s kolegou Matějem Tesárkem, ze kterým jsme vlastně celý projekt připravovali, jsme si ty památky jednotlivě prošli, aby jsme načerpali vlastně tu inspiraci v místě jako takovém, protože ne vždycky z fotografií člověk jako vycítí takového toho genia loci a vždycky je to lepší i pro takové to prostorové zvýraznění a nějakou představivost. A většinou jsme se snažili odrazit od nějakého vlastně svědce, kterým je vlastně ten kostel zasvěcen, a prozkoumat de facto jeho historii, jeho život a následně vlastně i tu památku jako takovou.
0: Vy jste třeba s biskupstvím museli nějak konzultovat, co chcete instalovat, schvalovali vám, nebo to bylo plně na vás?
1: My jsme vlastně, co se týče biskupství, udělali jakoby hrubý návrh, ale vlastně místní biskupství a celkově vlastně všichni, co ty kostely starají, jsou absolutně jako nastandardně jako přízniví tím dekoracím a de facto bylo na nás, co my tam vytvoříme.
0: Když se vůbec zaměříme na květiny, podléhá aranžování květin nějaké modě?
1: Určitě, co se týče zvláště právě jako sakrálních památek, tak si musíme dávat opravdu velký pozor na to, jaké květiny používáme. Jsou určené květiny, které by se používat neměly, dávat si pozor i třeba na velké množství jakoby umělých květin, které by se v kostelech používat neměly vůbec. A určitě vždycky dávat pozor na to, o jakou akci nebo o jakou událost vlastně jedná, a na to právě potom navazovat jednotlivé dekorace.
0: Jaká květina letos, jak se říká, frčí?
1: Letos také už dlouhodobým trendem jsou pivoňky a pivoňkové růže, které vlastně jsou takový ten prim v dnešní floristice. Používají se vlastně ve floristice jak svatební, tak i dárkové, a to nepřeberné množství, které teď momentálně na trhu díky novým šlechtěním, je opravdu krásné a ty zákazníci opravdu jako po nich baží.
0: Máte vůbec možnost získat jako třeba móda, tak řekněme, módní návrháři jezdí do Paříže pro inspiraci? Kam jezdíte vy?
1: My tak jezdíme do celého světa, protože ta floristika je de facto jakoby celosvětový fenomén a díky vlastně dnešním sociálním sítím vidíme, co dělají kolegové v Americe, co dělají kolegové v Jižní Africe, a myslím, že se každý inspirujeme od každého a většinou se snažíme navazovat vlastně na tu zemi, ze které pocházíme, a používat prioritně rostliny, vlastně, které jsou tady domácí.
0: No a vůbec, co nového třeba, dá se říct, se používá do květinových vazeb dneska?
1: Tak trendem vlastně letošního roku jsou látky. Takové poměrně jako opomíné téma, a opravdu letos na každé akci, ať je to ples, svatba, by mělo být zastoupené větší množství vlastně jakoby sitých látek s pevnější strukturou, který vlastně jako doplňují dekorace květinové a tvoří vlastně celkový ten vizuál teda na akce.
0: Vaše největší práce, řekněme největší aranž květin?
1: Tím, že já se vlastně specializuji na výstavnictví a dělám vlastně výstavy jak tady pro Litoměřice, tak i pro Floru Olomouc, tak to jsou vlastně takové ty naše stěžejní akce, ale potom se specializuji na velkokapacitní svatby, takže jsme dělali i svatby v řádech jako milionů pouze za květiny.
0: Tak já vám poděkuju, ať se všechny ty vaše aranže líbí, ať se návštěvníci přijdou na své. Připomínám, nejenom tady v areálu 50. ročníku máte možnost vidět práce našeho hosta Zdeňka Kuplíka, ale i mimo něj. Děkuji za návštěvu a
1: děkuji a krásný den.
0: No a já jsem slíbil po třetím vstupu, nebo bývá to alespoň pravidlem, že po třetím vstupu následuje soutěžní otázka. Ta odpověď je dnes tak jednoduchá, že se vsadím, nebude špatné odpovědi v textových zprávách. Já nejprve řeknu, jak se píší. Výlety, mezera A nebo B, pak opět mezera, přidáte jméno, příjmení a adresu a to pošlete do nedělní půlnoci, tedy do zítřka na telefon 90 011 04. Zpráva stojí 4 koruny, poskytuje ji ATS Praha. No a pozor, otázka. Oblíbený podzimní veletrh zahrada Čech v Litoměřicích, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech, vstoupil do svého jubilejního ročníku. Kolikáté slaví výročí? Za A 50. nebo za B 60. Tak to je dnešní otázka. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. No a za chvíli už přivítáme dalšího vzácného hosta. Posloucháte Výlety, živě vysílaný, jak se říká, z terénu.

0: No, možná teď, pokud tady návštěvníci nejsou úplně, jak se říká v obraze, myslím tady na veletrhu Zahrada Čech, tak mohli mít představu, že přijel prezident, protože ochranka davy lidí. A ona je to nikoliv prezidentka, ale řekněme naše slavice. A jenom já, abych udělal trochu tajemno, tak přesně v době, kdy tady byl ten první ročník, tak ji mohli vést kolem z porodnice. Monika Absalonová, dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem teda, se přiznám, byla taky překvapená tím davem a i tou ochrankou, ale asi to tady organizátoři takhle připravili.
0: Výborně to připravili, protože jinak byste se sem nedostala. Teď tady kolem jsou davy návštěvníků, kteří si vás fotografují. Doufám, že to odstřihnou, protože já bych vám to poměrně kazil.
1: Určitě ne.
0: Kor ze strany při té nadváze, pochopitelně. No ale musím se zeptat, vy jste dospívala, tak teď vezmete nákupní tašky a půjdete do areálu a nakoupíte, co půjde na zahradu.
1: Nepůjdu, protože zaprvé nejdřív mám rozhovor s vámi a pak jsem součást nějakého podcastu na jevišti, takže já ještě se vrátím zase zpátky, odkud jsem přišla. A za třetí, já ještě nemám zahradu, já mám chalupu a zahrada je poslední věc, která mě jako čeká, takže já ještě nemám co kam kupovat a určitě bych něco koupila špatně. Já nejsem úplně jako dobrý zahrádkář. Paradoxně mě doma třeba květiny jako rostou krásně, ale není to přepéčí. Je to naopak, že na ně trošku kašlu a oni asi přežívají díky tomu.
0: Já si myslím, že to říkáte naprosto přesně, protože já to vždycky uzalévám, přehnojím to a když se na to pak, jak se říká, vykašlu, tak je to v pohodě. No já musím říct, Monika Absalonová mě docela pobavila, protože my jsme tady koupili lilie, nádherně kvetou a na otázku, a jak dlouho kvetou, já jsem řekl 14 dní, tak na to bych se mohla teď vykašlat, jste řekl trošku.
1: Trošku ostřejš, no, protože tak jako kvůli 14 dnům takového prdění okolo, to mi teda přijde jako strašně náročné. Takže já určitě, až teď budu dělat tu zahradu, nebo mi budou pomáhat i úžasní zahradníci, tak bych chtěla něco samoobslužného. Vím, že to u přírody úplně nejde, ale chtěla bych vlastně, aby to byla vesnická jako zahrada a aby to byly nějaké věci, které jako vydrží kvést dlouho.
0: A jste kutil třeba i? Dokážete si třeba, já nevím, přibít hřebík nebo...
1: No tak přibít hřebík umím, protože můj děda byl velký kutil a spoustu toho i postavil, i vyrobil a já mu vždycky pomáhala a dokonce mám na chalupě i pong, což je neuvěřitelný. Mám pong, spoustu náčiní.
0: Máte pong, máte náčiní, ale jestli na něj máte i ty ruce?
1: No ne, ještě jsem na něm nic nedělala, zatím jsou na něm sklenici s okurkama a je tam med a tak, to je takový úložiště od kladiště, ale očekávám, že do budoucnosti, já jsem si teď třeba v létě koupila pilu. Já jsem jako nečekala, mně to přišlo strašně zábavný, jsem přišla do toho obchodu a řekla jsem, že bych potřebovala kamarádovi koupit řetěz na jeho pilu, protože jsme to zničili, jsme řezali dříví a že bych se teda ráda koupila pilu a on jakou chcete, a říkám, no já bych chtěla vědět, jakou vy si myslíte, že bych měla mít. Tak pán byl trošku překvapený. Pilu mi doporučil, mám velkou pilu. Je mi teda k prdu, protože ji neumím ovládat, ale když mi někdo bude chtít pomoct, tak pilu mám.
0: Jste podobně na tom jako já. Jedna značka tady v České republice má velmi levné ceny, ano. Tak já tohle koupím, kdybych to někdy potřeboval.
1: Jo.
0: A mám to pak v dílně, kdyby náhodou.
1: Ano, to říká náš děda. Děda mi taky říkal, že on má pilu, proč jsem ji kupovala, ale já chci mít vlastní, protože pilu mý vlastní.
0: Monika Absalonová má pilu, má i řadu představení. Kdy nejbližší, co vás čeká teď?
1: Zítra. Zrovna jedu do divadla Studio 2, který je taková domovská scéna, hrát představení Lovci bobrů, pak tam hraju ještě představení Judy, který mám moc ráda, který je takový dramatický, naopak Lovci jsou zase krásná komedie Patrika Hartla, takže to je takový vyvážený. No a teď mě čeká můj velký koncert k tomu jubileu, který má stejně jako takhle Zahrada Čech je stejně jako já stará.
0: Takže
1: perfektní
0: mladé.
1: Ročník. A takže k tomu chystám takový koncert a ušila jsem si na sebe bič, protože on nikdo neřekl, jak ten koncert má vypadat, ale já jsem si řekla, že bych tam chtěla dělat nějaký jiný věci, než jsem dělala doteď a zatím z toho mám jenom stres a spoustu práce, tak doufám,

0: že ten výsledek se nějak jako dostaví.
1: Podívejte, tento rozhovor jsme taky nepřipravovali, dopadl dobře, stejně dobře dopadne i ta vaše oslava. Monika Absalonová, moc vám děkuji, že jste si udělala čas.
0: Já moc děkuji a jsem moc ráda, že jsem tady mohla být, protože mě to jako těší a vlastně je mi ctí, že při 50. ročníku může být 50-letá zpěvačka. Děkuji moc.
1: Tak aktivujeme ochranku, doprovoďte jí zdárně zase na pódium. Monika Absalonová, ještě jednou moc
0: krásný
1: den
0: všem posluchačům, nashledanou.
1: No a ještě nás čeká za chvíli jeden vzácný host, rovněž vzácný. Posloucháte živě vysílané Výlety ze zahrady Čech.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak je David Dale, vysíláme živě, vysíláme ze Zahradyček v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. No a jak se říká, to nejlepší nakonec, teď to řeknu, protože Monika už odešla, tak to klidně s hledem k našemu dalšímu hostu, poslednímu hostu mohu říct, pan Jiří Pačinek z Pačinek Glas, slavná světově, nejenom v České republice, ale světově uznávaná sklárna. Dobrý den přeji.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: No vaše plastiky jsou v Hollywoodu, jsou ve Vatikánu, prý si dokonce zahráli ve filmu, v jakém filmu?
1: Je to pravda, naše plastiky si zahrály vlastně ve filmu Glass Onion, Na nože, sága, kde hrál Daniel Craig a bylo to, už v roce 2021 se to točilo. No, bylo to tajný, tak dva roky jsme museli vydržet do roku 23, kdy to vlastně vyšlo na povrch.
0: A co jste tam vystavoval, nebo jak bych to řekl, co tam hrálo od vás?
1: A nám tam hrálo vlastně naše křišťálové plastiky skulpturního charakteru, kdy si vlastně oni sami, ty umělci a z toho filmu vymysleli nebo navrhli různé tvary žen a různých figurativních věcí a vlastně jsme to z křišťálového skla stvárnili a bylo jich dohromady 65 kusů. A posléze je rozmasakrovali, všechny rozmlátili.
0: Kdo?
1: No v tom filmu to bylo takový děj, že jo? Takže nakonec to prostě mělo jako se rozbít.
0: A jako doopravdy se
1: rozbili? Doopravdy, ano.
0: Jsem si neskončili třeba u Krejka na zahradě.
1: No, tak ono jich asi půlka jako opravdu se zničila a nějakou půlku prý něco rozkradli a něco a údajně, a to nikomu nemůžu dokázat, ale vím to z tajných zdrojů mýho kamaráda, který tam vlastně sám byl.
0: Hollywood,
1: takže vidíte. To nějak si rozbrali i herci, ale bohužel to nemůžu potvrdit.
0: Tak já věřím, že vaše dílo tady na zahradě všech neskončí podobně. Co tady vystavujete?
1: No, to je právě nádherný, že my tu máme v pavilonu H, kde máme krásnou spolupráci vlastně našeho skla a vůbec jako propojení úžasné výtvarnice a kurátorky Kláry Vavříčkové, kde vlastně jsme se strojili, společně jsme vytvořili krásnou instalaci s jak ovoce a zeleniny a z tomu naše sklo. Takže máme tady plastiky, máme tady vázy, tam jsou nějaký vlastně tři daný místečka, jako je historie, jako minulost, současnost a budoucnost. Takže máme tam nějaký ambrové, jantarové vázy ohromné, jsem dělal přímo pro tuto akci. Pak jsou tam takové barevné, ohromné vázy z takových střípečků barevných, které zase holky aranžovaly krásně. A to poslední místo, to je ta budoucnost, tam máme uranové sklo, naše oblíbené, kde vlastně i ze stropu visí a přesto jde voda, nasvícené, je to nádherný. A jak dneska jsem registroval, jak lidi to vidí, tak jsou z toho nadšený, což mě baví a těší, protože opravdu to splnilo ten nějaký náš jako plán, že jo, takže je to fajn.
0: No a nějaký film bude opět?
1: Film se nějaký teď na nás neblíží, ale můžu už prostě, teď už to není tajný, teď běží nebo poběží, už brzy bude v televizi nebo v kinech určitě seriál Táta. A tam máme naši jednu plastiku, která v Novém Boru, tam to točil v Novém Boru totiž část a v Novém Boru, bylo to v zimě, vlastně jsme zapůjčili naši jednu krásnou plastiku, kterou oni zapasovali do jednoho dílu ze seriálu.
0: Jinak dílnu pana Jiřího Pačinka, dnešního hosta, najdete v Kunraticích u Cvikova. Kdybyste se chtěli přesvědčit na vlastní oči, tak se zastavte. Pan Jiří Pačinek, naším posledním hostem, děkuju a hezký den.
1: Já děkuji za pozvání a jako Litoměřičák se tomu zvážím.
0: Si vážíme, že jste přišel. No a samozřejmě zvu vás na Zahradu Čech. Ještě musím připomenout soutěžní otázku, to už spíše dárek než otázka. Kolikátý ročník se tady letos slaví? Za A 50., za B 60. Pošlete textovou zprávu, jak se píše, najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna, děkuji za pozornost, za celý tým výletů, za přenosy. No musím říct, někdy je to dobrodružství. Prostě, jak říká náš jeden technický kolega, lidi nám žerou signál. Prostě někdy prostě přes návštěvníky nebo řekněme ten DAF neprojde. Tak se mějte pěkně a těším se zítra po 13. hodině u dalšího vysílání výletu už ze studia. Hezký den.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Rouchovanech na Třebíčsku hořel zahradní domek. Škoda je 2,5 milionu korun. Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Americký prezident Trump přistál v Irsku. Proti jeho návštěvě plánují v Dublinu protestovat tisíce lidí. Noc nás čeká polojasná, k ránu postupně přibyde oblačnosti. Teplotní minima do 6 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. Požár zahradního domku v Rouchovanech na Třebíčsku způsobil škodu 2,5 milionu korun. Objekt hořel v noci na dnešek. Po 2:30 ráno vyrazily na místo 4 jednotky hasičů. Oheň zlikvidovali asi za hodinu a půl. Při požáru se nikdo nezranil. Příčinu vyšetřují hasiči. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu s účinnou látkou nerandomilast. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouřením. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků. Popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice.
2: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až o 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
0: Americký prezident Donald Trump přistál v Irsku. Proti jeho dvoudenní návštěvě chtějí podle BBC protestovat v Dunbergu a Dublinu tisíce lidí. Demonstrace pořádají levicové opoziční strany, ekologičtí aktivisté i podporovatelé Palestiny. Trump se nejdříve sejde s nejvyššími představiteli Irska, potom vystoupí před irskými obchodníky na americké ambasádě v Dublinu. Navštíví i golfový turnaj v jednom z jeho klubů na západním pobřeží Irska. Sport. Fotbalisté z Borjovky se od 15 hodin utkají s Artisem. V nejvyšší soutěži se oba brněnské kluby střetnou po téměř 90 letech. Domácím mužstvem bude oficiálně Zbrojovka. Na stadionu v Srbské ulici ale hrává domácí duely i Artis. Sdílení prostor se promítá jak do kvality trávníku, tak do vztahů mezi týmy, říká trenér Zbrojovky Martin Svědík.
3: Respektujeme tu situaci, jaká je, a my se hlavně zabýváme vlastně sami sebou, tak aby jsme my to měli vlastně jasně nalejnovaný, jasně udělaný a musíme respektovat, že tady ten druhý tým je, prostě že musíme třeba vyklidit kabinu, když oni tady hrajou, takže nemyslím si, že v tomhle tom by byl nějaký problém.
0: V 15 hodin začnou také duely 8. kola šance ligy mezi Libercem a Mladou Boleslaví a Bohemians a Slováckem. V 18 hodin pak nastoupí fotbalisté Jablonce na hřišti pražské Sparty. Všechna utkání uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Počasí. V Jihlavě a Třebíči je teď 20 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 18. Noc čekáme polojasnou, k ránu bude oblačnosti přibývat. V údolích se lokálně vyskytnou mlhy. Vítr povane slabý proměnlivý a teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. Zítřek bude také polojasný, během dne se obloha zatáhne a od západu přijde občasný déšť. Přidá se slabý západní vítr a na teploměru naměříme 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ze silnic Vysočiny momentálně nemáme hlášené žádné nehody a také dálnice D1 je průjezdná bez komplikací. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 14 hodin 4,5 minuty, to je aktuální čas a já jsem rád, že sobotní odpoledne trávíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vám přeji příjemný a pohodový poslech. Horácké divadlo v Jihlavě dnes vstupuje do nové sezóny. Připravenou má hru o Radačce z Vysočiny Aně Pamerové. Herci mají na jevišti jednu neobvyklou rekvizitu, po které se celou dobu pohybují. Jeden z nich se na zkouškách dokonce zranil. Více už za chvíli v reportáži.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
4: A v tuto chvíli také s Leonou Machálkovou a její galaxií.

0: 4 herci, 35 zpěváků a přes 150 plechových hrnců. Tak Horácké divadlo v Jihlavě pojalo představení s názvem Anna Pamer. Netradičně vyprávěný příběh o rodačce z Třebíčska představuje její život v různých kapitolách. Spisovatelka, filozofka a průkopnice feminismu z přelomu 19. a 20. století je zachycena nejen herecky, ale i v písních.
1: Sbor ze zadní části jeviště podporuje herce, kteří se pohybují po hrncích otočených dnem vzhůru. Anna Pamrová právě vzdoruje svému muži. Zpěváci jsou z jihlavských sborů Melodie a Gaudium. Hlavně ti nejmladší jsou okouzlení ze samotného divadelního prostředí.
2: Já jsem Amelie Pijáčková.
3: Jsem Aneška Hustáková.
4: Já jsem ze sboru dětského sboru Gaudium.
5: Tak já bych rozhodně řekla, že to je zajímavý pocit vidět ty světla, jak to na, to jako na vás míří. A prožívat ten příběh té Anny Pamer s těma hercema.
2: Je přijde zajímavý, že už jako to hrajeme třeba jako po desátý celý a furt tam člověk jako nachází nějaký drobnosti, kterých si předtím nevšiml a nějaký další zajímavosti.
1: Do hlavní postavy spisovatelky a feministky se vžila Kamila Zetelová.
6: Je to bomba, je to extrémně velký úkol. To mám ráda, jednou za čas. Je to velká výzva, kterou mám pocit, se nám podařilo s kolegy zvládnout.
1: Vy máte na sobě krásné, velké, těžké, honosné šaty. Říkáte text, zpíváte a celou dobu se pohybujete na plechových hrncích. Jaké to je?
6: No nic moc. Měli jsme nějaký čas, abychom to naskoušeli, tak jsme se snažili ho využít. Ale občas jako zavrávoráme. Jeden kolega měl dokonce poměrně velké zranění. Minulý týden skončil na šití, takže jsme opatrnější o to víc od té doby. A je to taková zajímavá překážka, která zase nám hází nějaké nové podněty v tom výkonu.
1: Celý život Anny Pamrové je zachycený dynamicky, takže bez přestávky. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Někde

0: Hudební výlet do 90. let. Chase Pierce, sestra, písnička Hello, turn your radio on. Na volnách Českého rozhlasu Vysočina. Hezké sobotní odpoledne vám všem. Spojené státy si připomněly čtvrt století od nejkrvavějších útoků na svém území od konce druhé světové války. 11. září 2001 skupina radikálních islamistů unesla 4 letadla. Kdo se jim v nich vzepřel a jak na útoky vzpomínala bývalá rozhlasová zpravodajka Olga Krupauerová a další Češi ve Spojených státech. Poslechněte si v reportáži za pár minut.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Masakr, apokalypsa, válečný čin. Před 25 lety světová média takto informovala o teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu. Islámští radikálové ze sítě Al-Qaida tehdy unesli 4 letadla. 2 z nich narazila do věží Světového obchodního centra, 3. do Pentagonu a 4. se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry v Pensylvánii. Při útocích zemřeli asi 3000 lidí, dalších 1000 jich bylo zraněných.
1: Blue sky, Tuesday morning.
2: 11. září roku 2001 bylo úterý a nebe nad New Yorkem bylo modré, takřka bez mráčku.
3: A plane has crashed into one of the twin towers of the World Trade Center.
2: Před 9. hodinou ranní letoun American Airlines narazil v rychlosti 790 km za hodinu do Světového obchodního centra a zasáhl budovu mezi 94. a 98. patrem. O pár minut později do jižní věže dvojčat narazil spoj United Airlines. Všechno na vlastní oči viděl investiční bankéř Ondřej Valenta, který tehdy pracoval na Wall Street.
4: Hrozná scéna, protože lidi skákali z nejvyšších pater, ze stýho patra. Jsme viděli parat lidí a byla to strašná hrůza. Najednou jsem se ohlídnul přes rameno a vidím další letadlo, to už jsem si připadal jak v nejhorším filmu. Ta věž to spolkla, to letadlo, a obrovská rána, a najednou všichni začali utíkat.
5: Nikdo nikdy nezapomene na 11. září.
6: 2 letadla narazila do budov Světového obchodního centra.
7: V horní části mrakodrapu zejí obrovské díry.
2: Tehdejší zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech byla Olga Krupauerová. Bezprostředně po útocích se New York zabarikádoval. Zavřel mosty, tunely i letiště. Jedním z mála způsobů, jak se dostat do města, byl vlak.
8: Jsem vlastně došla asi tak 300 metrů k těm troskám, k tomu Ground Zero, kde jsem teda viděla, on to vypadalo jako nějaká zhroucená katedrála, ty trosky, a všechno bylo pokryté prachem, všude vycházeli, teda vcházeli dovnitř ty skupiny hasičů a záchranářů a vycházeli ven teda zaprášení, spocení, unavení a lidi jim tleskali, co tam byli.
2: Lidé v ulicích se spojili a vzájemně si pomáhali. Při záchranných pracích zemřelo 340 hasičů a desítky policistů. Pátrání po živých rychle vystřídalo hledání viníků.
8: Nemohli tomu uvěřit. Samozřejmě na začátku ani nevěděli, odkud ten útok přišel, i když velmi rychle se začalo spekulovat o tom, že zřejmě teda je to islámský radikalismus, ale i jeden z komentátorů vlastně to hlásil za třetí světovou válku a skutečně zpočátku si Američané mysleli, že došlo k útoku a že možná prostě vypukne válka.
2: Útoky zasáhly samotné srdce Spojených států, vyprávěl ve vysílání Českého rozhlasu bývalý ministr zahraničí a v době útoků zvláštní zpravodaj Komise pro lidská práva OSN pro bývalou Jugoslávii Jiří Dinsbír.
9: To byl pocit horší než Pearl Harbor, protože v Pearl Harboru to přece jenom bylo daleko v Tichém oceánu a tady to bylo přímo v centru Manhattanu, takže si najednou začali uvědomit, že už nejsou ta Fortress America, ta pevnost za mořem, ale že můžou být kdykoliv napadnutelný.
2: Svět se po 11. září změnil.
10: And we stand together to win the war against terrorism.
2: Letiště zpřísnila kontroly a Spojené státy vyhlásily válku terorismu. Islamistické komando vedl egyptský stavební inženýr Muhammad Atta, který při únosu letadla mluvil k pasažérům a spojil se i s řízením letového provozu. Audiozáznam po letech zveřejnila televize CNN.
11: Máme několik letadel. Buďte sticha a všechno bude v pořádku. Vracíme se na letiště. Nikdo ani hnout. Jestli se někdo pohne, tak může zranit sebe a poškodit letadlo.
2: Boj s terorismem odstartoval už v jednom z unesených letadel. Skupina pasažérů se zbouřila a zabránila islamistům v útoku na další cíle ve Washingtonu, pravděpodobně na Bílý dům nebo na Kapitol. Letoun se nakonec zřítil v Pensylvánii. Mezi oběťmi a těmi, kteří se postavili únoscům, byl i Todd Beamer. Popisoval ve vysílání americké televize jeho otec David.
12: Todd popsal operátorce na tísňové lince situaci, plán a požádal jí, aby vyřídila jeho rodině láskyplný vzkaz. Řekl jí, že zřejmě nepřežijí. Společně se pomodlili a poslední slova, která Líza slyšela, bylo: hoši, jste připraveni? Jdeme na to.
2: Tohle slovní spojení let's roll neboli jdeme na to se stalo symbolem amerického tažení proti terorismu. Námořníci dokonce tato slova vytvořili ze svých těl na palubě USS Bellwood. Američané v reakci na 11. září zahájili válku v Afghánistánu. O 10 let později v Pákistánu dopadly strůjce těchto útoků Usámu bin Ládina. Martin Balucha, Český rozhlas.

0: Je krásně po půl třetí a to je čas, kdy se o víkendu, zejména v sobotu, věnujeme regionu rekordů a kuriozit. A dnes potěšíme všechny fanoušky fotbalu, respektive bot nebo obuvy, bez nich se tento sport provozovat nedá.
1: Region rekordů a kuriozit. Největší sbírka kopaček. Julius Majerský z Bělotína rozšiřuje od roku 2016 svoji ojedinělou sbírku fotbalových kopaček různých značek, modelů, stáří a velikostí. V době zapsání do České knihy rekordů čítala jeho pozoruhodná kolekce 716 párů, které byly přehledně uspořádány na jednom místě i s možností v Bělotíně na obci sbírku shlédnout. Nejstarším exemplářem jsou kopačky Adidas z 80. let 20. století. Sběratel, který má za sebou i dvě výstavy pro veřejnost, získává kopačky prostřednictvím inzerce, výměnami či nákupem na aukcích, v obchodech nebo od jednotlivců. Sbírka, která vznikla z rekordmanova dlouhodobého zájmu o fotbal, je zaměřena nejen na množství, ale také na historii fotbalu. Balové obuvy a její vývoj. Jednotlivé modely připomínají významné éry, hráče, turnaje i vývoj technologií. Kolekce 716 párů kopaček byla do České databanky rekordů agentury Dobrý den zaregistrována nyní na začátku září, ale zcela jistě se v brzku opět rozroste. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Richard Krajčo, kapela Kryštof, písnička Do nebe se propadám ve 14 hodin 43,5 minuty. Čas na to, abychom v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina zkontrolovali počasí.
1: Počasí.
0: A proto už vaše vysílání vítám Báru Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jaké to odpoledne je z hlediska počasí u nás na Vysočině?
2: Docela slunečné, byť na obloze se oblaka vyskytují a tvoří tak většinou polojasno nebo oblačno a teploty, ty se teď nejčastěji pohybují mezi 17 a 21 stupni Celsia.
0: A na co se můžeme těšit v noci a zítra?
2: Postupně bude večer znovu převládat polojasno nebo obecně méně oblačnosti. Ještě nějaká malá pravděpodobnost výskytu lokalizovaných přehánek a potom noc bude polojasná, k ránu potom zase zpátky oblačnosti trochu přibude a tak jako dnes, tak se i zítra můžeme někde zbudit do rána mlhavého. Zítřejší ranní teploty mezi 11 a 8 stupni Celsia, v údolích při bezvětří lokálně až k 6 stupňům Celsia.
0: No a jaký bude den a nový týden? Bude nějaká zásadní změna v počasí?
2: Dá se říct, že ano, ráno a dopoledne bude ještě polojasné a postupně, ale oblačnost přibude a to až na zataženo a od západu se postupně rozšíří občasný déšť nebo přehánky. Ty srážky se budou rozšiřovat v průběhu odpoledne a potom směrem do večera a do noci na pondělí jich bude přibývat a nejvíce srážek očekáváme a právě potom v průběhu pondělka. I tak zítřejší teploty mezi 19 a 22 stupni Celsia a zítra k tomu bude vát slabý během dne mírný západní vítr.
0: Takže se dá říci, že v průběhu zítřka a dalších dnů by měl být naším neodmyslitelným společníkem deštník nebo nějaká jiná protidešťová ochrana.
2: Ano.
0: Bára Kučerová, Český hydrometeorologický ústav. Děkuji za informace a přeji hezký zbytek soboty. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je ale čas a prostor pro další muziku. No Name a Věčnost.
3: Želám ti dobré ráno, rád bych som ale věděl, kde jsi. Veď zaspávali jsme spolu a já tu jsem.

0: Osvěžte si teď s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Opozice kritizuje schůzku předsedy sněmovny Okamury za SPD s iránským velvyslancem. V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Noc nás čeká polojasná, k ránu postupně přibude oblačnosti. Teplotní minima do 6 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. Třešti na Jihlavsku začnou stavět novou halu pro stolní tenisty. Vznikne z bývalé kotelny v Nerudově ulici, ke které stavbaři přistaví nové prostory, aby se do haly vešlo 6 stolů, včetně potřebného zázemí.
5: Kromě stolních tenistů by novou halu měli využívat i šipkaři, jejichž sport se ve městě rozvíjí. Stavbaři mají na rekonstrukci a přístavbu rok od převzetí staveniště. První sportovci by proto měli začít využívat od příštího podzimu. Práce vyjdou na necelých 50 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
3: Předseda sněmovny Tomio Okamura za SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslanec přijal na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Schůzku kritizuje opozice. Pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
6: Je to hrozný signál vzhledem k našim jaksi zahraničním kontaktům a pozici České republiky v diplomacii. Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii. Já se na to rozhodně budu ptát na plénu poslanecké sněmovny a budu žádat po panu předsedovi Okamurovi vysvětlení.
3: Předseda sněmovny Okamura hájí své rozhodnutí na sociální síti X slovy, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Iránského velvyslance si kvůli tomu posléze předvolal ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jestli bylo Okamurovo jednání koordinované s ministerstvem zahraničí, zjišťujeme. V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Informovali o tom tamní úřady, podle kterých nejsou hlášené žádné oběti. Sklad v provincii Gabrovo patří zbrojařské společnosti Emko. V uplynulých 10 letech zasáhlo areály a sklady této firmy několik výbuchů. Naposledy v srpnu. Některé z nich bulharské úřady vyšetřovaly jako sabotáž. Firma patří obchodníkovi se zbraněmi Emilianu Gebrevovi. Uskladněné měl zbraně i ve Vrběticích na Moravě. V roce 2014 muniční sklad postihla ničivá exploze. Česko z ní podezřívá příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU. Sport. Český mužský volejbalový tým po výhře nad Řeckem 3-1 na sety nastoupí na mistrovství Evropy proti Švédsku. Zápas začne v Modeně v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 16 hodin. Se Švédskem se Češi naposledy střetli loni v létě v přípravě, kdy oba zápasy vyhráli. Trenér Jiří Novák si myslí, že Švédové přivezli na evropský šampionát velmi kvalitní výběr.
7: Hodně dobrý. Já jsem je samozřejmě viděl proti Italům, ale viděl jsem i jiný zápasy, který hráli v přípravě a hodně dobrý. Cesta tam určitě je, ale zase povede přes maximální výkon.
4: Počasí.
3: Telč hlásí 21 stupňů, Vatín a Nový Rychnov 19. Noc čekáme polojasnou, k ránu bude oblačnosti přibývat. V údolích se lokálně vyskytnou mlhy, vítr povane slabý proměnlivý a teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. Zítřek bude také polojasný, během dne se obloha zatáhne a od západu přijde občasný déšť. Přidá se slabý západní vítr a na teploměru naměříme 19 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Přibyslavi je uzavřená ulice Havlíčkova z důvodu pořádání kulturní akce Přibyslavské slavnosti 2026. Objížďka vede ulicemi Bechyňovo náměstí, generála Luži a Pecháčkova. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Já vám všem krátce po 15. hodině chci popřát příjemné a pohodové sobotní odpoledne a jsem rád, že jste s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Apropo, měli jste někdy okno? A nemám na mysli okno ven na ulici, ale prostě mysl zahalenou černou tmou. A co když má takové okno herec? To je teprve potom pozdvižení. Na okna na jevišti se ve svém rozhlasovém sloupku už za pár minut zaměří Zdeněk Drišl.
4: Dobré odpoledne s Jožou Koláře.
8: A samozřejmě ani muzika nechybí v našem dalším odpoledním vysílání. Tohle je Petr Muk a skladba s názvem Něžné dotyky.

0: Divadelní sezona právě začíná a tak se ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina podíváme, jak herci reagují, když mají okno, neboli zatmění mysli a co všechno jsou schopni udělat. Poslechněte si dnešní rozhlasový sloupek Zdeňka Drišla.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Okno. Nemíním tím okno, co jim hledíme z obyváku na ulici. Mám na mysli okno, které v herecké hantýrce znamená totální výpadek paměti. Dobrá paměť je předpokladem hereckého řemesla. Role od role znamená učit se, učit se, učit se. Někdy to jde samo, jindy stuha. Měli jsme v divadle kolegu, který když dostal okno, mizel z jeviště a ostatní se v tom nechal vymáchat. Záchranné lano by měla poskytnout nápovědka sedící na jevišti v portále. Jenže úskalím bývají jména. I v běžném životě je někdy problém vzpomenout na něčí jméno, byť známého člověka. Natož na jevišti. Hráli jsme hru o baronu Prášilovi. Ta persona skutečně existovala. Ten člověk se jmenoval Karl Friedrich Hieronymus Münchhausen. Hrál jej s námi tehdy člen Národního divadla Bořek Navrátil. Měl se jako Münchhausen na scéně představit ve společnosti. Ale jméno mu vypadlo. Běžel k nápovědě s dotazem, jak se jmenuju, jak se jmenuju. No přece Navrátil, Bobánku, odpověděla suflérka. Jiný kolega během dlouhého monologu měl výpadek textu. Čekal, že nápovědka pomůže. Nic, ticho. Po představení šel suflérce vynadat a dostalo se mu vysvětlení. Představte si, právě když jste měl to velikánský okno, já si balila věci a odcházela. On by mi ujel trolejbus. Ale zažil jsem také, když jeden, co nevěděl, šel se během představení do portálu bezostyšně zeptat nápovědky, jak je to dál. Legendární okno, co koluje po divadlech, měl představitel slepého Mareše v Tylově Fidlovačce. Zpíval Kde domov můj? Odspíval první sloku, ve druhé spustil první verš a dál nic. Všichni okolo mu začali napovídat. Nic, ani ťuk, v hlavě temno. Vyřešil to tím, že dívence, která ho na jevišti doprovázela, řekl: pojď, Bětuško, dospíváme jim to jindy. A vytratil se. Zažil jsem moderátora, co uváděl koncert symfonického orchestru a vypadlo mu jméno dirigenta, co stál vedle něj, kterého léta znal. Po trapné pauze můj jméno sborem napověděl celý orchestr. Staří herci si psávali taháky na manžety košile, na ruce, na části dekorace, do lejster, co sloužila jako rekvizity, na papírky po kapsách. Úskalím bylo v pravý čas ten tahák najít a hodit na něj oko. Inu, někdy je problém, co má herec říkat, ale také, kdy to má říkat.

0: V některých písničkách má člověk pocit, jako by se zrodili včera. No a já jsem si teď pobrukoval písničku Lemon Tree od Fool's Garden z poloviny 90. let 20. století, tedy už písničku, která má 30 let na kontě a vůbec mi nepřipadá, jako by byla 30letá. No, pojďme zanechat filozofování, protože za chvíli se podíváme do historie ještě poněkud více vzdálené. Unikátní lodě, vydlabané z jediného kmene stromu, dlouhé až 10 metrů a staré více než 1000 let. Dva čluny z období Velké Moravy si můžete prohlédnout v nové stálé expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Vezmeme vás tam v reportáži za pár minut.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Jak vypadal život na Moravě v raném středověku, ukazuje nová expozice Slovanského hradiště v Mikulticích na Hodonínsku. Hlavními exponáty jsou dva čluny, které tehdy lidé dokázali vytesat z jediného kmene stromu. Jejich stáří přesahuje 1000 let.
1: Překvapilo mě, že jsou takové jako hodně dlouhé.
2: Popisuje návštěvnice Daniela Koutná ze Střílek. Dva velkomoravské čluny mají každý kolem 10 metrů a jsou z dubového dřeva.
3: Ty lodě samozřejmě nejsou, jak vidíte, jak můžete vidět, což posluchači nemůžou. Ty lodě nejsou jakoby pramice nebo z nějakých desek postavené, ale je to vydlabaný vlastně kmen, takže se tomu říká monoxyl. Patří do raného středověku, do toho období 9. století a vlastně ty velkomoravani na nich jezdili.
2: Doplňuje archeolog Marian Mazuch z Archeologického ústavu Akademie věd. Lodě se dochovaly díky tomu, že po staletí ležely v zemi pod hladinou spodní vody. Bez přístupu vzduchu se dřevo nerozložilo. Archeologové je objevili při rozsáhlém výzkumu Mikulčic už za socialismu. Dnes právě tyhle čluny dobře ukazují, jak důležitou roli tu kdysi hrála řeka Morava.
3: Dneska teď řeka Morava asi 0,5 kilometru odsud je regulovaná. Tehdy byla vlastně rozrameněná pravděpodobně a v podstatě tekla přímo okolo těch hradeb.
2: Tehdy vypadala úplně jinak než dnes. Nebyla hranicí jako v současnosti, ale důležitou cestou, která spojovala její oba břehy.
3: Tak je to vlastně paradoxní v tom, že dneska je řeka Morava hranicí mezi dvěma státy a tehdy právě naopak to bylo v podstatě jako taková tepna, taková osa. A to osídlení té Velké Moravy bylo vlastně tehdy bylo na obou stranách té řeky, jak na slovenské dnešní straně, tak na moravské.
2: V 8. a 9. století se tu rozrostlo rozsáhlé centrum Velké Moravy, které zabíralo zhruba 50 hektarů. Archeologové tu postupně odkryli pozůstatky knížecího paláce, 12 kamenných kostelů a rozsáhlých pohřebišť. Upřesňuje vedoucí Slovanského hradiště archeoložka Gabriela Dresslerová.
4: Touto expozicí my chceme prezentovat dlouholeté archeologické výzkumy tady v Mikulčicích a především jejich zjištění, díky kterým víme, že místní krajina byla výrazně odlišná od té současné, protože to byla lužní krajina, rozprostírala se tady ta síť říčních ramen a těch tůní a tím byla jako hodně specifická a to bylo právě důvodem, proč tady toto vlastně centrum významné vzniklo.
2: Nová stálá expozice v opraveném návštěvnickém centru kromě dochovaných člunů ukazuje taky další archeologické nálezy z doby Velké Moravy. Její příprava vyšla Jihomoravský kraj na 25 milionů korun. Ze Slovanského hradiště v Mikulčicích Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina nás teď čeká pravidelný pořad Bejvávalo. S Miroslavem Markem a dědou Součkem budeme vzpomínat na to, jak se dřív využíval celer a jak se mu také říkalo.
1: Bejvávalo.
2: Dnes o všeobecně známé a běžně pěstované u nás i často používané zelenině, kterou už ovšem naši pradědové a prababičky nazývali dnes málo známým pojmenováním apich.
3: No takhle se u nás doma říkávalo celeru. Ovšem jinde to pro změnu byl miřík.
2: Celer bejvával v různých dobách vyznáván. A pak zase ne a ještě později ano. Každopádně je tady s námi lidmi už pěkně dlouho, vždyť už staří Řekové krájeli celer na plátky nebo kostičky a dávali ho louhovat do vína.
3: Zkrátka vyráběli celerový víno.
2: A to dávali pít atletům, kteří měli uspět při olympijských či istmických hrách. Celer měl prostě zvyšovat jejich výkon. Ale zpátky domů do Čech.
3: No i naše báby kořenářky už před dlouhýma rokama věděli, že celer jest dobrý proti dně a taky na srdíčko.
2: Dneska v tomhle ohledu víme, že v nati a semínkách celeru je mnoho látek člověku prospěšných. Celer prostě dokáže pomoct při vysokém krevním tlaku a umí i snížit cholesterol.
3: No to nevím, o čem to mluvíš, chlapče, ale když špatně spíš, tak na to je celer taky dobrým společníkem.
2: Však i slavná bylinkářka a abatyše Hildegarda celer vychvalovala. Ve svém bylináři měla psáno: též nos a dutiny uvolňuje a koho dna sužuje, měl by drcená semena celeru užívati, neboť je to lék nejlepší na nemoc tuto.
3: Celer taky působí močopudně, zbavuje tělo tekutin.
2: Však taky, když po dlouhých staletích, která byla doprovázena u většiny lidské populace touhou dosytosti se najíst, přišel kult štíhlosti, začali se koumáci zajímat, čímže lze dosáhnout ztráty, byť jen pár kilogramů, ale bez námahy. A tu se objevili chytráci, kteří k tomuto účelu začali doporučovat celer.
3: No, když ho budeš jíst pravidelně, můžeš opravdu zhubnout.
2: No jo, jenže jenom krátkodobě. A navíc nepřijdete ani o deko tuku. Jen voda odejde. Ale kdysi se to nějaký čas opravdu praktikovalo.
1: Bejvávalo.

0: Jardo, řekni fór.
1: Sedí slepice s vejcem u veterináře. Sestřička, prosím vás, kdo tu byl dřív? Slepice se zamračí a říká, víte co, tohle fakt ale už není vtipný.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: číslo a do zámku nepasuje viac môj.
1: Hudební program Českého rozhlasu Vysočina dnes obohatil také Richard Miller s písničkou Nebude to lahké. Po 16. hodině nás čekají jako vždycky ve víkendovém vysílání Hvězdné návraty. A v těch dnešních si poslechněte, jaké to je absolvovat nejrůznější konkurzy, přesvědčovat jiné, že něco umíte a máte dostat příležitost. Uslyšíte, jak to kdo z komiků pojal, jaké konkurzní scény se odehrály ve filmech i jaké osobní zkušenosti s nimi mají známé osobnosti. Vše o koření ukázky z pořadu, seriálu i inscenací. Hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem začínají jako obvykle krátce po 16. hodině.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: 16 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Novou sezónu Horáckého divadla otevře hra o spisovatelce a feministce z Vysočiny. Bývalý Pavlův řidič nesouhlasí s trestem za řízení v opilosti. Trump v Dublinu řekl, že by rád viděl Irsko sjednocené. Noc nás čeká polojasná, k ránu postupně přibude oblačnosti. Teplotní minima do 6 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. Horácké divadlo v Jihlavě dnes v 19 hodin začíná novou sezónu. Odstartuje ji premiérou s názvem Anna Pamr. V představení hrají 4 herci, které doprovází sbor. Děj sledující život hlavní hrdinky narozené na Vysočině se odehrává na přelomu 19. a 20. století. Pokračuje režisér Michal Zetel.
3: V podstatě definovala něco jako téma feminismu v době, kdy se to slovo ještě nepoužívalo. A říkáme, že to je hra o tom, že svoboda není zadarmo a ten její osud poměrně tvrdě prožitý a vybojovaný se snažíme sdělit skrze hudbu a jaksi kontrast mezi solisty a velkým pěveckým sborem.
2: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Černé na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest, zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Americký prezident Donald Trump by uvítal sjednocení Irska a Severního Irska, které je součástí Británie. Podle něj se to prý jednou stane. Trump to řekl po dnešní schůzce s irským premiérem Miholem Martinem. Nový britský premiér Andy Burnham už dříve uvedl, že referendum o možném oddělení Severního Irska od Spojeného království nepřichází v úvahu. Mluvčí jeho úřadu dnes v reakci na Trumpova slova dodal, že na premiérově postoji se nic nezměnilo. Na Spojeném království si Irsko vybojovalo nezávislost v roce 1921.
0: Sport.
2: Hokejisté jihlavské Dukly se ve druhém kole Maxaligy představí na ledě Tábora. Horácká Slavia Třebíč nastoupí ve Vsetíně. Oba duely začnou shodně v 17 hodin.
0: Počasí.
2: V Přivislavi a Bystřici nad Pernštejnem je teď 18 stupňů, v Moravských Budějovicích 20. Noc čekáme polojasnou, k ránu bude k oblačnosti přibývat. V údolích se lokálně vyskytnou i mlhy. Vítr povane slabý proměnlivý, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. Zítřek bude také polojasný, během dne se obloha zatáhne a od západu přijde občasný déšť. Přidá se slabý západní vítr a na teploměru naměříme 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi obcemi Útěchovičky a Bořetice na Pelhřimovsku neprojedete po mostě, protože se v těchto chvílích opravuje. Tak šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
4: Prosím, ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
5: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějí. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
4: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
5: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
6: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco.
4: Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi.
6: Myslím, že nevím, co s tím udělá.
7: Dobrý den. Jo, chcete to kilo. Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budu určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
4: To by stačilo.
8: Není to blbý?
4: Ne, dobrý. No, uvidíme.
9: Uhodli jste dnešní díl našeho pořadu.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Novákova, Nováková, Jezina, Nováková, Saskia, Nováková, Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková, Božena?
1: Ano, prosím. Já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální. Manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariete Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to chuj pěkný. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská. Nebo slečno?
1: Slečna, to ještě...
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo?
3: Ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas
3: taky dát. Uklidněte
1: se. To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle. Ano.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha, ano.
1: Že bych... Jo,
3: ano, jistě, to že? Prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná nická, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
3: Řečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
1: Stačí. Jsem celá z toho taková.
3: Ano, ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako s přípravy.
3: On bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No, prosím.
4: Já jsem na to zvykla.
3: No, tak my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
4: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé,

Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu zfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: Ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům. Děkuji vám.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudruhu
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ale já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: Nejsem náměstek.
4: Ale vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, jde pak právě naopak snad. To máte tak, mě včera potkala taková zvláštní nehoda. Babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte? No ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl. Samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez. Stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda příroda.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiň, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
2: co? Ne, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 jsem uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím jsi si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. To bylo dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako Buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no, ale měsíc, tam prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
2: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoru, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že... No,
2: hledáme už... Děkuji. Tak já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, aby se to bylo zvěděl.
4: Promiňte, já bych... Ano. Opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: Neběžné.
2: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené. Nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No, v podstatě, sami lapáli. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku. A abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po vašem předchůdci. Tak. Zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede, jo. A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Dobrý. Tak si to vezmete a...
4: Dobrý hodiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž... v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru.
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.

0: Společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to slečno modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mě se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kramflecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak. A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta. To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od hotela.
5: Je pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnup, tycho. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurze.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš. A vždycky, když uvidíš červený kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien klůček.
5: Tak prosím, sedaďte se.
6: Nedělejte!
7: Věkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
8: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravení, takže my můžeme začít. Jako první korčuje, kde se volně zvedl plukče. Škrtí na hudbu, proč by se zanetěšili. Cestou proběhli iba jednu pirueta, celá jazda postrádá skoku. Ale škrtí pes a už se voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou, čas 4-7, body 5-6. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radost, bravo.
7: Jako druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý salcho, promiňte dvojitý.
8: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
7: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozhodčí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
8: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Taky jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělat rasa, holubička je volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
7: No gabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju si, bylo to v bývalém filmovém klubu v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, nikam. A co by režisér, tak je to další tragédie. Já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Jediný konkurs, který byl úspěšný, a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jedinej. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekne. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jedinej, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říkal, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl několik svojí vinou a nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
2: Jste to odhalil.
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu, jak básníci nestrácejí.

0: překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina Jak básníci neztrácejí naději.

Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptry.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř.

0: Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
1: Hrál ve dvou vašich filmech.
0: Ve dvou, OK.
1: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
0: Ah.
1: OK, OK.
0: Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
1: Aha. Takže veselohra tentokrát.
0: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
1: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
0: Ale. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
1: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
0: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
2: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
3: Tak další. Další!
4: Marcelka!
5: Dobrý den, Marcelko.
4: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel,
4: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
3: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacintu tady člověk nezakopne.
6: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
4: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
3: Slečna, prosím, no pro...
4: To bylo jen žertem. On žárlí,
6: ale
4: on
6: žárlí. Dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
4: On se stydí, drahoušek malá. Kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
3: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. Ale zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
4: Ne.
3: No, Václav, řekněte.
6: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahev vodky X?
4: No. Ne.
3: Staličnou. No. Tak prosím, jedem další.
6: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat?
4: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
6: No, tak děkuji, tak prosím, tak přejdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
4: No, skočím mu pro okurku.
3: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
4: Ale.
6: Tak a teď vám něco nadiktuji.
4: No, když jinak nedáte.
6: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
4: Tak, máte ano. To ISMO adresa.
6: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
3: Pane Václav, co tomu říkáte?
7: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín.
1: Kavárna Savary.
3: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano, ano. Skutečně, ano. S touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
6: Výborně.
3: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak...
6: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
3: Ještě jednu?
6: Ano.
3: Tak tu vememe hopem.
6: Další vrš, soudružka!
4: Dobrý den, soudruzi.
1: Dobrý den.
4: Vy jste ředitel?
1: Ne, já jsem Václav.
4: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
1: No dovolte, já vám budu
4: pokládat. No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
8: Machovou.
4: Lidušku.
8: Lidušku.
4: Ale on to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpisa jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
1: Prosím to, kafíčko, jak...
4: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
3: Ale kde to...
2: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
9: Doktor Novotná.
10: Dobrý den.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den. Dobrý den, ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
10: Ano, fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
12: A načpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
13: Je nějaká provokace, ne?
11: No.
10: Medvěda a budík. Ten budík chci dát, kde je, do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
13: Logické, my tu denně všíváme budíky.
12: O čem poradit?
10: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
12: No, ne, to vám někdo přednášel?
10: Ne, to jsem četla v beletry u Taylora nebo Harriota.
12: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili uzdu své fantazii.
2: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurz, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harlekínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: 17 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Svratka nahradila dřevěného malého bobše kamenným. Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Ministr zahraničí Macinka z motoristů věděl předem o schůzce předsedy sněmovny Okamury za SPD s iránským velvyslancem. Očekáváme polojasnou noc s teplotami do 6 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. Svratka na Žďársku má novou sochu malého bobše, stojí vedle tamního hřiště. Odkazuje na román od spisovatele Josefa Věromíra Plevy, který se v moravské Svratce narodil na konci 19. století.
3: Jako předloha sochy malého školáka slouží ilustrace knižních vydání i film ze 60. let minulého století. Nahradí schátralou dřevěnou skulpturu malého bobše a měla by déle vydržet, protože svratečtí výtvarníci ji zhotovili z umělého pískovce. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu s účinnou látkou nerandomilast. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouřením. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků. Popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice.
4: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až o 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura za SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Rádio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Českému rozhlasu řekl, že o schůzce Okamury s iránským velvyslancem věděl. Předseda sněmovny ho o ní předem informoval. Podle Macinky šlo o standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v Česku. Schůzku kritizuje opozice. Čína pohrozila Spojeným státům zrušením setkání prezidentů obou zemí, pokud Američané schválí prodej dalších zbraní Tajvanu. Tvrdí to japonská tisková agentura Kyodo. Donald Trump a Xi Jinping by se měli sejít ve Washingtonu 24. září. Summit zatím oficiálně oznámila jen americká strana. Čínský prezident na poslední společné schůzce označil Tajvan za nejdůležitější otázku ve vztazích Pekingu a Washingtonu. Ostrov totiž považuje za součást svého území a v případě nutnosti ho hodlá prosadit znovu sjednocení silou.
0: Sport.
2: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu elitních atletů v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále sedmá a od postupové čtvrté příčky ji dělily 0,2 sekundy. A kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil páté místo.
0: Počasí.
2: Třebíč a Havlíčkův Brod hlásí 21 stupňů, Vatín 18. Noc nás čeká polojasná, kránu přibude oblačnosti a v údolích se lokálně vyskytnou mlhy. Vítr povane slabý proměnlivý, teploty se stoupí na 11 až 6 stupňů. Zítra bude také polojasno, během dne se obloha zatáhne a od západu se vyskytne občasný déšť. Foukat bude slabý západní vítr a teploty se vyšplhají na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dejte pozor mezi obcemi Křídla a Branišov na Žďársku. Probíhají tam práce na silnici a jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A v 17 hodin 5 minut vám přeji pohodové pozdní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Karel Emanuel Macan ztratil zrak, ale ne víru ani sílu. Šel dál za svým snem stát se hudebním skladatelem a chtěl víc, pomoci všem, kteří nesli stejný úděl. Podařilo se mu něco nevídaného. Vyvedl je ze soufalství a otevřel jim svět. Poslechněte si příběh slepého muže, který učil slepé vidět. Už za pár minut v dalším díle pořadu Stopy fakta tajemství.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
5: A v tuto chvíli také s Michalem Davidem, který nás zavede na třetí galaxii.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Světlo v temném světě. Slepý muž, který slepé učil vidět.
2: Jsem v prostorné kanceláři. Štíhlý muž, s ním si už nějakou dobu povídám, se není přesunul k počítači. Na první pohled je to počítač jako jiný. Přece jen se ale, jak v zápětí poznám, poněkud liší. Je určený nevidomému nebo slabozrakému uživateli. Můj hostitel vysvětluje.
3: Počítač na nás mluví hlasem. Aha. A pak taky můžeme připojit bralský řádek a díky tomu to komunikujeme. Můžu vám tady ukázat?
2: No, to mě zajímalo.
3: Tak já to zesílím, aby to trošku bylo slyšet. A já nevím, já můžu otevřít poznámkový blok.
4: Hmm. Tak
3: a můžu tam napsat. Jmenuji se Luboš Zajíc a můžu to samozřejmě zpomalit, já to mám poměrně narychlo. Jo, to jsem tam takhle napsal. A tady na bralském řádku se mi to zobrazuje. Musím používat klávesnici, nemůžu používat myš. Takže musím znát spoustu klávesových zkratek, jak přejdu na plochu, jak přejdu, já nevím, do start menu, nebo jak skopíruju. Označím si text, všechno dělám vlastně z klávesnice, ale je to úžasný pomocník.
2: To byl Luboš Zajíc, magistr právník, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Organizace, která má několik tisíc členů. Ovšem nevidomých a slabozrakých je více, jak mi ostatně Luboš Zajíc potvrzuje.
3: Ta čísla se hrozně různí podle toho, co se do těch nevidomých započítává. Myslím si, že reálně jako úplně nevidomých, to znamená lidí, kteří nevidí opravdu vůbec nic, jsou stovky, ale potom jako samozřejmě jsou lidi prakticky nevidomí, kteří něco malinko, světloci třeba mají, ale v zásadě funkční, ten zrak vůbec nemají. Tam se pak udává číslo jako nevidomí a slabozrací s nějakým opravdu zrakovým postižením, které nelze už kompenzovat běžnými optickými pomůckami, tak je někde kolem, řekněme, 70-80 tisíc asi v republice.
2: Možná jste zaregistrovali. Když Luboš Zajíc vysvětloval, jak nevidomý či slabozraký pracuje s počítačem, použil také slovo nebo dvě slova. Brailský řádek. Jsme u termínu Brailovo písmo. Jde o speciálně druh písma nebo systému psaní určeného pro nevidomé či slabozraké. Funguje na principu plastických bodů. Ty jsou vyraženy do konkrétního materiálu a nevidomý čte takzvaně hmatem. Toto písmo vytvořil Louis Braille. V dětství ztratil zrak. Písmo vytvořil ve svých 15 letech. Dalo by se říci, naučil slepé vidět prsty. Mezi těmi, které Louis Braille naučil vidět prsty a kteří i díky tomu dokázali být nevidomí prožít inspirující a obdivuhodné životy, byl hrdina dnešního příběhu, který se jmenoval Karel Emanuel Macan. Hudební skladatel, propagátor esperanta mezi nevidomými, zakladatel slepecké knihovny a tiskárny v Praze. Jedinečný muž, k jehož odkazu se, jak Luboš Zajíc zdůrazňuje, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky stále hlásí. První stopy po Karlu Emanuelu Macanovi hledám nedaleko pražského Václavského náměstí, ve slepecké knihovně a tiskárně pojmenované právě po Karlu Emanuelu Macanovi. Ředitelka této instituce, doktorka Briana Čechová, mi na počátku našeho setkání na adresu Karla Emanuela Macana řekne.
5: Mě na něm fascinuje ta systematičnost a schopnost uvažování v souvislosti. Protože nevidomí neměli knihy v Brailově písmu. Tak on začal sám přepisovat a získal proto tedy své přátele. pak podnítil vznik tiskárny, podnítil vznik knihovny. Tomu přidal časopis, který sám vedl. Navíc to byl vlastenec, tedy člověk, který zdůrazňoval nejen potřebu knihy pro nevidomé, ale potřebu české knihy pro nevidomé.
2: Kdo vlastně Karel Emanuel Macan byl? A proč se stal bez nadsázky fenoménem nejenom ve světě nevidomých a slabozrakých, ale i ve světě nás, kteří vidíme? A jak to, že vliv tohoto génia na druhého handicapu přerostl dokonce i hranice jeho země?
1: Oduševnělý jeho obličej a jeho vysoké klenuté čelo prozrazovali ducha bystrého. Černý skřipec se šňůrkou zakrýval vyhaslé oči. Protože se při rozhovoru obracel vždy k tomu, s kým mluvil, jako když se dívá, dával snadno zapomenout na nedostatek hlavního smyslu. Na slepotu nikdy nenaříkal, byl pln života a sršel humorem. Vypravovat uměl jako málo kdo, železnou logikou vázal věty jadrné a květnaté. Nikdy nelhal, jak poctivě mluvil, tak poctivě jednal.
2: Takhle na Karla Emanuela Macana vzpomínal sbormistr, komponista, pedagog, publicista a velký propagátor Macanova hudebního díla Antonín Strba. Rovněž i tato jeho vzpomínka vyšla v knize Karel Emanuel Macan, Hold muži, který nevidomé učil poznávat svět. Napsali František Singer. Dozvíme se z ní mimo jiné, že předkové Karla Emanuela Macana přišli do naší země z Itálie. Jeho pradě se psal ještě Macany. Jak dodává doktorka Briana Čechová, Karel Emanuel Macan, říkalo se mu Emil, vyrůstal v kulturním a kultivovaném prostředí.
5: On se narodil v rodině stavebního inženýra Vojtěcha Macana roku 1858 v Pardubicích, když ten jeho otec stavěl dráhu do Liberce. A byla to rodina velmi kulturní, rodina, kde se pořádaly koncerty, divadelní představení. Tady vlastně poprvé hrála Hanna Kvapilová. Docházel sem také básník Josef Václav Sládek, hudební skladatel Josef Boleslav Ferstr. Takže to bylo skutečně nesmírně kulturní zázemí, které Karlu Emanuelovi Macanovi poskytlo veškeré vzdělání.
2: Otcova profese nutila rodinu k tomu, aby se často stěhovala. František Singer v knize o Karlu Emanuelu Macanovi publikoval úryvky i ze vzpomínek Karlovy sestry Augusty. Také pasáž, ze který po letech mrazí. Popisuje, jak její rodiče krátce po Emilově narození navštívili jakéhosi věštce.
4: Z různých čísel jako dne a roku narození dítěte i rodičů sčítal data přítomného času a začal. Chlapce, který se vám tento rok narodil, čeká ve 12. roce velké neštěstí a přečká-li jej, bude z něho mladý stařec. Potom narodí se vám děvče a ta se stane ve vašem stáří vaší oporou a doslouží vám do hrobu.
2: Mezitím Emil prožíval krásné dětské roky. Záhy po něm se narodila sestra a pak bratr. Už jako malý objevil hudbu, která ho pohltila. Hra na klavír byla pro něho vášní. Ze základní školy přestoupil na staroměstskou reálku. Žil s rodiči, sestrou a bratrem v Praze. V revoluční třídě. Sestra Augusta později vzpomínala.
4: Když jednoho dne matka odešla z domova a zanechala nás pod dozorem otcovi sestry Anny, potřeboval bratr Emil lepenku k naprutí kreslicího papíru na prkno. Hledali v otcově psacím stole. Našel kapsle, se kterými otec ještě s druhými známými střílíval do terče. S touto kapslí běžel na Pavlač, kde při prvním klepnutí kladívkem vletěla mu střepina do pravého oka.
2: Lékaři byli nuceni poraněné oko odstranit. Chlapec prožíval nesnesitelné bolesti.
4: Lékaři museli u Božáka při vědomí operovat, jež to nemohli již více zesílit dávku uspávacího prostředku pro nebezpečí otravy. Bratr pak následkem hrozných, jak tělesných, tak duševních útrap upadl do těžké nemoci.
2: Emil ale nemoc překoná. Opět se zapojí do studia. přestože už velmi špatně vidí. Ze všech sil se snaží překonat svůj handicap. Na technice začíná studovat chemii. Lásky k hudbě se však nevzdává. Dokonce začíná komponovat. Objevuje další životní dobrodružství. Divadlo. Společně se sourozenci zakládá divadlo. Rodiče Emila i další děti podporují. Divadlem u Macenů, jak se říkávalo, prošly pozdější pozoruhodné osobnosti. Například hudební skladatel Josef Bohuslav Förster, pozdější první dáma naší divadelní scény Hana Kubešová, později Kvapilová. Mimochodem Emilova první platonická láska. Spisovatel Josef Václav Sládek. Bohužel, jak uvádí František Singer v knize Karel Emanuel Macan, zrak se mu stále zhoršoval. Píše se rok 1875. Emilovi, pozdějšímu Karlu Emanuelu Macanovi, je 17 let. Přichází další tragická chvíle v jeho životě. Citujme opět ze vzpomínek jeho sestry Augusty.
4: Otec nám držel učitelku francouzštiny, nám třem starším. Táž opakovala s nejmladší sestrou předměty ze školy obecné. Po sestřině hodině, která zapomněla na stole kuličkové počítadlo, nastupovali jsme my tři ostatní na hodinu frančtiny. Bratr, který slabě viděl, nevšiml si počítadla a jak si sedal na pohovku, celou silou narazil okem na postranní hůlku počítadla. Matka hned přiběhla slyšíc výkřik. Okamžitě dávala studené obklady, zavolán lékař, ale choré oko bez tak slabé již zachránit ji nemohl.
1: Pátrání po osudech Karla Emanuela Macana, hudebního skladatele a pedagoga, muže, jenž se stal světlem ve světě nevidomých, pokračuje.

0: Jak píše František Cinger v biografii o Karlu Emanuelu Madsenovi, ztráta zraku zcela zásadně proměnila nejenom jeho život, ale také život jeho rodiny. Byla to ale právě rodina, která nedovolila, aby Emil propadl smutkům, natož depresím. Naopak, neskazil žádnou legraci.
1: Jeho slepota však byla zvláštní. Nikoli úplně černá noc, jako když zavřeme oči, nýbrž stále víření nesčíslných černých bodů na šedé ploše, podobné špatně utřené černé tabuli. Jeho fantazie uprostřed černých a šedých bodů upínala se k něčemu jinému, k hudbě. Čím dál častěji usedl k harmoniu, často se jen tak dotýkal kláves, než začal hrát. Nacházel nový způsob komunikace se světem. Když se začal věnovat hudbě, tváře mu ožily.
0: Píše se v knize Karel Emanuel Madsen. Nevidomý Emil začíná studovat na pražské varhanické škole. Věhlasný pedagog a hudební skladatel František Dirk Skuherský bude i po letech vzpomínat na jedinečné Madsenovo dílo. To, když mu přinesl mši, složenou v různých církevních módech, pro smíšený sbor a varhany.
1: Studium naráželo na mnoho překážek, které překonávala Emilova unikátní paměť. Jak to u nevidomých jinak ani být nemůže, musel se vše, co se hrálo, naučit nazpaměť. Zvykl si na pohyb v prostoru plném zvuků. Nyní se je pokusil sevřít do hudebního tvaru. Úkoly promyslel a potom je diktoval otci. Načisto je přepisovala obětavá sestra Gusta.
0: Uvádí se v knize Karel Emanuel Madsen. Školu absolvuje jako první nevidomý v historii klavírním triem A-dur. Dalších 7 let pak studuje skladbu u Zdeňka Fibicha. Soustřeďuje se na písňovou tvorbu. Zudebňuje básně Josefa Václava Sládka, Eličky Krásnohorské, Jana Nerudy, Svatopluka Čecha a dalších. S autorem spojuje především láska k rodné zemi. Dochází však také k rozchodu se Zdeňkem Fibichem. Madsen má, jak říká ředitelka knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Madsena, doktorka Briana Čechová, nové plány.
2: V této situaci se setkal s ředitelem slepeckého ústavu Klárem, který mu tady nabídl místo. Klár si ovšem vyžádal takovou podmínku, že už nadále se nebude té hudbě příliš věnovat a bude se tedy soustředit na tu práci v ústavu, a Madsen v této chvíli prostě napřel svoji energii tímto směrem, naučil se Braillovo slepecké písmo, absolvoval kurz pro učitele ve Vídni a roku 1891 opravdu nastoupil tedy v slepeckém ústavu jako učitel a působil tady více než 30 let.
0: Rudolf Maria Klár, o němž byla právě řeč, byl vnukem Aloise Klára, vysokoškolského učitele a filantropa, který v roce 1807 spolu založil Ústav pro slépé děti na Hradčanech, pozdější Klarův Ústav slepců. Jak doktorka Čechová ještě zdůrazňuje, Madsenovým zásadním přínosem bylo, že se mu podařilo pro nevidomé žáky zprostředkovat právě pomocí Braillova písma knihy a časopisy. A co je důležité, v českém jazyce.
2: To v té době nebylo vůbec samozřejmé. Oni tady byli také němečtí chovanci a ty tedy nějakou literaturu už měli, ty Češi nikoliv. Z toho vznikalo mezi nimi určité napětí. A Madsen se pustil do toho přepisování knih do Braillova písma v češtině. Sám získal proto i své přátele. A tady je právě ta první česká kniha v Braillově písmu rok 1916, což byla taková čítanka obsahující kalendárium, poezii, nějaké texty. On v roce 1917 Madsen zakládá také první časopis v Braillově písmu, to byla Zora, což je zajímavé, je to časopis, který vychází dodnes. Stejně tak v roce 20 začíná vydávat časopis Auroro v Esperantu, zase časopis, který vychází dodnes. A tady je tedy opravdu ta jeho velká prozíravost, že on vlastně na základě toho, že v tom ústavu začal vyučovat Esperanto, tak to napětí mezi těmi studenty, mezi Čechy a Němci se mu podařilo na této půdě vlastně eliminovat.
0: O tom, jak složité bylo vytvořit třeba jen jedno jediné číslo časopisu Zora, podal svědectví Stanislav Stejskal. Ten například redigoval slepecký esperantský časopis Auroro, také časopis pro nevidomé děti na Úsvitě.
1: Redakce, jejíž zprávou je pověřen mistr Macan, dodává text jednotlivých čísel napsaný na papíře písmem Brailovým tiskařce bydlící v Klárově ústavě, která jej přenese na bodacím stroji do zinkových plechů. Při korektuře papírových otisků převezme plechy pan učitel Srb a ve své pracovně, zřízené ve školní budově na Smíchově v Komenského ulici, provádí v potřebném množství vlastní tisk Zory na provlhlý papír, přičemž mu pomáhá školní mládež smíchovská. Papírové otisky suší se pak na laťkových policích, načež se skládají, brožují a konečně expedují.
0: Rok 1918 vzniká Československá republika. Ze zákupu Velké války se však rovněž vrací mnoho invalidů, včetně slepců. Kdo jiný se do jejich osudu mohl vcítit lépe, než právě Karel Emanuel Macan. Jen se v 17 letech ocitl v prostředí věčné tmy. Opět citujeme z knihy Františka Cingra Karel Emanuel Macan.
1: Prostředí českých osleplých vojáků, kteří byli umisťováni do ústavu k základní rehabilitaci, přivedlo Macana na myšlenku zajistit pro ně možnost číst. Opisování učebnic i jiných knih bylo začátkem, vydání almanachu či jakéhosi kalendáře Jitřenka generální zkouškou.
0: Na 168 stranách si zájemci mohli přečíst texty klasiků, také aktuální články. Almanach zapůsobil, řečeno dnešním jazykem, jako bomba. Biografii Karlu Emanuelu Macanovi je i několik dobových reakcí. Jedna nevidomá čtenářka později vzpomínala.
3: Když jsem z Jitřenky přečítala malému hloučku dívek a dvěma oslepeným vojínům v Klarově ústavu, slzeli jsme všichni radostí a pohnutím. Čítali jsme v té knize ráno, v poledne i večer, některý článek třeba i několikrát za sebou.
0: Jeden z osleplých vojáků Macanovi napsal.
1: Byl jsem odhodlán vzít si život, ale poznal jsem vás. A vy jste mě smířil s mým osudem a vrátil mi lásku k životu.
0: Karel Emanuel Macan nejde už životem sám. Ještě jako student poznal o 13 let mladší dceru sochaře Františka Heidelberga. Jmenovala se Libuše. Jejich přátelství trvalo dalších 23 let, až přerostlo v lásku. Vzali se v roce 1919. Paní Macanová byla učitelkou v mateřské škole, což mělo i vliv na další hudební inspiraci Karla Emanuela Macana, který v té době složil řadu dětských písní. Výsledkem byly i dva zpěvníky, jež později vyšly u různých nakladatelů. Plynou roky. Česká knihovna pro nevidomé, její založení Karl Emanuel Macan inicioval, nabízí už nové a nové knihy psané Brailovým písmem. Fond knihovně je zpočátku rozmnožován především dobrovolným opisováním. Později začne čím dál více pomáhat technika, například sázecí stroje. V roce 1930, jak můžeme číst biografii o Karlu Emanuelu Macanovi, bude mít jeho knihovna již opravdu úctyhodné množství svazků.
1: 2960 svazků. A sice 1112 svazků české literatury, 7 slovenské, 272 německé, 114 esperantské, 50 cizí literatury a 1405 svazků hudebnin. Knihovna evidovala 191 čtenáře z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Podkarpatské Rusy, Jugoslávie, Rumunska, Rakouska a Spojených států amerických.
0: Karel Emanuel Macan prožívá další aktivní roky. Působí jako pedagog. Stále se věnuje i hudbě. Komponuje. Skladby pro klavír a housle. Pro sbory. Písně. Organizuje nevidomé. Usiluje o jejich aktivní začlenění do společnosti. Jak později napíše jedna z jeho žákyň a pozdějších spolupracovnic Emma Polandová.
3: Poučen vlastním utrpením a vlastní zkušeností, věřil, že tohoto harmonického poměru k životu budeme moci dosáhnout jedině zvýšením svého vzdělání, jež upevní naše sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti a ve vlastní naše síly.
0: A především se Macan stále zaměřuje na rozšiřování knihovny, která, jak mi potvrzuje ředitelka knihovna tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana, doktorka Briana Čechová, dodnes staví na pomyslných Macanových základech.
2: Dnes už k tomu Brailleovu písmu přidáváme ale i zvukové nahrávky, reliéfní grafiku a digitalizované texty. Je to jediná knihovna v republice, která do značné míry tak jako za Macanova života si vyrábí ten svůj fond sama. Knihy, časopisy, letáky, kalendáře, reliéfní grafika a další produkty v bodovém písmu, které usnadňují nevidomí orientaci, vznikají v naší tiskárně a zvukové knihy a časopisy se načítají ve třech zvukových studiích.
0: Knihovna má dnes tisíce klientů, nejenom z Prahy či České republiky. Proto tu funguje i zásilková služba. Zájem o české mluvené slovo je i mezi nevidomými a zrakově postiženými v dalších zemích, zejména na Slovensku. Co mě ale překvapí, v posledních letech zájem o texty Brailleově slepeckém písmu jakoby klesal oproti zvukovým knihám. Zeptal jsem se na to také prezidenta Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Luboše Zajíce.
4: Máme s tím trošku problémy, protože naučit se dobře Brailleovo písmo je, řekněme, poměrně náročné, nejde to úplně rychle a snadno, nicméně považujeme to za naprosto zásadní, aby vlastně každý, kdo je nevidomý a rozhodně, když třeba je nevidomé dítě, tak prostě se Braille musí naučit, protože jinak je ten člověk negramotný. On sice dnes díky dnešní technice může pracovat s textem, který si poslechne, jo, ale pokud není v zásadě schopen jako opravdu číst a potom taky o tom hůř píše na tom, to znamená, má problémy s pravopisem, s gramatikou, takže Brailleovo písmo my považujeme za stále jako to zásadní, co prostě by nevidomí měli umět. Navíc to Brailleovo písmo i dneska v tom moderní technikou prostě umožňuje pracovat. Já tamhle u počítače mám samozřejmě bražský řádek, ale i na jako věci, řekněme, já nevím, karty, když chce někdo hrát nevidomý, tak si je může, jsou označeny Brailleovým písmem. Nebo,
5: jo, i karty, jo.
4: No jasně, nebo nápisy prostě na výtazích, nápisy na lécích máme v Braillu, jo. Ten Braille je opravdu nutností a určitě není žádný důvod odklonu od Braillova písma.
0: Braillovo písmo mají nevidomí dnes k dispozici třeba také ve vlacích, v autobusech, v tramvajích a jinde. Pomáhají ale, jak říká Luboš Zajíc, i další technologické pomůcky. Jedna z mnohých. Osobní přístroj, kterým nevidomý může zjistit, kde je právě na semaforu zelená či červená. Nová doba a nové technologie však přinášejí i nové nástrahy.
4: Třeba teď jsme řešili, určitě se ke všem dostal ten průšvih, jak spadl nevidomý člověk do metra a nepřežil to. No, tak třeba v metru my máme vodící linie, to je fajn, ale už jsme trošku zaspali v tom, že ty naše vodící linie jdou poznat jenom holí bílou, ale nejdou poznat nohou, nášlapem. Takže byť jsme v tom byli dost vepředu, tak teď trošku jsme zase v tomhle ztratili a musíme zase malinko se zlepšit. No.
0: Kdo ví, co by tomuhle všemu dnes říkal muž, který se svého času stal pro nevidomé naději a světlem jejich životu. Přestože se doba změnila, žijeme v jiném světě, ve světě technologií, stále důraznější umělé inteligence, zásadní hodnoty, které Macan vyznával, zůstávají. Touha neustále se vzdělávat, inspirovat se lidmi, kteří motivují, kultivují naše životy. Tohle a mnoho jiného si uvědomím, když na Vyšehradském hřbitově stojím před hrobem Karla Emanuela Macana, hudebního skladatele, pedagoga nevidomých. Zemřel 6. února 1925. Bylo mu 67 let. Byl světlem. Jeho světlo bez nadsázky svítí dodnes.
5: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

Na řeku zázraku jsme v 17 hodin 45 minut zavzpomínali ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina s Hanou Zagorovou. Víte, jaké rostliny mají největší květy? Zajímavosti z rostlinné říše nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo? Hned po písnice Marka Straseného.

0: někdy hledáme signál.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovi může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

To byla Kex, písnička Víš, za chvíli 18. hodina, další aktuální zprávy a po nich jako každý den dechovky pro Vysočinu. Už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy a gratulace do 18. vymyslená a kapela Elán.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Nahoře Mont Blanc zemřel český horolezec. Horácká aréna v Jihlavě soutěží o titul stavba roku. Do Kyjeva přijela místopředsedkyně České poslanecké sněmovny. Jde o soukromou návštěvu. Očekáváme polojasnou noc s teplotami do 6 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle něj jsou české úřady v kontaktu s rodinou zemřelého. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letého muže zasáhlo padající kamení při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem nahoře Mont Blanc. Horácká multifunkční aréna v Jihlavě je nominovaná na stavbu roku 2026. O titul soutěží celkem 52 různých nedávno dokončených staveb z celé republiky. Dvě z nich jsou zahraniční. Porota o vítězích rozhodne 16. listopadu.
3: Do celostátní soutěže se přihlásilo z Vysočiny celkem 5 staveb. Vedle horácké arény, která se dostala do užšího výběru, to byla například rekonstrukce mostu v Hořepníku na Pelhřimovsku. Dále se o nominaci ucházely i bytová rezidence v Třešti, modernizace jihlavského městského nádraží a také budova dětské skupiny v Osové Býtýšce na Žďársku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za STAN Barbora Urbanová přijela do Kyjeva. Přijala pozvání od zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové. Účastní se také bezpečnostní konference Yalta European Strategy. Jde o soukromou cestu. Oficiální delegaci do Kyjeva ji organizační výbor sněmovny neschválil.
4: V Kyjevě se Barbora Urbanová setkala se zástupci neziskových humanitárních organizací a navštívila rehabilitační centrum pro veterány. S místopředsedkyní ukrajinské verchovné rady Olenou Kondraťukovou jednala o iniciativě Bring Kids Back, která usiluje o repatriaci ukrajinských dětí unesených do Ruska. Cesta není její oficiální návštěvou jakožto ústavní činitelky.
5: Já jsem o to žádala kvůli organizačnímu zajištění a kvůli těm bezpečnostním důvodům. Bohužel mi to bylo vládní většinou zamítnuto po nějaké delší debatě a bylo to opravdu zdůvodněno tím, že mám jiný názor na přistoupení Ukrajiny do Evropské unie.
4: Ubytování v Kyjevě a cestu vlakem z Polska financovali pořadatelé bezpečnostní konference, které se místopředsedkyně poslanecké sněmovny zúčastnila. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Bohemians vyhráli v 8. kole šance ligy nad Slováckem 2-0, Liberec nad Mladou Boleslaví 3-0 a Zbrojovka Brno nad Artisem Brno 2-1. V těchto chvílích ještě odstartoval souboj Sparty s Jabloncem. Hokejisté Pardubic hrají ve Finsku s Kuku Kouvolou, čtvrtý zápas ligy mistrů. Český tým vede po druhé třetině 5-2.
2: Počasí.
1: Libice nad Doubravou nebo Moravské Budějovice hlásí 20 stupňů, počátky 19. Noc nás čeká polojasná, k ránu přibude oblačnosti. V údolích se lokálně vyskytnou mlhy, vítr povane slabý proměnlivý a teploty se stoupí na 11 až 6 stupňů. Zítra bude také polojasno, během dne se obloha zatáhne a od západu se vyskytne občasný déšť. Foukat bude slabý západní vítr a teploty se vyšplhají na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Silnice Vysočiny jsou momentálně průjezdné bez komplikací a stejně tak i dálnice D1. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Každý den mezi 18. a 19. hodinou plní Český rozhlas Vysočina vaše dechovková přání a nejinak je tomu i dnes. Jože Kolář vám přeje příjemný a pohodový poslech a připomíná známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99. Tak už víte, komu dnes necháte zahrát. Připomínám, že svátek slaví Marušky.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se dovolal Honza z Brna, kterého vítám v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a dneska jsem písničku nechal na tobě a vybral jsem pouze interpreta, a to Moravanku, a písničku pošlu pro tebe a pro ty moje všechny kamarády od Botelova až po Lanžhot. Pošlem to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecexovým do Skály, Lídě do Kališť a všem, co mají rádi tuhletu pěknou muziku. Díky Joško a naslyšenou.
1: Měj se krásně, ahoj, posíláme Moravanku s Boršickou polkou.

0: Telefonní číslo 22 155 49 99 je obsazené. Pojďme se podívat, komu budeme plnit další přání. Dobrý den.
1: Takže dobrý den, já bych chtěl nechal všechno zahrát všem Maruškám, k svátku vám všem do rádia, paní Lidy Jakubičkové, nám dvou. A pozdravuje vás Tomáš Jela a Věla. Vysvětlá, paní Štejn, děkuji moc a naschledanou.
0: Mějte se hezky, posíláme Viktorky a pivečko s pěnou, ať se všem líbí. Naslyšenou, hezký večer.
1: Naslyšenou.

0: Jarda z Úsoby je ten, kdo bude vybírat z našeho bohatého dechovkového archivu v tuto chvíli. Hezký podvečer, ahoj.
1: Ahoj, Jožánku, dobrý podvečer, tady Jarda z Úsoby. Já bych chtěl nechat dneska zahrát svoji přítelkyni, paní Marušce do Brna, k dnešnímu svátku. Maruško, hodně štěstí, zdraví, lásky, rodinné pohody a hodně radosti z vnoučátek. I pře Jarda. Mm-hmm. Vybral jsem písničku od špičkové kapely, se kterou jsme se seznámili po kroličce na dechovkách. Kapela se jmenuje Doubravanka, písnička se jmenuje Psaníčko ve schránce. Děkuji a přeju krásný poslech. Děkuji, Jožánku.
0: Tak a se líbí. Hezký večer. Písnička je mezi námi. Naslyšenou, ahoj.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: A také s vámi, našimi posluchači. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, pane Jožo. Tady Jana z Martinic a já bych dneska chtěla poslat. Mají svátek narušky a my máme dvě narušky už teda na nebičku. Také pošleme, je to Maruška Lacinová a Maruška Lakovcová. Mm-hmm. Tak to pošleme jim tam nahoru a potom nám ostatním, kdo posloucháme tady ten váš bezvadný program, tak pro radost.
3: Výborně.
4: Vám děkuji.
3: Díky moc, mějte se hezky a naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinuty sobotní s datem 12. září jsou v plném proudu a já vítám další posluchačku. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Zdena Splačková a já tuto písničku, na který jsme se domluvili, posílám do Měchkovic u Humpolce, Janičce a Lubošovi Kratochvílovým. A za to vám moc děkuji.
0: Mm-hmm. Výborně, to byla kočka, to je písnička, kterou jste vybrala
1: ano,
0: a Božáci s ní přichází. Naslyšenou, hezký večer.

0: Božáci dohráli a my se můžeme podívat vstříc dalšímu přáníčku. Jarda Zdačic o tom rozhodne. Ahoj.
1: Ahoj Joško, zdravím všechny posluchače. Dáme si hodně starou písničku, kterou myslím, že si pamatujeme i ze školních let. A já řeknu jenom ten začátek, když jsem, a potom všichni to poznají, až to bude hrát. Je to tak, že jo, Joško?
0: Určitě, určitě. Každý tu písničku zná.
1: To teda, ano, no, zaspívají teda Bambini di Praga a já písničku posílám osamělým muslim a těm, který nikdo nedá zahrát. Joško, písničku posílám tobě taky do studia. Měj se hezky, zítra zase naslyšenou. Ahoj.
0: Díky moc, ahoj.

0: Telefonní číslo 22 155 49 99 slouží každý den mezi 18. a 19. hodinou k tomu, abyste si objednali nějakou hezkou dechovku v rámci pořadu Dechovky pro Vysočinu. Pojďme tedy splnit další přání. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Přeju všem posluchačům a zvlášť paní Marušce Strálové Zavlíčkova Brodu, která má dneska svátek. A k tomu jí přeju hlavně štěstí, zdraví a ještě hodně takových svátků. Prosila bych o písničku nebo o směsku od Josefa nebo s Josefem Zímou.
0: Mm-hmm. Dobře, je připravena směs Valčíku a já přeji hezký poslech naslyšenou.
1: Moc vám děkuju, písnička je samozřejmě i pro vás.
0: Já děkuji a ať se líbí. Hezký večer.
1: Vám taky, děkuju.

0: Teď už zdravím Bohuška do Poděšína, našeho stálého a věrného posluchače. Bohušku, ahoj.
1: Ahoj Jožko, taky tě zdravím a všechny posluchači. A zahrál bych všem Maruškám tady z Poděšína, ze Sirákova všem Maruškám taky a spolužečce Marii Dobukové, tady u Níž, za Nížkovém a jejímu manželovi a naší paní učitelce Dožďáru nad Sázavou, Marii Randáčkový a jejímu manželovi taky. A přeju všecko nejlepší, zdraví, štěstí a lásku a spokojenost. A hlavně zdraví.
0: Dobře, výborně. Tak posíláme písničku, kterou si vybral Orchidejí pár od Rožmitalské venkovanky. Je to tak v pořádku?
1: Ano, díky ti za zahrání.
0: Není zač. Ahoj.

0: Dnes se hraje druhé kolo naší druhé nejvyšší hokejové soutěže a do boje zasáhly pochopitelně i oba celky z Vysočiny. Na Vsetín vyrazila Horácká Slavia Třebíč po druhé třetině, stav nerozhodný 2-2 a stejný stav svítí na ukazateli i v Táboře, kde bojuje Dukla Jihlava, tedy HC Tábor, Dukla Jihlava po druhé třetině 2-2.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
0: A teď už pojďme splnit další písemné přání, protože i psát můžete do našeho studia přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz formulář Dechovek pro Vysočinu a nebo napište krátkou textovou zprávu nebo SMSku ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04 v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek za rovné 4 koruny. To je cena jedné SMSky. Pojďme splnit písemné přání. Dobrý den, prosím pro Marii Klimešovou, jednoho Jošku Černého za tu horu, za Vysokou. A k dnešnímu svátku jí všechno nejlepší přeje neteř Hanička. My se přidáváme a Jošku Černého samozřejmě posíláme.

0: Dechovky pro Vysočinu pokračují svojí další částí, další písničkou, kterou budeme vybírat. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane. Tady Jana Opatov. Já bych vás prosila zahrát pro Alenku do Zvonějova. Jmenuje se to, tato písnička se jmenuje Zastavte čas. Mm-hmm. A jí přeju hlavně hodně zdraví.
0: Dobře, posíláme. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji vám.

Vážený pane moderátore, prosím vás, pošlete kališskou polku od babouku Mařence do Pelhřimova i všem ostatním Mařenkám. Jejich dnešnímu svátku přeje vše nejlepší, hlavně hodně zdravíčka. Písnička ať potěší i v Dačicích, Batolově, Telči, Růžené, Hořebníku a všechny mé dechovkové kamarády. S mnohými se sejdu večer u nás na Baboukách. Písnička a pozvání k nám je i pro vás, pane moderátore, moc děkuji. Lída z Kaliště pod Javořicí, já děkuji za pozvání. Dnes to bohužel nevyjde. Pojďme ještě přečíst další přání, protože čas nás opravdu tlačí. Dobrý den, prosím o zahrání pro člena hasiče Zdeňka Mirovského z Hrátic, který dnes 12.9. oslaví 54 roku. Vše jen to nej, především pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, radost a spokojenost přeje sbor dobrovolných hasičů z Hrátic, napsala Jaroslava Vencovská, která nám děkuje za zahrání. A přidám ještě jedno přání z SMSek. Požádat bych chtěl pro bratra Honzu a jeho přítelkyni Aničku k jeho narozeninám s přáním, ať ty osmý gumy dojedeš v pohodě. Díky, Václav.

Při pohledu na hodiny je jasné, že už dnešní dechovky pro Vysočinu toho moc nestihnou. Tak tu poslední písničku od Moravinky bych chtěl poslat vám všem, na které se dnes nedostalo. Zachovejte nám přísení zase zítra mezi 18. a 19. hodinou. Budu plnit vaše dechovková přání. Mějte se krásně.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Třeště na Jihlavsku začíná stavba haly pro šipkaře a stolní tenisty. Ministr zahraničí Macinka z motoristů věděl předem o schůzce předsedy sněmovny Okamury za SPD s iránským velvyslancem. Země BRICS na summitu v Indii vyzvali k zastavení bojů na Blízkém východě. Očekáváme polojasnou noc s teplotami do 6 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. Třešti na Jihlavsku začnou stavět novou halu pro stolní tenisty. Vznikne z bývalé kotelny v Nerudově ulici, ke které stavbaři přistaví nové prostory, aby se do haly vešlo 6 stolů, včetně potřebného zázemí.
2: Kromě stolních tenistů by novou halu měli využívat i šipkaři, jejichž sport se ve městě rozvíjí. Stavbaři mají na rekonstrukci a přístavbu rok od převzetí staveniště. První sportovci by proto měli začít využívat od příštího podzimu. Práce výjdou na necelých 50 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura za SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslanec přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanici Rádio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Českému rozhlasu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl.
3: Já vím, že se jednalo o takové standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v České republice, čili to bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá, a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
1: 11 členských zemí uskupení BRICS na summitu v Dillí vyzvalo k míru na Blízkém východě. Na dvoudenní akci dorazili mimo jiné prezidenti Ruska a Číny Vladimír Putin a Xi Jinping. Společné prohlášení vzniklo po intenzivních diplomatických snahách Indie, která summit hostí. Odsuzují se v něm útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Podle Xi Jinpinga válka na Blízkém východě neslouží společným zájmům mezinárodního společenství. Sport. Hokejisté jihlavské Dukly ve druhém kole Maxa ligy bojují na ledě Tábora. Stav je zatím nerozhodný 2-2 a stejné skóre také platí pro horáckou Slávii Třebíč a Vsetín. Počasí. V Jihlavě a Třebíči je teď 19 stupňů, ve Vatíně 18. Noc nás čeká polojasná, k ránu přibude oblačnosti. V údolích se lokálně vyskytnou mlhy, vítr povane slabý proměnlivý a teploty se stoupí na 11 až 6 stupňů. Zítra bude také polojasno, během dne se obloha zatáhne a od západu se vyskytne občasný déšť. Foukat bude slabý západní vítr a teploty se vyšplhají na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Černovicemi a obcí Benešov na Pelhřimovsku došlo k nehodě osobního auta. Jezdí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Jinak honí se no koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: kočičky.
1: Koně slaví svůj světový den 11. července. Ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských spřežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech, Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokrevští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokrevské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokrubských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starogardskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starogardského koně, tak kladruského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím Heřmanoměstských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání. Takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8 000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a takto to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starokadubských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáji a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starokadubské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně?
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokadubští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokadubských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Rýbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starokorupských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně 2 mladé koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladu do pští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy.

0: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
1: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský ceremoniál a podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
0: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
1: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
0: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
2: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo. A ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
0: No já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
2: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali. Možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady píděla po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. To byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laň už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už věděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita. Ještě

0: pořádáte tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Tady je tradicí, že v Heřmanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce 3. zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend v září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goranka Oljača. V pořadu uslyšíte ještě jednoho z hostů, kteří cítí, že patří do České republiky, ale zároveň i do své původní vlasti. Bruno Skokard se narodil v Belgii a v České republice žije 20 let. V rodné zemi pracoval 6 let jako zvukař v belgickém rozhlasu a tady se zabývá překladatelstvím z francouzštiny a angličtiny. Poznala jsem ho ve sdružení MIGACT, které se snaží o aktivnější začlenění expátů do české společnosti.

0: Rakúskému nebo Valonskému regiónu. Proto mne zajímalo, jaký vztah mají Belgičané ke království. Vzpomíná si na to?
1: Nemám v hlavě žádné statistiky, ale je to jasný pro mě, že jsou velmi kontrastní názory a vidíme lidi, kterou jsou úplně nadšený a na druhou stranu lidi, kteří nesnáší monarchii. Ale mám pocit, že hlavně lidi mají rádi monarchii a monarchii v Belgii je to důležitý zase jednou, to sjednocuje.
0: A vztahuje se to i k mladým lidem?
1: Žiju už tady 20 let a nevím, jak to je teď.
0: Ano, nerada bych zapomněla na fakt, že Brusel je sídlo Evropské unie. Velice často slyšíme, jak vlastně je Brusel symbolem vztahu k jednotlivým zemím, které musí poslouchat ten Brusel. Jak Belgičané vnímají tu centrální část Evropské unie, která je u nich?
1: Když jsem tam žil předtím, o tom jsme moc nemluvili, tak asi předtím to nebylo moc téma, nebo to bylo součástní život a asi transparentní, jako aspoň z mého perspektivu to bylo samozřejmostí, jo. Ale nevím, jestli další lidi to taky.
0: Jak často jedete do Belgie a jaké vztahy udržujete?
1: Chtěl bych jít častěji, ale dvakrát, třikrát za rok. Ale teď po 20 let chybí mě Belgie, protože je to samozřejmě, když jsem žil 30 let, protože jsem 50 a se cítím, že patřím tam i tady a chtěl bych mít ideálně mít nomadský situace. Je to těžko žít současně na víc než jedno místo, ale no ideálně chtěl bych být víc tam, ale ještě i tady.
0: Tak to nějak dost migrantů vnímá. Někdo z toho má problém a někdo to cítí jako bohatství. Vy jak to vidíte?
1: To jsou samozřejmě oba, ale já mám rád se podívat na pozitivní, tak já vidím oba dva, ale radši se podívám na lepší část.
2: My a oni.
0: Jak jste slyšeli, Bruno Skokart žije v Česku už 20 let. Jeho první výlet do východních zemí je spojený s návštěvou kamarádce. Ta studovala v Praze v rámci Erasmus programu. Shodou okolností se Erasmus znovu objevil v jeho životě po návratu domů.
1: Potkal jsem mladou ženu českou, která připravovala na Erasmus program v Belgii. No, zamilovali jsme se a potom po 6 měsíců ona musela jít zpátky do Čech, aby ukončila studie.
0: Ano.
1: No a proto jsem se rozhodl se stěhovat. To bylo taky, když jsem už neměl práci v Rozhlasu kvůli tranzice digitální.
0: Nějaká jiná země vás nenapadla?
1: Ne, já jsem pořád měl rád Anglii, Velkou Británii. Tam jsem žil trošičku, jako 2 měsíce. Ale když jsem potkal ta žena, tak samozřejmě to nebylo otázka na jaký zemí. No a dokonce jsem hodně rád, Praha jsem hodně líbila. To bylo pro mě, i místo bylo pro mě motivace.
0: Když jste se už tak rozhodl, přemýšlel jste o tom, kde budete pracovat, co budete dělat?
1: Samozřejmě ona byla a ještě je překladatelka a tlumočnice.
0: Ano.
1: Kvůli jazyk to bylo pro mě těžké něco vymýšlet. Samozřejmě jsem vůbec neumil češtiny. Tak začal jsem učit francouzský, což je

0: pro nás klasika. Ale pak jsem se taky všiml, že můžu taky překládat, ale to bylo už úplně online. Našel jsem klientů, kteří měli nějaké texty v angličtině a já jsem překládal do francouzštiny a takhle jsem začal pracovat jako překladatel. Začínal jsem pracovat na volné noze.
1: A s nadsázkou řečeno, tady by příběhu příslušela metafora o růžové zahrádce. Ve slibném začátku společného života hrála důležitou roli jazyková vybavenost partnerky Bruna Skokarta.
0: Je to dobrý, když máte přítelkyně, která může mluvit a všechno pořídit česky.
2: No. Tak vám byla velice nápomocná na začátku, že jo?
0: Ještě dodnes, jako jak slyšíte, mluvím docela dobře, ale ještě ne tak dobře. Samozřejmě je to mnohem lepší dneska, ale je to ještě těžký dobře komunikovat s lidmi. A kultura je samozřejmě jiný tady a v Belgii, ale ne tak hodně. Máme docela společně rozdíl mezi Češi a Belgičany. Nejsem jistý, ale pro mě to vypadá trošku, že rozdíl není větší než mezi vlámský lidi a valonský lidi.
2: My jsme se seznámili na schůzce MIG aktu. Mm-hmm. Tam byla skupina lidí pocházejících z různých zemí a to, co jim bylo společné, je, že si přejí více začlenit do české společnosti. Byl to a je to vaším cílem?
0: Určitě. Pro mě je důležité žít s lidmi, kteří už žijí tady dlouho. Chtěl bych žít mezi Čechy a nejenom mezi takzvané expats.
2: Cizinci.
0: Je to těžký ještě jednou kvůli jazyk. Proto jsem se učil češtinu. Je to pro mě velmi důležitý. No.

0: Máme se angažmá cizinců na komunální úrovni. A znáte svoje sousedy?
1: Moc ne. Vždycky jsem se taky stydil. Je to pro mě těžko najít lidi, kteří mají společný zájmy. To bylo takhle taky v Belgii pro mě. Ale mám tady dobrá kamarádka Češka. Je to pro mě jednoduchý kamarádky, kteří jsou cizinci, protože je to pro nás přirozenější se spojit. Jinak mám i další kamarádi, kteří jsou Češi. Aha. Je to super. I nedávno jsme byli na kulečník. Hodně zábava, samozřejmě taky na pivo. A potom taky procházky pro nás i pro Češi. V přírodě okolo Prahy. To hlavně spolu mluvit a trošku turistika.
0: Co byste vy v tom běžném životě chtěl, aby lépe fungovalo?
1: Zase jednou jazyk. Rozumím skoro všechno, ale někdy je to ještě moc těžký, když musím mluvit pro administrativní věci. Potřebuju pomoc a to ještě já zeptám na bývalou přítelkyni. Pro cizinci to by bylo dobré mít všechno překládáno v angličtinu.
0: Jak to vidíte teď v bezprostřední budoucnosti? Vidíte budoucnost v Čechách?
1: Mám tady dceru, bude jí 16 brzo a ještě mám dobrý vztah s bývalou přítelkyní, matka ty dcery a další kamarády a tak mám koření.
0: Už
1: po 20 let. A proto jsem řekl, že pro mě ideálně chtěl bych být na ty dvě místa najednou, což, ale takhle cítím, že chtěl bych zůstat tady i být v Belgii, když mám taky rodinu a kamarády a mám tam 30 let života.
0: Říkáte, máte 16-letou dceru. Jakým jazykem komunikujete?
1: Oba, hlavně český, protože samozřejmě jsme v Čechách. Je dvojazyčný a umí perfektně francouzsky, taky anglicky a učí se španělštinu. Když člověk se učí aspoň dva jazyky od dětství, tak mozek má víc schopností na jazyky.
0: Tím uzavírá náš rozhovor Bruno Skokart. Děkuji mu za věnovaný čas a otevřenost, se kterou přistupoval i k tématům, která nejsou úplně příjemná. Na příští sobotu a pořad Mí a oni se jako obvykle těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do pardubických ulic se vrátí pomocníci strážníků na přechodech. Nový pavilon nemocnice v Turnově bude kompletně hotový až začátkem příštího roku. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí až na 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Městská policie Pardubice vybrala 6 budoucích asistentů strážníků u přechodů pro chodce. Budou společně s hlídkami pomáhat dětem před začátkem vyučování přecházet. U vybraných škol by se měly objevit už koncem září. Nejprve ale musí projít výcvikem, doplňuje mluvčí Jiří Sejkora.
2: Projdou si teoretickým zácvikem, projdou si školením o bezpečnosti práce, dostanou i ten praktický nácvik. Od nás budou vybaveni, dostanou smlouvu pracovní a budeme se s nima domlouvat pro jednotlivé dny, aby jsme dokázali tu situaci v tom městě právě uřídit s jejich pomocí.
0: Nemocnice v Turnově začne po víkendu vybavovat přístroji novou jednotku intenzivní péče. Sloužit bude pacientům všech oddělení nemocnice po náročných operacích. Jednotka vznikla v nové přístavbě nemocnice za 200 milionů korun. Kromě ní bude v novém křídle ještě urgentní příjem a několik ambulancí. Ty zatím na dokončení čekají, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
3: Ještě dojde přestavění stávajícího ára pro zázemí intenzivní péče a zbývá ještě dodělat patra pod a nad náma, kde nad náma bude spousta ambulancí a po patru níž bude takový menší urgentní příjem. Ze smlouvy by to mělo být hotový do Vánoc, stavebně pak se počítá, že ještě počátkem roku se to bude vybavovat nábytkem.
0: Jihlava se zapojuje do Evropského týdne mobility. Lidé můžou navštívit ode dneška do 24. září různé sportovní akce.
4: Letošním tématem týdne mobility je mezigenerační spravedlnost. Akce se proto zaměřují na různé věkové skupiny. Pro nejmenší bude v úterý připravený dětský den na dopravním hřišti. Ve čtvrtek budou týmy ze základních škol soutěžit v branném závodě v areálu na Stoupách a v pondělí 21. září chystají pořadatelé v parku Skalka pochod proti Alzheimerově chorobě. Tereza Pešou Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili také Švédsko. Zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italské Modeně v pondělí výběr Slovenska.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 54. kilometru se dojíždí do kolony, provoz brzdí omezení. Na 52. a 5. kilometru se jede levým pruhem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště opatrně v Buchlovických kopcích. V 6. zatáčce stojí porouchané vozidlo. Na místě se vybočuje. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu je pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjockey, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoř ji nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padají

strachy, si za nej lekko blíž. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale...

0: coraje. Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

0: Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlaková níž.
1: Pýtaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je rychlý.

0: pasuje viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
0: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Ústí nad Labem začala víkendová uzavírka v přístavní ulici. Kamiony musí omezení objet přes dálnici. Sokolovská uhelná bude s městem Karlovy Vary spolupracovat dalších 20 let. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Ústí nad Labem dnes ráno začala uzavírka v přístavní ulici. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřou úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice Předmostí. Kamiony musí uzavírku objet přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Karlovy Vary a Sokolovská uhelná prodlouží spolupráci na dalších 20 let. S rozhodnutí karlovarského zastupitelstva budou těžaři dál dodávat teplo do lázeňského města prostřednictvím dálkového přivaděče z Vřesové. Přivaděč postupně zmodernizují a zároveň zajistí teplo vyrobené z různých zdrojů, tak jak bude pokračovat útlum těžby hnědého uhlí, říká předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a uskupení SUAS Group Pavel Tomek.
2: Je to o dlouhodobé spolupráci, bavíme se tady opravdu o nějaké době 20 let plus nějakou opci 3 roky na možné prodloužení. Pro nás je to samozřejmě v tuto chvíli ten závazek plnit parametry vysoce účinné soustavy, to znamená zajistit, aby do těch horkovodních soustav vstupovalo teplo z poměrné části obnovitelných zdrojů a bylo postupně utlumováno to teplo, jehož původem jsou pevná nebo plynná fosilní paliva.
0: V Hradci Králové dnes začaly podzimní mobilní svozy odpadu. Sběrná auta během 4 nadcházejících víkendů postupně zastaví na 80 stanovištích po celém městě, odkud odpad odvezou k dotřídění a ekologické likvidaci. Zájemci o službu můžou odevzdat například barvy, oleje, žárovky, baterie, elektroniku, nábytek nebo koberce a další odpad, který nepatří do popelnic.
3: Mobilní svozy odpadu ve městě zajišťují pracovníci hradeckých služeb. Kompletní přehled termínů zájem si najdou na webových stránkách odpadové společnosti Marius Pedersen. Výjimku ze svozu tvoří odpady ze zahrad a zbytky stavebních materiálů. Ty je nutné odvést přímo do sběrných dvorů nebo do městské kompostárny na letišti. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
0: Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Townsendovou dámskou čtyřhru na US Open. Stala se tak historicky první ženou, která ovládla všechny 4 grandslamové turnaje se 2 různými partnerkami. Poprvé se jí to podařilo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu za exitem na Loket se srazilo osobní auto s nákladním a na D8 za exitem na Petrovice ve směru na Drážďany se porouchalo vozidlo. Počítejte se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
3: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
4: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou a těch rostlin je mnohem více.
3: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
4: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů a to je právě v případě ořešáku.
3: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví a přesto barví pěkně?
4: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Lubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listů žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný,
2: je boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousti a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: A vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala. Znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až 1,5 metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným, intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat. Až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část jich tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o příluského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad sem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho příludského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dále je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí Toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skoro vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skoro 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní,

0: té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
1: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
2: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas zprávy.
1: Dopravu na cyklistické Slezské magistrále omezí uzavřený most u Kravař na Opavsku. Na pomoc rodinám zasaženým požárem v Bezvěrově vznikl transparentní účet. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Mezi Kravařemi a Mokrými Lasci na Opavsku bude dnes a zítra uzavřený most přes řeku Opavu. Je to na cyklostezce číslo 55, známé jako Slezská magistrála. Podle radnice v Kravařích budou dělníci dokončovat plánovanou renovaci mostní konstrukce. Práce by měly skončit v neděli v 16 hodin. Obec Bezvěrov na severním Plzeňsku zřídila finanční sbírku pro lidi, kteří při srpnovém požáru přišli o střechu nad hlavou. Do výzvy k pomoci se postupně přidávají i další obce a lidé v regionu. Vybrané peníze pomůžou zasaženým rodinám s obnovou domovů a návratem do běžného života.
2: Při ničivém nočním požáru 26. srpna vyhořely v Bezvěrově 4 rodinné domy. Přesná příčina neštěstí zatím stále není známá. Konečná výše škody zřejmě překročí původně odhadovaných 18 milionů korun. Číslo transparentního účtu pomoci najdou lidé na webových stránkách obce. Z Bezvěrova Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na průřez nejlepšími díly fotografické soutěže se lidi můžou podívat v Jindřichově Hradci. V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií začala výstava 64. ročníku Česko-Budějovického mapového okruhu. K vidění jsou různé fotografické žánry a autorské přístupy, říká zástupce ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec Petr Soukup.
3: Do letošního ročníku se zapojilo celkem 12 fotoklubů z Česka a Slovenska, které návštěvníkům představí to nejlepší ze své současné tvorby. Každý se zastoupený fotoklubu zde prezentuje 6 svých nejlepších fotografií, čili je výstava tvořena celkovým počtem 72 kusů fotografických děl. Sport.
1: Fotbalisté pražské Sparty zdolali v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Derby brněnských týmů vyhrála Zbrojovka, nad Artisem zvítězila 2-1. Uspěli i Bohemians nad Slováckem 2-0 a Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0, dostal se tak do čela neúplné tabulky. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, kránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají i občasný déšť nebo přehánky. Ty na Moravu a do Slezska dorazí až později odpoledne nebo večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Praze 10 na křižovatce Vršovické a Petrohradské ulice ve směru do centra se srazila tramvaj s osobním autem. A další nehodu máme hlášenou v Ostravě, v Janové, v Ostravské ulici se tam srazilo osobní auto s motorkou. Průjezd je na místě možný se zvýšenou opatrností. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Právě začínají hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal. Tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
5: Co říkáte, Praze? Nazdar. Praze vždycky říkám nazdar.
4: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
6: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
4: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
6: Správně, výborně, tak prosím ještě jednu.
4: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
7: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka marná tvá námaha, nálada žádná. Astraka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky, tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a sketchů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prý tma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan. Já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejrostodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. It is someone. McDonald, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, neboť zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselější Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvilku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: To je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused. To já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáhl Silvestra. Přetáhl ho pořádně a potkal přítele a říká mu, já jdu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toťkům štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Dovolovala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, ale prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bychom mohli jít letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobny. On říká, tuhle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste ji překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

vlastně do krámu, abych si tam koupil kousek salámu. Prodavač se vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím taky veselý případ, utíká muž a má ruku takhle nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Ale anekdoty, ty má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Are, are, are, are, kdo ti má každý rád? Are, are, are, are, kdo si dobe do úroze smát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Ale, ale, ale, ale, kdo ti má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, ale, ale, ale, kdo ti má každý rád? Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, ale, ale, ale, kdo ti má každý rád?
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchače Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla, napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Otočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli.
4: Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela.

0: jo, protože no, no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, té, co? To je bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
1: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
2: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well? Lejte jsem tě, totiž drazí kluci a holky. Vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. A to je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách v anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal restauratéře, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. And now, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o Lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl, John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl, John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord, šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal, mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá.

0: Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

Co je s tebou? Hej, pohni sebou. Ty sukně vysoukej si, mama, a spoď se jak myš, hej, slyš. Malá, spoď se jak myš, ber kde ber. Vypoď pro psinu plnej čber. Děti tvejch synů i tvejch dcer černý jsou jako ter. Tak co ti zbývá? Swing, to mě baví. Swing, to je zdravý. My přece nejsme jen tak nějaký, co zaspali čas. Rozbal to fóry a kysaky, ať rozdělá nás ten swing. Ten

chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin s vodou, můj miláček, plete si právo rápak takhle floj, doj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by, co neměl, měl by, co chtěl, měl.

Swing,

0: cum a pěkně vaš, sednout hrncům a pěkně vaš, sednout hrncům a pěkně vaš.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď
1: tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, přesný, hodlas, cvink.

0: Swing, swing, chtěl svý, má svý, chtěl snad víc, o ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes budeme mluvit o chvílích, které asi nikdo z nás nechce zažít. O konci vztahu, rozchodu nebo rozvodu. O okamžiku, kdy se společné my najednou změní na já a člověk musí hledat cestu dál. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Plánujeme společnou budoucnost, zvykáme si na přítomnost druhého, máme společné vzpomínky, místa, přátelé, děti, celý kus života. A potom může přijít chvíle, kdy je najednou všechno jinak. A právě na to se vás dnes chci ptát. Jak se po rozchodu nebo rozvodu dá znovu najít radost a naděje? Máte zkušenost vy, svůj vlastní, nebo znáte dobře příběh někoho vašeho blízkého, kdo si něčím takovým prošel? Co vám nebo někomu pomohlo v době, kdy bylo nejhůř? Rodina, přátelé, práce, začíná člověk víc sportovat, cestovat, změní prostředí, najde si nový koníček? Vzpomínáte si na okamžik, kdy jste si poprvé uvědomili, už je mi zase dobře, že se ráno probudíte a první myšlenka už nepatří tomu, co skončilo, že se zase dokážete na něco těšit? Dnešní noční linka bude nejenom o koncích, bude také o nových začátcích, o tom, že člověk může přijít o vztah, který pro něj znamenal celý svět, a přesto si časem vybudovat svět nový. 731 800 900, to je telefon na mě. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Tak do toho. Jsem Jarka Barboříková a budu moc ráda, když dnešní noc strávíte se mnou do 1 hodiny.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Nechceme zůstat sami, nechceme prožívat rozchod ani rozvod, loučit se s člověkem, se kterým jsme plánovali společnou budoucnost. Jenže život někdy rozhodne jinak. A když se to stane, stojíme před otázkou, jak se s novou situací vyrovnat a především, jak začít znovu. A právě o tom si budeme dnes povídat ve vysílání Českého rozhlasu. A vítám paní Lidku, která volá z Jižní Moravy. Liduško, vítejte. Vy už jste mi říkala, že to nemůžete říct, protože by to bylo nadlouho. No, musíme se dostat do 5 minut. Tak.
1: No, to my jsme kecali do ráma.
0: Zkusme to nějak zhrnout. Povídejte.
1: No, tak moje první láska začala v útlém věku, protože nás seznámila jeho sestra, s kterou jsem chodila do školy. Ano, jmenoval se František a ta jako ta láska byla tak nedosilná. Já jsem ho vždycky a do smrti a budu ho vždycky, pokud žiju a budu třeba mět ještě nějakou známu, srovnávat s ostatníma. Že jsme se znali vlastně od 15 let až vlastně do smrti, protože nevzali nikdy, ale chodili jsme spolu, kde se pohádali vás, zase kde se dali dohromady.
0: Liduško, já vás poprosím, stlumte to rádio.
1: Ano, ještě.
0: A potom nám teda vysvětlete, co se dělo. Vy jste se teda nevzali, kamarádili jste se, nebo jste byli partneri?
1: Ne, my jsme spolu chodili, jak opravdu, to byla první a nejčistší.
0: Liduško, prosím, stlumte to rádio. Musíte stlumit rádio.
1: Už se stalo, no.
0: Dobře.
1: Takže znáte to, první zamilování, že to vám nikdo nevene.
0: A teď mi teda řekněte, proč jste se rozešli.
1: Nikdy neumírá. No protože já jsem to netušila nikdy až pár let před smrtí jeho, že jsem se to dozvěděla, protože jsem byla vdaná dávno a jsem chodili nespolu chodili, ale on se ke mně nikdy nedovolil, jak dneska ti mladí, znáte to. Mají se 2 hodiny, šup do postele, že? Takže ne, to pak za ručičku a pusu, to bylo všechno,
0: no,
1: jo?
0: Co jste se teda
1: ale
0: dozvěděla?
1: Ale opravdu jsme se měli rádi.
0: Později.
1: No, když já se potom poznala manžela, s kterým jsme byli 43 let, toho mě vzal covid, bohužel, před 5 lety. No a potom, když se ta přišla, když ta jeho maminka mě měla radši, jak vlastní dítě, to sama řekla.
0: Tak už nás nenapínejte, Liduško. Co jste se dozvěděla?
1: Ta mě řekla vlastně, ještě je chudina, ta mě řekla, že můj otec tam byl u nich a že si prostě nepřál, aby jsme my dva spolu jako chodili. Nevím teda, proč on mě říká vždycky František, že oni byli chudí jako proti nám, že my jsme byli jako jenom dva sourozenci a jich bylo, on byl 9 dětí, druhý nejstarší, ne úplně nejstarší, ale druhý. No, a já jsem vždycky srovnávala s ostatní barka, protože maminka mě strašila. Říká, uděli si někde při všaké stromu a uvidíš, jak znáš to. Já říkám, ho, to je špatně, že vidět, že ho neznali. Takže jsem vždycky srovnávala s ostatní barka.
0: No, takže vy jste se rozešli, ale skutečný důvod jste neznala a po letech jste zjistila, že za vaším přítelem přišel tatínek a řekl mu, že si nepřeje, abyste spolu byli. Tak to muselo být po tolika letech silné zjištění, máte to hodně teda v srdci, na paměti, když vás to napadlo i právě u tohoto tématu. a právě tento příběh sdílíte, tak to chápu, že teda silná káva. Ten důvod teda možná ty finance, jak říkáte. Říkáte, že to řekla jeho maminka, takže vlastně vy jste o tom spolu nemluvili.
1: Nikdy. Ne, mě to potom, on to potvrdil a mě sám říkal, že jako my jsme byli vždycky chudí proti vám. Já říkám, ne, pak naopak si myslím, že jste byli bohatí o to, že vás bylo tolik sourozenců, že já jsem, to se to mě vždycky chybělo, já jsem vždycky maminka říkala, mami, ale to je nespravedlivé, víš, jsme jenom dva a vedle tři, jako byli sousedovi, děti tam měli čtyři, jo, a tři babičky měli ještě, tak jsem vždycky říkala, naopak tě byl bohatší, jak já, protože mě právě ti sourozenci chyběli, my jsme byli jenom dva. A taky. To jste dnes se nevzali, jenom vzala jsem z jiného, toho bral taky, jako měl nás ráze, kde se stíkali, když jsem dojela do Karolinky domů, tak jsem ho nešla navštívit s manželem, takže nás bral.
0: Mm-hmm. No tak, Liduško, děkuju moc, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Bylo v něm kus smutku nad tím, co mohlo být, kdyby tehdy do vašeho vztahu nezasáhl tatínek. Tak vám přeju, ať na tu dávnou lásku vzpomínáte s úsměvem, na to, co je hezké, co jste prožili, jak říkáte, svého manžela, potom jste našla. Tak opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Láska v mém životě.
0: Naslyšenou, paní Liduško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. Možná právě váš příběh ukáže někomu, kdo dnes prožívá těžké období, že i po konci jednoho vztahu může přijít nový začátek. Teď zaspívá Karel Gott, Darinka Rollingsová krásnou písničku Zvonky štěstí. 23 hodin, 13 minut, s vámi je Jarka Barboříková. Krásnou noc přeju.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ta dnes patří příběhům o chvílích, kdy v našem životě skončila láska, o které jsme si možná mysleli, že vydrží navždy. Jak jste se po rozchodu nebo rozvodu dokázali znovu postavit na nohy vy? Teď se ptám paní Lenky, která volá od Brna. Haló, haló, slyšíme se, Leni?
1: Neslyšíme, to se ztratilo.
0: No, tak byla jste s námi ve vysílání, ale jenom na moment, pak se to opravdu ztratilo, tak zkusím to tady
1: napravit. No, to se ještě já, to se
0: ano,
1: ztratilo.
0: Výborně. Teď vás slyšíme a slyšíme dobře, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Dobrý den, já mám takový příběh, že jsem poznala přítela, byli jsme spolu 20 let, jenomže já jsem ho ztratila, on mě umřel v necelých 63 letech. Ale o co tady nejde, předtím byl ženatý, manželka se na něho vykašlala, lítala za chlapama a prostě nevařila mu, neprala nic a já jsem se ho ujmula.
0: Mm-hmm. Tak dnešní téma zní, jak jste se dokázali vypořádat s rozvodem nebo s rozchodem, tak váš muž tady odešel nikoli od vás, ale odešel tady do nebe, jestli jsme to pochopili dobře. Tak jaké
1: ano.
0: To potom bylo překonat tady tu velkou
1: ztrátu,
0: těžkost?
1: To je těžký, protože to zemřel loni v prosincu a je to teprve 9 měsíců, co zemřel, tak to dopasovat mi jsou těžko.
0: A kdo vám pomáhá? Nebo co vám
1: Nikdo,
0: pomáhá?
1: Nikdo, já jsem na to sama.
0: Jak to, nemáte žádné blízké? Rodinu, ne, přátelé?
1: Nemám. Protože se brácha se na mě vykašlal kvůli tomu, že on ze začátku pil a teď se vůbec se mnou mluvit a já jsem ho to odnaučila.
0: No a naučila jste se tedy časem být sama? Nebo pro vás ta samota zůstává těžká?
1: Ano, tak mám problémy s chozením a s rukou. Já jsem po mozkové příhodě. Já jsem spadla a měla jsem krvácený silný do mozku.
0: Jsou chvíle, kdy se s manželem v duchu ještě povídáte?
1: No, mám tady jeho fotku a třeba rozjímám svíčku a povykládám si s ním. A
0: dokážete si udělat radost i sama pro sebe? Máte nějaké cesty, jak se dostat vždycky z nějakého splínu? No. Co vám pomáhá?
1: Hrob každý den. A no, je to škoda, no, mohl žít. On spadl a zvolil si obratel jako v páteř, tady vzadu ten atlas a přestal mu fungovat mozek a srdce. Jenomže sanitka přijela, po druhý večer se mi volala, přijela ve 3:45, a on spadl na záchodě a oni otáhli jak slona a prostě mu oblížili, no.
0: Přemýšlela jste někdy nad tím, že by do vašeho života mohl vstoupit ještě někdo další?
1: Nepřemýšlela, zatím ne. Zatím je to čerstvá rána, zatím ne.
0: Tak buďte tomu otevřená, protože ať to bude kamarád, partner nebo kamarádka, tak jakákoliv lidská blízkost je pro člověka dobrá, hlavně v těch chvílích, které prožíváte vy. No tak vám přejeme, aby každý ten den byl o něco veselější.
1: Mám přijet, že umírá, jak byl napojený na těch přístrojech, by tam byla ale 6,5 hodiny a při té příležitosti řekla jsem, Miláčku, já jdu brzo za tebou a slyšel to doktor, no. Marika, co nedělejte.
0: Leni, tak děkuju moc za tu otevřenost, přeju vám, aby i život, kterým teď kráčíte sama, byl pořád hezký, abyste našla spoustu důvodů k úsměvu a abyste kolem sebe našla ty, kteří vám pomohou. No, když budete chtít, jsme tady my, Noční linka, kdykoliv zavolejte, my si popovídáme rádi. Ať se vám daří. To byla paní Lenka, která volala od Brna, toto je Helenka Vondráčková, která zaspívá písničku Taneční střevíce a pak se budu těšit opět na někoho z vás. Pojďme připomenout téma, to zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu.
2: Noční linka Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezká písnička, Helena Vondráčková. Za okamžik bude zpívat třeba Daniel Landa nebo kapela Damiens, ale teď textové příspěvky, které píšete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo na naši webovou stránku nočnilinka.cz. Tak paní Alena, 58 let. Po 22 letech manželství mi muž oznámil, že odchází za jinou ženou. Myslela jsem si, že se mi v tu chvíli zhroutil celý život a už nikdy nebudu šťastná. Nejhorší byly večery, kdy jsem zůstávala sama doma a pořád přemýšlela, co jsem udělala špatně. Hodně mi pomohla moje sestra, která mě doslova vytáhla mezi lidi. Začala jsem s ní chodit na výlety, později jsem se přihlásila na kurz angličtiny. Najednou jsem zjistila, že se zase dokážu na něco těšit. Nového partnera nemám, ale po několika letech můžu říct, že jsem spokojená i sama. Kdybych mohla něco vzkázat člověku krátce po rozchodu, řekla bych mu, nechtějte po sobě, abyste byli v pořádku hned. Dejte si čas. Paní Alenko, děkujeme za ten příběh. Možná ta poslední věta stojí za zapamatování. Některé věci zkrátka potřebují čas. A pan Petr z Prahy nám poslal. Po rozvodu jsem zůstal sám v domě, kde jsme s bývalou ženou vychovávali dvě děti. Ze začátku mi každý kout něco připomínal a vážně jsem přemýšlel, že dům prodám. Nakonec jsem to neudělal a místo toho jsem začal měnit věci kolem sebe. Upravil jsem zahradu, pořídil si psa a po letech jsem zase vytáhl kolo. Právě na cyklistickém výletě jsem poznal partu lidí, se kterými jezdím dodnes. Novou lásku jsem nehledal, ale před dvěma lety přišla sama a dnes mám vedle sebe ženu, se kterou je mi moc dobře. Zpětně vidím, že rozvod nebyl konec mého života, i když mi to tak tehdy připadalo. Byl to konec jedné jeho části a začátek jiné. Děkujeme i panu Petrovi, je to hezká připomínka toho, že nový začátek někdy přijde právě ve chvíli, kdy už ho třeba přestaneme usilovně hledat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ono se říká, že čas zahojí všechny rány, jenže ve chvíli, kdy nás někdo opustí, tomu často příliš nevěříme. Kdy jste vy pocítili druhou radost ze života? Volejte noční linku.
2: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mrně vzpomíná. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

cizí ženskou v cizím pokoji. Proč jsem před ně vůbec a proč vyšel

0: Dobrý večer, máme 2:30. Někdy za sebou zavřeme jedny dveře a dlouho netušíme, jestli se před námi vůbec nějaké další otevřou. Co vám po konci vztahu pomohlo uvěřit, že život může být zase hezký? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A povídat se s námi bude paní Marie z Pardubického kraje. Vítejte.
1: Dobrý večer. Mně před 13 lety zemřel manžel. Nikdy bych si nepomyslela, protože už mě bylo 70 roků, tak nikdy jsem si nepomyslela, nebo 70, ne, ještě nebylo, 68. No a nikdy jsem si nemyslela, že bych s někým znovu začala prostě nic, protože byl hodný, byli jsme spolu 48 roku skoro a říkala jsem si, teď už bych si s nikým nic prostě jako nezačínala, nemá to cenu v těchto letech. A po 4 letech úmrtí byla jsem z toho taky celá pryč, jak ta paní Lenka říkala, nešťastná. No a šla jsem na rehabilitaci a tam byl pán, který měl po operaci druhý kloub. No, tak jsme tam jako začali chodit na venek, ale nejenom my dva, taková ta naše partička, jako jsme chodili na kafe a na zákusek. No a on mi řekl tenkrát, byl taky vdovec a byl vdovec rok. No a on mi tenkrát říkal, že až přijede domů, že se přijede podívat, kde bydlím. Já jsem tomu nevěřila, protože to bylo 50 kilometrů. No a on opravdu za 14 dní přijel. Měli jsme spolu krásných 9 let, opravdu pěkných, ale jako jsme spolu nežili, nebydleli. On měl barák a bydlel tam s dcerou a já jsem u syna taky, jako máme barák, tak jsem bydlím se synem. No bohužel, co vždycky přijel v sobotu, protože měl i slepičky a to, tak to tam nemohl nechat samotný. Tak buď to jsem tam třeba já, když pro mě přijel na týden, třeba jsem tam byla týden, uklidila jsem mu tam všechno a vyprala prostě. Jako se mě to líbilo, že ani spolu nebydlíme, že prostě mám takový jako volnost, nemám takový povinnosti už. No a co čert nechtěl, oslavil v září loni 80. a přesně za měsíc umřel. Bylo to další rána, protože normálně jsme s tím nikdo nepočítali, ale jako dobrých těch 9 měsíců a jako pěkné.
0: Počkejte, let nebo měsíců?
1: 9 let, já říkám měsíců. Ne?
0: Jednou jste řekla let a teď měsíců, tak ne, jenom let, abychom si to upřesnili.
1: 9 let.
0: To zní
1: líp. No,
0: přesně tak, to je vlastně krásný příběh o tom, že láska může do života přijít ještě jednou, i když ji člověk vůbec nehledá. Mrzí mě, že tady odešel, ale byl to vlastně zázrak, že jste potkala dva takové muže svého života.
1: No, ano. Říkám, nikdy nikomu...
0: To nikdo nepotká třeba ani jednoho za celý život.
1: Aby neostával sám, teď nemusí s ním bydlet, prostě povypráví si toho za celý týden spolu dost a zase to jde dál a prostě už teď bych nikoho nehledala, že jo, protože mě přes 80. A kdyby ta paní Lenka chtěla na mě číslo telefonu, tak ho klidně dejte. Já bych ji z toho rozmluvila trochu. A ona je ještě proti mě mladá. A nikomu nedoporučuju. Když by měl možnost, ono dneska je těžko sehnat v tomhle letech někoho. Jako prostě, když je někdo už starší, tak ať to je pán, nebo akor dneska v té době, když jsou sami ty takový podvodníci a všechno možný. Ale prostě najdou se. Tohle to bylo, jakože jsme se přímo viděli a jinak nechtěla jsem nikdy nikoho, prostě kdyby mě někdo někdy řekl, budeš někoho mít, nevěřila jsem tomu a opravdu příjemné i všechno, prostě jsme si tam asi padli do oka a opravdu přijeli, když jsem tomu nevěřila, bylo to 50 kilometrů, tak jsem tomu ani nechtěla věřit. Ale opravdu každý týden semka jezdil.
0: No, možná právě toto si z vašeho příběhu můžeme odnést. Nezavírat dveře předem tomu, co ještě může přijít. Člověk nikdy neví, koho potká a jakou hezkou kapitolu mu život ještě nachystá.
1: A kdyby ta paní Lenka se mě ozvala, byla bych ráda.
0: Tak vydržte na telefonu, já si od vás vezmu telefon a uvidíme, jestli vás dokážeme propojit. Naslyšenou, paní Maria.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

před rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

0: To byl potlesk pro Daniela Landu. Za 3 minuty máme 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes si povídáme o tom, co přišlo potom, když první smutek z rozchodu a zklamání začaly pomalu mizet. Přineslo vám rozchod nakonec do života něco, co byste bez něj možná nikdy nepoznali? Paní Marie je s námi, dnes je to sama Marie. Tentokrát voláme, nebo voláte někde od Prahy, pamatuju si to dobře?
1: Ano, z Černošic ubytovny.
0: Vítejte ve vysílání a povídejte, co máte k tématu.
1: Já vás všechny zdravím, přeju příjemný večer nebo dobrý den. Já vám teďka povím, opravdu se to stalo. Já prostě, abych byla třeba včas v práci, tak jsem byla různě po podnájmech a privátech. A ten první, to jsem byla u rodiny, kde měli 2 holčičky, 2 chlapečky. Ta paní neměla kus ruky po úraze a ten pán měl, tím se narodil, dětskou ruku. A já jsem jim tam jako pomáhala, jo, a ten pán časem začal pít. Prostě tu rodinu už nemohl zabezpečit, začali se hádat. Jo, a co teďka? Takže i policajti tam kolikrát byli a dopadlo to tak, že nakonec ten jeden policajt si tu paní vzal a měl s ní, ona mu dala syna potom ještě. Takhle to dopadlo. To je opravdu pravda. Tohle se stalo. Tak tam dlouho chodili dělat pořádek, až si ji odvedl i s těma dětskama, vzal si ji a měl s ní kluka. Takže ona začala úplně nový život, úplně jiný, a pak se měla dobře. My jsme nechodili po bazarech, aby jsme sehnali na dítě kočárek a tak dále a tak dále. A pokud jde o mě, když umřel partner, já jsem se z toho nikdy nedostala, bohužel byl to druhý partner, ale držela mě práce a prvnímu partneru, ale jsem vděčná, i když jsme se rozešli, vypadalo to všechno, že to klapne, neklaplo. V tom druhém případě to vypadalo, že to bude špatný, počítala jsem, že se třeba rozejdeme. Vydrželo to 25 let do jeho smrti. Ale tomu prvnímu partneru jsem vděčná, protože já jsem předtím měla napadení. 2x, 3x to bylo takový horší. Byla jsem prostě v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Jo, to ranní stávání, ty noční a chození kolem ty trati a takhle. A, takže já jsem...
0: Paní Marie, máme to pochopit tak, že ten manžel vás napadl, ten první partner, anebo někdo cizí?
1: Ne, to byl cizí. Mm-hmm. První partner byl dobrý, ale nechtěl moji matku, když byla nemocná. Já jsem se ho neptala, já jsem si ji dovezla do jeho bytu, měli jsme před svatbou a prostě jsme se radši pak rozešli. Buď on nebo matka, tak matka. Matka to vyhrála.
0: No to
1: takhle,
0: je
1: jo, ale stejně tomu prvnímu jsem vděčná za to, jo, že to takhle se mnou zkusil, protože jak říkám, já jsem předtím byla napadená, nedošlo teda úplně k tomu nejhoršímu, jo, ale já jsem byla vyšokovaná, já jsem se těch mužů bála. Teď jsem nebyla nic moc, byla jsem nespolečenská, takže já bych zůstala úplně sama. A on mě vlastně z toho vytáhl. Jo, ale potom bohužel jako se to stalo s tou maminkou a já jsem se musela rozhodnout. Předtím jsem stála při něm, no ale pak, když bylo tohle, tak jsem se postavila na stranu té matky. Sehnala si svůj byt.
0: Dobře, paní Marie, a mluvili jste potom s tím partnerem někdy v pozdějším období? Řekl vám třeba někdy, že toho lituje?
1: No takhle, on byl o 14 let byl starší než já. Nebyl vyžilý, já jsem se tenkrát hodně spletla. Já jsem chtěla někoho prostě, aby byl na tom podobně jako já. Jo, no my jsme se vydávali, ale radši jsem nechtěla. Já jsem pak měla velice hodního partnera. Já jsem vydržela být akorát rok sama po tom rozchodu. Jo, a pak jsem měla toho druhého a ten mi to úplně všechno vynahradil. Ale bohužel dávali mu 3 roky života a byla jsem s ním 25 let, ale nevzali jsme se nikdy. Děti jsme neměli. Jo, takže já jsem se začala tahat po těch ubytovnách, privátech, mě držela ta práce akorát. No, já jsem se toho nedostala. A pokud teda, tak ať se ty ženský toho nebojejí. Jo, ty starší pánové, tam už musí být opravdu láska k tomu.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Asi každý se s rozchodem, s rozvodem vyrovnává jinak a žádný univerzální návod neexistuje. Co zabralo právě u vás a co byste dnes doporučili někomu, kdo má čerstvě zlomené srdce? Volá pan František ze Židlochovic. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlase a zdravím všechny posluchače do Čelinkýho rádia.
0: Děkuji, povídejte.
1: Dívejte se, já vám to řeknu asi tak, podle mě, my už jsme s manželkou 64 roku, my jsme se nikdy nehádali, nebo nedohadovali jsme se o nějakým rozvodu, nebo jo, to u nás nikdy nepadlo. Já si myslím, že jsme si každý dělali v té rodině svou práci. Manželka doma, já zase po té práci, jo, po těch kuškách, tak jsme každé dělali svoje a hlavně si myslím, že nám to pasovalo v ložnici, v posteli. To, víte, kdo by se tomu zasmál, ale je to důležitá věc. Neodporovat si někdy něco takového, jo, když by to na nás přišlo. Takže tam já podle mě to byl hlavní důvod, že nám to vydrželo, ale samozřejmě už nás to opustilo, tady ty hradovánky v posteli, ale dávám tomu takový prostě důraz, tam to musí pasovat, v každém případě. Myslím si, že hodně lidí se rozvedlo kvůli tomuto, jako jo, kvůli tomuto důvodu. No, takže takhle to vidím. Moje jako to dlouhé trvání toho našeho manželství, jo?
0: Dobře, Františku, můžete si stlumit to rádio? Já jsem si říkala, až bude nějaký příznačný moment, že vás o to poprosím a než to stlumíte, tak řeknu, no tak, jak bych to řekla, tak kulantně, partnerská chemie zkrátka musí podle vás fungovat.
1: Ano. Tak furt si máme rád, já si myslím, já mám babičku rád, protože když vidím, že chátráme, jako majo, už ještě bych rád překonal všechny ty nemoci starých lidí, jo, už začínáme trochu hůř chodit, víte, ale doby, co nás se čeká, necítím se na to, že bych měl zítra umřít, jo, ale může se stát všechno. Ale klidně bych rád překonal všechny ty nedohy starých lidí, no, prostě být tady co ne, když už, už je nám taky do roku, že 84, no, takový ty, víte, já to, když to sleduju, ty lidi z kudách spadne, zlomí si klíční kost, zlomí si takhle a pak si marodí, jo, no. My zatím těch nemocí, těch tady lidí nemáme, takový ten cukr, trochu cholesterol a to chození, jo. No, jinak si myslím, že dobře vidíme, dobře slyšíme a
0: a dobře se k sobě chováte, Františku. Já bych možná ještě dodala jedno pravidlo, nikdy nenechat slunce zapadnout, když ještě nezapadla hádka. Do západu slunce by měl být doma zase mír, se říká. No. Tak děkuju za to sdílení, za tu hezkou upřímnost. Ať se vám daří, ať u vás doma všechno funguje.
1: No, snažím se manželce stále hodně, víte, a vždy to trochu najevo, že mám rád, no a tak, no. Tak jo, tak děkuju, dobrou noc, ať si Jaruško.
0: Je minuta po půlnoci, za okamžik odstartujeme další hodinu noční linky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je před námi druhá vysílací hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barbuříková a budeme si opět povídat o tom, jak po konci jednoho vztahu znovu najít radost, naději a časem otevřít dveře i někomu dalšímu. A už první hodina ukázala, jak rozdílné mohou být vaše příběhy. Někdo zůstal sám, někdo potkal novou lásku ve chvíli, kdy ji vůbec nehledal. A zazněla tu i jedna pěkná rada, nezavírat dveře tomu, co nám život ještě může přinést. Jak to bylo u vás? Co vám pomohlo znovu se těšit, důvěřovat, žít naplno a třeba se i zamilovat? Volejte mi do noční linky 731 800 900. Druhá hodina našeho společného povídání začíná právě teď. Je s vámi Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme 9 minut po půlnoci. Konec vztahu může člověku na nějakou dobu vzít pevnou půdu pod nohama. Kdo nebo co vám tehdy pomohlo najít jistotu a chuť jít dál? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Václav, který volá do zlínského studia z Berouna. Václave, teď jsme ve vysílání, až teď. Začínáte.
1: Takže poprvé jsem se ženil v 21 letech, měli jsme syna a dceru a po 12 letech manželství první manželka zjistila, že si v životě nic neužila. Takže po takovým dalším dvouletým trápení jsem požádal o rozvod a okresní soud tenkrát za hlubokého komunismu mi do vlastní péče přisknul 8letého syna a 11letou dceru. 17 měsíců jsem byl máma, táta na plný úvazek.
0: Václave, můžu se doptat, i když je to teda brzo, obvykle se ptám na konci. Jak to, že vám je dali do péče? Nebylo to tehdy běžné? Ne?
1: Prosím, ano, nebylo to běžné, ale říkám znovu, že manželka po 13 letech zjistila, že si v životě nic neužila. Takže začala užívat.
0: Takže nejevila jakoby zájem, takže šli k vám.
1: Tak no moment, já budu povídat chvíli, vydržíte.
0: Dobře, promiňte.
1: Ano, já vám to vysvětlím za chvilku poznáte proč. Jo?
0: Dobře.
1: Takže po 17 měsíců jsem byl máma, táta, vařil jsem, odolával v paneláku se 7 bytama útokem různých babiček a tak, který se pak dokázali, nebo kterým jsem dokázal, že umím uvařit i dobrou kaši a další věci. A pak jsem se jednou dostal do takového trošku mírného povídání, možná trochu i sporu s paní učitelkou mého syna. Byl jsem za ní ve škole, chvíli jsme si povídali, půjčil jsem jí kapesník, pak jsme se sešli na druhé povídání o knihách, o takovýchhle věcech. Nakonec vám můžu říct, že s tou paní učitelkou jsme letos na MDŽ 8. března oslavili 41. rok manželství. Manželka měla dvě děti, já jsem měl dvě děti a naše další druhé manželství mělo dohromady 4 děti. Dneska jsou to teda dospělé lidi, ale celou dobu, co jsme spolu žili nebo co žijeme, jsme neměli jediný problém v tom, že moje děti, tvoje děti, byly to naše děti. Všechny manželka, díky tomu, že byla učitelka, krásně vychovala. Děti mají dneska velice slušné povolání a já vám můžu říct, že jste se ptala, proč tenkrát soud rozhod? Můžu odpovědět?
0: Ano.
1: Když vám řeknu, že jsem 40 let ženat a manželka, respektive máma, no máma, já říkám rodička, prvních dětí je 40 let neviděla.
0: No, to mě teda teď úplně posadilo.
1: Takže,
0: na zad... No.
1: Takže tady máte to vysvětlení, víc povídat nebudu. Já nemusím a nechci. No. To už jsem dávno všechno zapomněl.
0: Rozumím, jsem... ale toto je teda něco. Vy jste nespojili jenom dva životy, ale rovnou dvě celé rodiny. Vy dvě děti, ona dvě děti a najednou vás bylo 6. To musela být velká změna. Z nuly na 100.
1: Tak jsme... Tak báječně, tak jsme si to užili. Dneska máme teda všechny děti vdaný, dvě jsou, nebo daný ženatý, jsou v cizině, ale všichni mají velice slušné životní postavení, takže to všechno zase díky té mé manželce, s kterou teďko žiju a s kterou se připravuju a zítra ráno odjíždíme na 4 týdny do lázní.
0: To dá.
1: Jo.
0: Tak vám přeju, ať vám ta vaše velká rodina dělá pořád radost a děkuju, že jste zavolal do dnešní noční linky. Moc si užijte s manželkou lásky.
1: To je divadlo, ale i cestování, takže jsme za těch 40 let poznali 21 států světa.
0: Klobouk dolů. Václave,
1: no.
0: Opatrujte se, zavolejte
1: tak
0: zase.
1: Já ještě musím říct jednu větu. Já jsem pracoval a manželka vychovávala.
0: No.
1: A do dneška jí za to musím být vděčný, stejně tak, jako jsou děti.
0: Fungovalo to, dokázali jste se zžít a bylo to asi podle představ vás
1: tak.
0: Obou. A
1: tak
0: to
1: ano,
0: má být. Každému pasuje něco
1: jiného. Byli jsme jedna rodina, která měli 4, měla 4 rovnocenné děti. Děti dneska mají bráchu, ségru, ani nevíme, které komu patří.
0: Dobře. Opatrujte se a přeju krásné...
1: Vidíte, že se ten váš dnešní název toho povídání skutečně naplnil celým životem.
0: Mm-hmm, ano, já jsem za to moc vděčná. Snad tady někdo bude absorbovat tu naději a tu inspiraci do svého vlastního života. Vám přeju ještě spoustu společných radostí s manželkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte, přejeme vám krásnou noc.
1: Dobrý večer, já jsem se zbudila na vás dneska dost dlouho. Slyšela jsem poslední příběh.
0: Ale dovolila jste se, to je dobře. Mluvíme o tom, co nás dokáže po rozchodu nebo po rozvodu opět vrátit do života. Tak jaký je váš recept?
1: I byl teda nádherný ten příběh, ale vůbec mu ho nezávidím, pánovi, přeju ho. Já to řeknu krátce. Já jsem měla to štěstí, že jsem se svým manželem žila 62 let. Od 63 by láska trvala, od 6. měšťanky. A nikdy nás nenapadlo, nikdy. Opravdu nikdy. Ne, že by bylo, nebyly nějaké dohady nebo něco obyčejně kvůli hloupostem nebo kvůli dětem něco. A řekl, že nás jsem všechno doma zkazila, děti a kočky, psi. A já jsem vždycky se smála a říkala jsem nejvíc tebe nebo takový. Ale jenom to řeknu krátce, že když jsme spolu 62 let, když mě zemřel, šlo to strašně rychle. A v té době už by mě, když mě nám bylo přes 80 let, tak mě jako nikdy už nenapadlo, že bych něco scháněla. Ale víte co, je to štěstí, když se to povede po druhý, ale já si myslím, že nejlepším štěstím pro mě bylo, že jsme to tak dlouho vydrželi, i když teďka to je. Teďka už to je takové, na to vzpomínáte, ale opravdu je na to dobrý všecko, i když jsme opravdu
0: rozumíme,
1: jsme si pocestovali, prožili jsme to krásně a nelituju toho, musela jsem si na to zavolat. Je to nádherný, když se to dá vydržet. Já nevím, jestli bych měla odvahu něco dalšího začínat. Ovšem, věřím tomu, že kdyby mě bylo málo, že asi bych, ale měla bych z toho strach. Přeju každému, komu to vydrží. O to horší to pak je, když se musíte rozloučit. Když člověk pak je 6 let už vdovou a musím schánět kamarádky a mám 7 pravnoučat a takže mám teda starosti, radosti a myslím si, že dneska ty mladí lidi to berou lehčejc, já nevím. Já když vzpomínám na svou třídu, na svý spolužáky, tak abych vám řekla pravdu, tak většina z naší třídy, nebo snad nepamatuju, asi jeden nebo dva se rozvedli, jinak to prožili všechny. My jsme byli snad jinakši tenkrát. Nevím, nedovedu to pochopit, ale bohužel. Tím bych asi skončila.
0: Dobře. No tak vy jste vlastně tu svou velkou lásku našla, prožila, dnes už nikoho hledat nepotřebujete. Důležité je, že jste našla způsob, jak být spokojená i sama se svou širokou rodinou.
1: Ano, ano. Musí mít ovšem oba dva, nesmí být jeden, že se hnedka urazí a hned je konec, ne. A naučila jsem se to, že jsem věděla, kdy nemám mlčet, ale můžu mlčet a kdy jako prostě si to říct, až když se to srovná za chviličku. A nikdy to netrvalo dlouho. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám, když se stačím zbudit. Obyčejně se budím na 11. Dnes to bylo na půlnoc.
0: Dnes jste se vzbudila, ještě k tomu i dovolala. Tak zase příště. Naslyšenou, paní
1: Mějte
0: Marie.
1: Se moc hezky, nashledanou a všem přeju dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce Králové, toto je Věra Špinarová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Povídáme si o žárlivosti. Povídáme si o tom, že znovu někomu otevřít svoje srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali třeba tu žárlivost nebo strach, nebo to, že další vztah může skončit stejně špatně? Jak znovu najít radost po rozvodu nebo po rozchodu? Na to se ptáme i...
1: Jaruško.
0: Ano, paní Vlastinky. Už jste ve vysílání, povídejte, co máte k tématu. Co jste prožila, nebo někdo z vašich blízkých, o čem chcete vyprávět?
1: Paní Jaruško.
0: Ano, už jsme ve vysílání,
1: povídejte. Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře.
1: Já vás špatně. Tady je Vlastina z Krnova.
0: Povídejte.
1: Já vás zdravím všechny. A pozdravuju, prosím vás, Pepina na Valachy a vítám jeho paní zpátky z nemocnice. Operace dopadla dobře, přeju hodně zdravíčka a radosti s manželem. A teď bych k tomu tématu. Brala jsem se, nezme. Já jsem měla 22 roku a byli jsme spolu 22 let. Po 22 letech jsme se rozvedli, protože manžel si našel přítelkyni a mě zůstalo 4 děti a jeden je 6000 chlapec, kterého jsem vychovávala. No... Tak jsem si našla druhýho, asi po 8 letech, ale bohužel to se mi zabil v autě a zůstal mě syn po něm. No, tak jsem to doklepala, jsou na důchodě, jsou na vozíku. Je mi velice smutno a nejbýt Českého rozhlasu Olomouc a vás noční linku, tak nevím, co bych dělala, protože vy mě držíte při životě.
0: Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost, že nám to dovolíte. Hlavně jsme také rádi, že se zapojujete, že třeba teď voláte do noční linky. Soutěžíte taky s námi, vyhráváte?
1: Ráda bych, kdybych ještě potkala nějakého přítele, ale dostala se na vozíku, tak nevím, jestli by někdo měl zájem. Jestli by se toho neleko.
0: Já myslím, Vlastinko, že určitě ne, protože nějaké takové vzájemné sdílení nemusí být o fyzické kráse nebo fyzických schopnostech, ale úplně o něčem jiném, o té lidské blízkosti. Takže nějakou cestu, kdybyste našla, jak na to, tak to by bylo prima.
1: Špatně slyšet, Darunko, já vás neslyším skoro.
0: My slyšíme každé vaše slovo, nebojte, Vlastinko, slyšíme moc dobře.
1: Jo.
0: Tak kde vám najdeme toho parťáka? Co? Kde se hledá parťák? Podle vás.
1: No, přijmula by partnera, jako by to neodluje alkoholu. To je největší nesvár. Proto jsem se rozvedla se 4 dětma, zůstaly mě 4 děti. A pak kolem panáku se batolil takovej opuštěný chlapeček, měl 3,5 roku. Já jsem se ho ujala, nakonec mi říkal maminko, vyučil se a šel do světa, že jeho tatka je v Ostravě, že mu našel práci, on se vyučil jako zedník. No a bohužel zůstal s ním a nevím vůbec, kde zůstal, jak zůstal, co se s tím stalo, vůbec nevím nic. Ani on, ani ten otec nedal vědět.
0: No, tak to by bylo krásné vypátrat ho a třeba se s ním znovu sejít. Třeba dokážete najít způsob, jak to udělat. Vlastníko, překročili jsme čas, musíme se rozloučit, dopovídáme si to příště, co říkáte? A se mi teď řeknete, že mě neslyšíte, jako skoro pokaždé, tak víte co, pustíme si písničku a já zkusím ještě mimo éter si s vámi popovídat, jestli ta spojení bude lepší. Jaromír Nohavica, jiné to nebude. V noční lince Českého rozhlasu.

0: krásně mu to hraje a zpívá. To byl Dalibor Janda, Vchází bez vyznání. Posloucháte dál Noční linku Českého rozhlasu a pokračujeme v tématu, co nás dokáže po rozvodu nebo po rozchodu vrátit zpátky do života. Rozchod neznamená jenom ztrátu partnera. Často se s ním mění celý náš dosavadní svět. Jak dlouho vám trvalo, než jste se vytvořili život, ve kterém vám bylo zase dobře? Na to se teď ptáme paní Ivetky z Olomouce. To je další naše posluchačka, další volající.
1: Ano, děkuji. Já zdravím všechny lidičky. Krásnou noc a chtěla bych říci, co má se státi, stane se. Já jsem se vdávala v 19. Jo, už jsem to říkala do noční linky. Jedno, měla jsem dvě holčičky, manžel studoval 5 let. Já jsem fakt živila rodinu, pak měl rok vojnu. Já jsem ten vztah držela 32 let, protože jsme žili za komunismu. A tenkrát se opravdu to tak bylo, že děti z rozvedených manželství se nedostaly na žádnou školu. Tak já jsem držela ten vztah, já jsem se vdávala z lásky tedy a myslela jsem si, že vydržíme spolu celý život. Ale to jsem si jenom myslela, bláhově, jako mladá holka. Já jsem to držela 32 let kvůli těm dětskám, jo? Aby ty holky se dostaly na školy. Taky se dostaly. Díky mně, oni to nevidí, nechápou, jo? Oni to nevidí, to je jedno. Oni vystudovali obě dvě vysoké školy. Ta jedna má dvě univerzity v Americe, právnickou univerzitu, vystudovala trestní právo, druhá vystudovala, ta plakala, že se nedostala na práva, protože byly dvojčata, že? Takže ona, jedna se dostala, ta druhá plakala, 3 roky byla doma, brečela, že se nedostala taky na práva. Já říkám, tak umíš anglicky, tak zkus něco jiného.
0: No, tak zkusme se vrátit říkám, k tématu.
1: K tématu, ano. Aha. Takže nakonec jsme se teda rozvedli, já to zkrátím. Holky vystudovali, obě dvě mají výšky, vysoké školy, mají dobré zaměstnání. Nakonec jsme se tedy rozvedli, já jsem se nechtěla rozvádět, ale manžel si dělal, co chtěl, řeknu to do éteru, ten si dělal, co chtěl, na nic se mě neptal, lítal po světě a tak dále, surfoval, no, tak jsme se rozvedli a teď chci říci, já jsem zůstala sama, jo, a teďka taková ta nejistota, že, v té duši. A potkala jsem jednoho pána, a s ním mě seznámil můj Belgičák černý, když jsem byla v tom stěhování, jo, tak mě s ním seznámil, v hospodce bylo vedro tenkrát, léto, červen, to byly vedra, tak já jsem si šla tam do jedné hospodky dát pivo, říká si, dám pivo, já už na všechno kašlu, už jsem ten život vzdávala. A ten Belgičák na něho vyskočil, já říkám, co to děláš? Jo, na něho vyskočil v dobrým, ne, že by ho chtěl pokoucat, v dobrým, já říkám, co to děláš dolů? A ona seznámil a my jsme potom žili několik let s tím pánem. Jo, my jsme se vytáhli z Brindy oba dva. Já jsem byla sama, on byl sám. Já jsem ho vytáhla z ubytovny a potom říkám, nebudeme žít spolu, že bychom dali ty příjmy nějak dohromady, ať co nemáme všechno tak drahý, tak jsme spolu žili asi, já nevím, 13 let nebo 10 let. A potom on furt taky lítal, jo, on byl takovej nevyrovnaný. Hrozně, já jsem chtěla zázemí, jistotu a on byl takový rozlítaný, on měl takový nálady, on vždycky utekl třeba na 4 dny, pak se zase vracel a já jsem byla taková nejistá. A teď jednoho dne jdu do železářství, poslouchejte, co se mně stalo. No. Fakt, co má se stát, stane se. Já jsem si šla kopit lavor, stála jsem v tom železářství a říkám, berete karty? Ona říká, ta vedoucí, ne, nebereme, naproti máte bankomat. Říkám, dobře, tak já tam půjdu. A tam stál jeden pán a on říká, nikam nechoďte, já vám ten labor koupím. Říkám, no to a ta vedoucí, no to nemůžete udělat, to nemůžete udělat. Stál 176 korun. On říká, ne, já ji ho koupím. Světle zelený, krásný labor. On mě ho koupil a do dneška jsme spolu, jakože se navštěvujeme, já jsem ve svém, teda on je ve svém. On si mě chce vzít za ženu, ale já pořád váhám. A já jsem kozoroh od nás, to je takový svobodomyslný znamení, jo? Že mám ráda ten vzduch, tu volnost, jo? přitom hledám zázemí. Takže do dneška jsme spolu, on mě strašně pomáhá, má mě rád, i finančně mě jako drží, jo. Když potřebuju peníze, on mě fakt jako půjčí, dá, nepůjčí, on mě dá prostě nějaký finance. Já mám 3 pejsky, jo, navštěvujeme se, prostě mě má rád, jo. Takže tak jsem dopadla a když poslouchám ty příběhy těch lidí, úplně pláču, jo, to je nádherný, co říkal ten pan František, jo, 64 let spolu. Tak jsem si to představovala, když jsem si brala
0: Ivetko,
1: své...
0: Takže, pochopila své jsem to, že vy jste vlastně dala šanci hned několikrát, 3x.
1: Mhm.
0: Každý
1: ano.
0: z těch vztahů byl úplně jiný, no. možná ty dva si byly malinko podobní, ti muži,
1: no.
0: takový
1: no.
0: Ne, do světa. Druhej,
1: ten byl nevyrovnaný hodně. Uh-huh. A teďka mám muže, co mě fakt má rád, opravdově, a pomáhá mi. Sice nejsme jako manželé, já žiju ve svým, já jsem tady u lesa sama, s pejskama na dědině, on žije ve svým. Jo, on bydlí ve Slavonině.
0: Máte každý to svoje. Takže to chtělo několik životních pokusů, ale nakonec přišel ten pravý. To je krásné. Já děkuju, že jste se nám svěřila, že jste zavolala. Bohužel jsme přetáhli čas, Ivetko. Já jsem se vás snažila trošku popohánět, ale myslím si, že jsme řekli všechno. Vidíte, dobrali jsme se cíle.
1: No.
0: Tak to je hlavní.
1: Děkuji.
0: Krásný noční čas přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Znovu někomu otevříte srdce, může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali strach, že další vztah může skončit stejně? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám pana Tadeáše z České Lípy. Vítejte.
1: Zdravím vás, zdravím všechny posluchače z Plzeňského regionálního vysílání. No tak já jsem, když to bylo 20 v roce 2008, když jsem do lidského reaktovali na stěny.
0: Tadeáše, my vás neslyšíme úplně nejlíp. Můžete zkusit začít ještě jednou?
1: Teď je to lepší?
0: Ano, to je úplně něco jiného. Dobré, povídej.
1: Jo. Zdravím všechny posluchače regionálního vysílání. Chtěl jsem říct v roce 2008, protože jsem byl na starší ženy, ve 20 letech jsem potkal starší ženu. Bohužel, ale mě využívala jenom, protože chtěla získat majetek po mém otci a prostě peníze z vejplaty a podobně. Po 8,5 letech prostě jsem se s ní rozešel. Potkal jsem kamarádku invalidní. Bohužel ve vztahu přímo nejsme, ale ona je invalidní, protože přežila vlakové neštěstí, které zažila v 95. roce u Poličky. A pomáháme si vzájemně a jsme si dost blízcí, jako. Takže jako na vztah jako takovej už nemám i díky mému zdravotnímu handicapu, který bohužel mám po létech, ale vrátil jsem se k svému otci, níž mě bývalá přítelkyně rozkmocila a máme dobrý vztah. S celou rodinou jsem se dal dohromady. No a jsem docela až na to zdraví teď relativně spokojen.
0: No tady až já můžu se zeptat teda na tu osobní otázku, o kolik let byla starší ta paní?
1: O 29.
0: No tak teď bylo trošku ticho.
1: No.
0: To je dost,
1: no. A dneska říkám, mám tu kamarádku a jsme spokojení, no. Tak mám svýho tátu, který ho mám moc rád, jako, a mrzí mě, že právě jsme byli rozmocení a dokonce jsme spolu vedli i soudní spor o nemovitosti a všechno se zahladilo, jako.
0: Mm-hmm. A to teda klobouk
1: dolů. Táta věděl, že zatím já nejsem a prostě mě přijal s otevřenou náručí opět.
0: Tak to je moudrý tatínek. Protože to musela být pro něj velká rána, prožívat teda nějaké takové trauma, ale on se na to dokázal teda povznést a dokázal
1: říkal,
0: to vidět
1: pro mě nabrečil.
0: No tak to chápu a je úžasné, když se dají takové vztahy napravit. Já si myslím, že to je obrovskou inspirací pro naše posluchače, protože mnozí nemají ideální vztahy se svými dětmi, my o tom mluvíme často tady. Tak je krásné slyšet, že to jde po letech napravit.
1: A ta kamarádka Markéta z toho vlaku osudného, který 24. června 1995 havaroval u Poličky, tak je velkou oporou.
0: Ano. To si myslím, pamatujeme. Tak děkuju vám za vaši přízeň. Zavolejte zase příště, když bude téma, které vám sedne. Vytočte noční linku a přijďte.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: To byl pan Tadeáš. Je 1 hodina ráno a naše dnešní noční linka se uzavírá. 2 hodiny jsme společně sdíleli příběhy o lásce, které skončily o ztrátách, samotě, ale především o odvaze znovu se nadechnout a jít dál. Děkuji vám za otevřenost, za vaše vzpomínky i za chvíle, kdy jsme se společně zasmáli. Možná si z dnešní noci odnesete jedno. Nový začátek nemusí přijít hned a nemusí vypadat tak, jak jsme si představovali. Ale nikdy nevíme, co hezké nás ještě někde čeká. Od mikrofonu ve zlínském studiu se s vámi loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou, krásnou noc, milou neděli a hlavně, ať máte ve svém životě pořád na co a na koho se těšit.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás. Pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
2: Už je to tady.
1: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
2: Já jsem bás. Bás.
1: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
2: No, mám jednu dceru.
1: To jsem ani nevěděl.
2: A ty máš nějaké děti?
1: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuli při ní všechny ženy.
2: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
1: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil, kde
3: no, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč.
2: Ne, děkuju. Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment. Usmějte se ještě jedno.
4: Zuby!
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, tak, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já...
3: Jistě, že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapřu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Já neslyším, to mi řeknete až potom. No, vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
5: Ještě jednou asi, že?
6: Ještě.
5: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal si jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby
4: slibně.
5: Aby si se narodil Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Saidla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo Štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Jde pak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlupte, já o nič nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavolačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: Tak to šok. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starej, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Osáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Osáhlo?
4: No, já jsem na tom teď v letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam, máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Osáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelet.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se to odločit na pondělí.
4: Helgo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Osáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlístek.
4: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
5: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
5: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Osáhlo, to je slovo chlapa. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: To já bych se neodvážil žádat soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne?
5: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
4: No, tak jsem šel pasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
5: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: No tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej, páni, ti opraváři si ale žijí.
8: Chcete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si ale všechno bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
8: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo? No. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No, a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
5: Zajiste, soudru, že je zajiste.
9: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až pondělí.
7: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
7: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky máce. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
10: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to je... Náš ženich, náš host,
3: ano.
2: Tedy u nás, jistě, že ovšem nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano, nashledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi od pána pozornost.
3: Ano,
2: tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano,
3: ano.
2: Kvůli kybernetu. Ano, aha. Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul,
3: ano, prosím.
2: Ano, výška, to by taky souhlasilo, kdyby se pan potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás,
3: no.
2: Tady, prosím, bohatá,
3: no.
2: Hezká,
3: no, no, no.
2: Moudrá,
3: jo, jo.
2: Jen trošičku starší.
3: A je, je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Kašlete na nic. Jo. Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady. Mladička, skoro zajíček,
3: no, no, no.
2: A už bohatá.
3: Jo, no, no, no.
2: Ano, hezonka,
3: jo.
2: Trochu docela nepatrně hloupá.
3: A jej, to není nic pro mě. Na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá, no. Hezká, chudá, kašlete.
3: A je, no jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá,
3: no.
2: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
3: No,
2: já vím, kašlete, no. Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No, ale že s váma cejtím, pane, tak tuhle no. Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, no. Tak. Mladá, krásná, bohatá, no. Moudrá,
3: no.
2: Cizí státní příslušnost.
3: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
3: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti. Stop! Stop, dost! Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
2: Dovolte, já jsem myslel...
1: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala: Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
1: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
1: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
3: Jak je vám? Milostivá paní.
4: Evelino.
3: Jak je vám?
4: Mohl mě zabít.
3: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl: Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila: ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
1: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky, jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech, jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili, nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
5: Soudruhu vedoucí.
6: Ano.
5: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
5: Identifikovat.
6: Ano.
5: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím,
5: jdeme.
6: Pozor.
5: S dovolení. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice PČ 6653 /4. Ano, ano, ano. Ano, 6653 /4. Prosím.
5: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
5: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
5: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
8: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydáhnul anebo přendává sláma.
5: Račte. Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím, jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
7: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
5: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás. Pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte. 2 významy.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

cesta. Když dostanem se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné mít do.

se v mísí do šarláty. Mám v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má soumes. Kdo zhojí naše duše?

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika, režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velký pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu, jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám, prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno, pan farář už na vás čeká v zákristii. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíte? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No, je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Neublížil jste si.
6: Anděl. Opravdický anděl.
5: No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když na tom neumíš, tak na to nelez.
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázala vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
7: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
7: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli, no. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
7: Víte.
4: A ještě, proč jsem přišel?
7: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem.

0: balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
1: No dovolte.
0: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů.
1: A to vy sám, bum bum? Kde pak, já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. Básník. Sice mladý.
0: No jo, to jste si tím jistý? Mladý, no tak dobře, no tak mladý, ale plodný, jak koukám.
1: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
0: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle, víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to, ukažte to. Teofil, prášek, hoř, hoř, svíčko mýho milování.
1: Hoř, hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
0: No, to je moc hezký titulek. Když to takhle bude pokračovat, tak se... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
1: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
0: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
1: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
0: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volný až příliš. Ne? A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
1: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
0: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k bětce Práškové bytem tamtéž.
1: To je švagrova.
0: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
1: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
0: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
1: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy. A ono je to světový?
0: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
1: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emně Kaprové bytem tamtéž.
0: To je rybářka určitě, že?
1: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
0: Čověče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou.
2: Já vidíte?
0: Si, ale já si to... snad kvůli vás mému tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
2: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
3: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.